0: život není beznadějný.
1: To je mi pěkné probuzení, to je mi pěkné ráno. To se mi zdá, to pravda není, jak ty jsi krásná, pano.

0: máš jenom, Marušku? Co tě hladí po růžku?
1: Posloucháš Rádio Junior.

0: Čátko, ptakopiska jmenuje se Takopisčátko.
1: A štěňátko Klokana jmenuje se
0: Klokaňátko. A štěňátko Ježury Ježurátko. A štěňátko Kasuára

0: Bambi, jmenuje se Panďátko.
1: A štěňátko tygra, jmenuje se
2: Tygrátko.
3: A štěňátko orangutan.

0: Jaguárátko a šteniátko jaguára. Jaguárátko
1: a šteniátko aligátora.
0: Aligátorátko a šteniátko pumy. Pumátko a šteniátko mravenečníka.

0: senátor.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže je škátor.
1: Ježolátor.
0: Ne. Prostě je škátor.
1: Hele, a co? Ježkoláček.
0: Ježkoláček. Ježkátor. Ne. Ježkátor.
1: Ne. A ježkolačka.
0: To je jasné. Ježkátor říká.
1: A teď je to má.

0: se uklidním.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.
3: Moje máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu,

koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

písek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

0: Rádio Junior.
1: Ježiš, já už jsem se lekla, že taky. Jsme se ztratili.
2: Prostě. Víš co, pojď a budeme zpívat, jo?
1: Dobře.

0: se sem, jezevci zalezli zpět do svých děr.
1: Ale slyšíš to?
0: No, a co to je?
1: No to je ptáček.
0: No tak to je rozhodný ptáček. On má flétničku takovou malinkou.
2: Ale prosím tě,

všelijak po tele, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky.

0: s juniorem.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj. Novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat. Včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Junior.
1: Chtěl jsem jen dodat něco k námořníkům, k té jejich ušní ozdobě. Proč tyhle chlapy, ostrý jako britvy, proč nosíš perky na sobě?

víš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nazdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

vedle mého strýce, švec čtyři krasavice, sádrové trpaslice, tam na zahrádce měl. Tu trpajzlík řek strýci, že jednou 3 měsíci vyrážte trpaslici svou lásku.

0: za to, že řek, že nechce, trpaslík sa nevřel. Švec nemůže pochopit, že ač se drží kopit, začal se v dluzích topit a neví, jak z nich ven. Nejí, nespí a nedbá, nezajímá ho četba, trpaslíková kletba ho trápí jak zlý sen. Se ševcem to šlo z kopce, v rodině skončil hrobce a sám starosta obce ho uctil projevem. A na zahradě civí trpaslík neduživý a kde kdo se mu diví, že je tak nešťastný.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

Já jdu nahoru a ty jdeš středem. Už baby nebudu ti říkat nic předem. Co budeš dělat s tím svým anonymním jedem? No tak pojď, spolu odjedem. Já furt nerozumím tomu, co povídáš. Říkáš věci, všemu tomu přispíváš. Kdybych chtěla si, tak stejně mě neohlídáš. Myslíš si, že mi schodíš oči

0: Bubákové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: 14. září vysílá Radio Junior úplně nového hajaju.
1: No, a o čem to bude?
0: O blechách.
1: Cože? Nespletla ses?
0: Nespletla, vážně. Jmenuje se to Bleší pohádky.
1: Pohádky o blechách jsem ještě nikdy neslyšel. To jsem teda zvědavej.
0: Viď? Já taky.
1: Poslechnete si to spolu s námi? Každý den od 14. září v 19.50 ve vysílání Rádia Junior.
0: Nebo zpětně na webu radiojunior.cz i v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dobrou noc a ať tě blechy štípou celou noc.
0: Tak dobrou. To ne, já nechci, aby mě štípali, pomoct.

jenom tvůj a psal jsem si dětský sny. S bráchou jsme byli tým, táta byl na cestách, nám zpíval s předspaním.

0: Čudiku Jany Richterové.
1: Krásný den, dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, hezký víkend, hezké pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. To je fuk, kdy nás posloucháte. Hlavně, že jste si naladili Rádio Junior. Zkrátka ahoj, já už jsem zase tady. Začíná Všudy kuk Jany Richterové. A co nás dneska čeká? My se totiž vydáme do minulého týdnu, kdy se v Jičíně konal festival Jičín město pohádky. Terka Rašová tam natočila několik reportáží. Ondra Holan, ten si zase přečetl Bezva knížku a poslal svoji recenzi. Koruna, žezlo, jablko, ale třeba i královské roucho nebo pohřební insignie. To všechno nabídne letošní výstava korunovačních klenotů ve Vladislavském sále na Pražském hradě. Více už za chviličku. Uslyšíte taky krátký rozhovor s pravnučkou Astrid Lindgrenové. A to je velmi unikátní věc. V dnešním Všudy kuku se toho dočkáte. To všechno nás čeká v dnešním Všudy kuku, budou taky písničky, takže jdeme na to. Krásný poslech vám přeje Jana Richterová, Všudy kuková.

0: Přátelé, kamarádi, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové a teď se vydáme na festival Jičín, město pohádky. Bylo to skvělé, byla tam spousta dětí, spousta dospělých, byly tam školy, školky, nadšenci, pohádkové postavičky a samozřejmě taky Rádio Junior. Terka Rašová se proběhla po Jičíně s mikrofonem hned několikrát, takže dneska si poslechneme její reportáže.
1: V rámci festivalu Jičín město pohádky proběhlo 10. září 2026 natáčení z tého dílu podcastu Reparát Českého rozhlasu Plus. Moderátorka Daniela Vrbová si povídala se svými hostkami Zuzanou Dalibor a Terezou Hodanovou na téma Já v háji aneb když bejt v pohodě prostě nejde. Zuzana Dalibor mluvila o svém onemocnění, které se projevuje tím, že se jí někdy třese určitá část těla.
2: Já jsem to zjistila po mém tátovi a zjistila jsem, že mi to jako zhoršuje průběh studia, protože jsem se bála, že nebudu schopná psát státnice a podobně. Takže než jsem se rozhodla tohle veřejně sdílet, tak to nějakou chvíli trvalo, ale vlastně potom, když jsem to udělala, tak jsem cítila nějaký jako větší osvobození ve smyslu, že jako nikomu nedlužím to se netřást, že v pohodě se třást.
1: Tereza Hodanová alias Terry Blitzen zase sdílela své zkušenosti z doby, kdy jako 15-letá influencerka brala drogy, měla poruchy příjmu potravy a sebevražedné myšlenky. Co Tereze tehdy pomohlo?
2: Mám vždycky pocit, že v tady těch životních jako situacích je to si uvědomit, kdo vlastně jsem a nějak se na sebe jako podívat bez všech těch nálepek, které jsme na sebe nechali buď nalepit něčím zvenčí nebo třeba sami sebou a udělat rozhodnutí, jako kým chci být. S tím, že ta moje cesta byla taková, že jsem se na to prostě vyprdla. Prostě jsem si řekla, že jako to jako zábava, super, fajn životní zkušenost, ale vlastně to asi není úplně ten život, který si pro sebe představuju.
1: Jak by celý reparát zhodnotila Daniela Vrbová, moderátorka pořadu?
3: Pocity jsou skvělé, publikum bylo výborné, byly to, pokud vím, 3 třídy, 1 gympl a potom 8 a 9, takže jestli to počítám dobře, tak zhruba 14 až 16 let. Musím říct, že v některých chvílích ani nedutali, protože naše respondentky byly skvělé prostě v tom, jak se dokázali otevřít, sdílet ten svůj příběh, jak je sociální sítě a nejenom prostě sociální sítě, ale jak se někdy cítili pod tlakem a jakou z toho své pomocí a s pomocí rodiny našli cestu.
1: A jak se líbil reparát publiku?
4: Já se jmenuji Erik Hušek a líbilo se mi to a bylo to jako hodně zajímavý.
5: Já se jmenuji Josef Janata.
1: Tak co ty, jak se ti líbil dnešní reparát? Bylo to pro tebe nějak přínosné?
5: Líbilo se mi, že jsem mohl zjistit, co mám dělat, když jsem smutný.
1: A co máš dělat, když jsi smutný?
5: Říct to učitelovi, pedagogovi.
1: A udělal bys to v tvém případě konkrétně?
5: Ne, já mám jiný zdroje.
1: Takže co ty bys
5: udělal? Rodina.
1: Řekl bys to doma?
5: Jo.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
6: Dobrý den, já se jmenuji Karolina Jiráková.
1: A jak se ti líbila dnešní beseda?
6: Ale jo, bylo to zajímavé, dozvěděla jsem se spoustu nových věcí, mě to docela i ponaučilo a taky jsem se jako dozvěděla, co třeba dělat, když mi není úplně moc dobře.
1: Reparát se tedy publiku líbil, celý díl si můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas. Pro Rádio Junior Rašová Terka, junioří reportérka.

0: Přátelé, posloucháte Všudykuk Jany Richterové. Ten první výlet na Jičín, město pohádky, byl velmi zajímavý, ale trošku vážnější. Teď to trošku odlehčíme a vydáme se do pohádky díky Terce Rašové.
1: Festival Jičín město pohádky začal 9. září 2026 slavnostním průvodem pohádkových bytostí. Já jsem tam byla, bylo to moc krásné a tak vás zvu, pojďte se tam se mnou na chvilku podívat. V pohádkovém městě Jičíně už se chystá slavnostní průvod pohádkový, kterým vlastně celá událost začne. Už se tady schází děti v kostýmech, některé jsou převlečené třeba za víly, za jednorožce, anebo třeba za mrkev. A já už jsem tady potkala sympatickou maminku, která vypadá nádherně celá v bílém. Má takovou bílou sukínku z krepáku a na hlavě muchomůrku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy tady máte s sebou i dvě děti, tak za co přesně jdete? Popište nám kostýmy a jak jste si to vyrábili?
2: My jdeme za pohádkové muchomůrky a máme to barevně rozlišený podle věku. A děti vyráběly každý klobouk a barevně jsme to jenom sladili oblečení.
1: Ano, takže menší chlapeček má modrý klobouček, brácha má zelený a maminka červený.
2: Ano.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
3: Zoe.
1: Zoe, máš nádherný kostým. Řekla bys si, za co jdeš dneska ve slavnostním průvodu?
3: Za šišku.
1: A to jsi si vyráběla sama?
3: Ne, mamka.
1: Mamka? A jak dlouho to mamince trvalo, víš to?
3: Hodně dlouho.
1: Hodně dlouho. Ahoj, jak se jmenuješ?
4: Tadeáši.
1: Tadeáši, za co ty jdeš? Já vidím, že máš tričko a na něm máš nějaký listy. A na hlavě taky.
4: Za strom.
1: A ahoj, ty se jmenuješ jak?
4: Já se jmenuju Ben.
1: Bene, a ty jdeš za co? Ty máš tričko takový zelený, máš na něm žaludy a nahoře na hlavě máš takovou čelenku s šiškama, viď?
4: Já jdu za dubovýho skvítka.
1: To jste si vyráběli sami ty kostýmy?
4: Jo.
1: Tak to je skvělé. Jak dlouho ti to trvalo si to vyrobit?
4: S paní učitelkou jsme to vyráběli asi 2 dny.
1: Ahoj, a jak se jmenuješ ty?
5: Já se jmenuji Větuška a jdu za lesní bílu.
1: O, vidím, že máš krásnou duhovou sukinku a na hlavě máš věneček kytičkovej. Už jsi někdy byla na průvodu, nebo je to poprvé?
5: Jsem jednou byla.
1: A za co jsi byla loni?
5: Za popelnici.
6: Za pařezdu.
1: Jdeš za pařez a jak se jmenuješ?
6: Danda.
1: A vyráběl jsi ho taky sám?
6: Mamka to skoro celý dělala.
1: Dobrý den, tak mohla byste popsat tento krásný kostým, jak jste ho vyráběla?
7: Naštěstí jsme doma měli velký kartony, udělali jsme z nich takový jako válec a pak jsme vzali klasický hnědý balící papír, nastříhali, namačkali, nalepili, no a syn už si potom dodělal muchomůrky a vymyslel ježka a krepák a šišky a to už byla pak jeho práce.
1: Jo, takže on kouká vlastně pařezem ze strany a nahoře má dokonce i plyšového ježička.
7: Tak.
1: Jak dlouho vám to trvalo tenhle kostým vyrobit?
7: 3 dny, ale kdybych to vzala fakt jako čistý práce, 6 hodin.
1: No krásně se vám to povedlo. Prší, ale průvod už nám odstartoval a krásné kostýmy, krásné postavičky. Máme tady i Mufáju a Hele, Večerníčka, samozřejmě našeho krásného Hajaju. Nesmí chybět Rumcaj s Mankou, Maxi Pes Fík a potom tady děti jsou za houbičky, za šišky, za stromy a za víly, ale i za další krásné pohádkové postavičky. A i když prší, tak to nikomu nevadí, lidé se usmívají a užívají si tady krásnou atmosféru. Od základní školy v Husově ulici se teď průvod přesouvá dále a na konci průvodu předá vedení města klíč dětem od města a tím převezmou děti vládu nad pohádkovým městem Jičín.
8: My jsme bubnem začínali, bubnem to i ukončíme. Tak tady virbl, pane Kol! Považujme touto chvíli zahajovací průvod za ukončený. Tak.
1: Slavnostní průvod pohádkových bytostí dorazil v Jičíně do zámeckého parku, kde pak děti složili slib a převzali klíč od města.
9: Za všechny dětské duše slibujeme, že budeme

0: slibujeme, že až v sobotu klíč vrátíme, bude Jičín úplně jiné město.
1: 3, 2, 1, je to naše!
2: Pro Rádio Junior z Jičína města pohádky Rašová Terka, pohádková reportérka.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové. My jsme před chviličkou byli v Jičíně, v průvodu pohádkových bytostí. Je to tam veliká krása a jestli budete mít příští rok možnost, určitě se tam vypravte, řekněte rodičům nebo řekněte paní učitelce, panu učiteli, abyste tam jeli, protože to je prostě nezapomenutelný zážitek. Já bych se třeba chtěla vydat do lesa Řáholce. Třeba bych tam potkala Manku, Cipíska nebo samotného Rumcajze. Jo, Řáholec, ale víte, že ten je vymyšlený? Přesto existuje. Odpověď nám dá sám pan spisovatel Václav Čtvrtek.
1: V tom ohledu nějak nic není jisté. Já jsem si byl jist, že jsem les Řáholec vymyslel, no ale pak jsem přišel do jednoho polesí na návštěvu, tam vedoucí povídá, už jste viděl les Řáholec na katastrálním plánu? Já říkám, to jsem neviděl, protože jsem přesvědčen, že jsem si ten les Řáholec vymyslel. Přinesl katastrální plán a tam skutečně Řáholec. Na tom místě byl dvůr, kde byl zlý, přísný pán a jeho čeleď prostě potřebovala se vyřádit, vyřáholit. Tak chodila do určitého lesa, který potom dostal jméno Řáholec. Tedy nevím, ale katastrální plán je katastrální plán. Dá se to vysvětlit i tak, že lesáci bývají lidé žertovní. A takový vedoucí polesí, já myslím, že má i tu moc, aby nějaký ten remízek nazval Řáholec. Tak já bych upřímně řekl, s tím katastrální plán, no ale mám taky své důminky k tomu. Budeme věřit, že skutečně ten les Řáholec existoval na odvozeně o to ovšem budeme taky věřit, že tam byl ten loupežník Rumcaj s tou Mankou s Cipískem, že tam žili v té jeskyni.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudykuk Jany Richterové. Já tady nikdy nebývám sama, to už víte. Ale dneska tady mám speciální hosty. Předávám slovo Evě a Tereze.
1: Hello everybody, as you all know, we had one main topic.
2: Ahoj všichni, jak jistě víte, naším hlavním letním tématem byla expedice Sever. Povídali jsme si o severských zemích a poslouchali audioknížky jako Děti z Bulerbinu a taky Pipi dlouhou punčochu. Autorkou těchto slavných knih je švédská spisovatelka Astrid Lindgrenová. A my teď máme skvělou příležitost si popovídat s její pravnučkou Agnes Palmberg. Ahoj Agnes, moc mě těší. Jsme moc rádi, že jsi s tebou u nás na Rádiu Junior můžeme popovídat o Astrid Lindgrenové.
1: Time to talk with you about Astrid Lindgren.
3: Hello and thank you. It's very nice to get this opportunity.
4: Ahoj a moc děkuju. Jsem moc ráda, že máme možnost si popovídat.
1: Agnes is not just great grandchild of Astrid Lindgren.
2: Agnes není jen pravnučkou Astrid, ale taky pracuje ve společnosti Astrid Lindgrenové. Co to vlastně obnáší pracovat pro společnost Astrid Lindgrenové?
1: The Astrid Lindgren Company.
4: Znamená to pro každého ze zaměstnanců něco trochu jiného. Jsme malá společnost, pracuje nás tam asi 15. Pracujeme se všemi knihami, které Astrid napsala, zabýváme se taky filmy, divadelními hrami a vším ostatním, co vzniklo podle jejich děl. Takže naše práce je hodně pestrá. Já osobně hodně pracuju s naším YouTube kanálem. Tento rok přidáváme hodně videí o Pipi dlouhé punčoše, takže tím se teď zabývám.
1: Nice.
3: So that's what I do a lot.
1: And I have to ask in the beginning, because
2: na začátek se musím zeptat. Jsi hodně mladá, takže si nejsem úplně jistá, jestli jste se vlastně s Astrid někdy osobně setkali?
4: Ano, setkali.
2: To je skvělé. Takže nám určitě budeš moci říct, kdo vlastně skutečně byla Astrid. Všichni samozřejmě ví, že šlo o slavnou spisovatelku. Všichni milujeme její knížky, ale jaká byla? Ty jsi ji poznala osobně, takže budeš určitě vědět všechny zajímavosti o ní a o jejím životě.
4: Ano, myslím, že hodně oddělovala svůj osobní a veřejný život. Někdy jí to dokonce unavovalo být tou slavnou Astrid Lindgrenovou. Ve Švédsku to totiž byla vážně celebrita. Pořád dávala rozhovory. A někdy si zkrátka řekla, to je šílené, jak se to vlastně všechno stalo. Vždyť já jsem to pořád já, obyčejná holka. Tak jak jsem se stala touhle veřejně známou osobou? Astrid se svými sourozenci totiž vyrůstala na farmě na jihu Švédska a často na to období vzpomínala jako na nejlepší období svého života. Prostě obyčejný život na farmě, jste dítě, jen si hrajete. A když pak vyrostla, měla samozřejmě daleko víc povinností a zodpovědnosti a hodně se toho změnilo. Bylo mi 6, když zemřela, takže jsem ji poznala až na sklonku jejího života. Znám ji hlavně z příběhu, které mi vyprávěla moje babička, její dcera a můj táta, což byl její vnuk. Z jejich vyprávění je jasné, že s Astrid byla velká legrace. Na mého tátu si vždycky udělala jako babička čas, hodně si se svými vnoučaty hrála a zajímala se o to, co mají rádi a co je baví. Zkrátka, v jejich životě znamenala hodně. A to samé mi říkala moje babička, když s Astrid jako svou mámou vyrůstala. Astrid tam pro ní vždycky byla, vždycky si udělala čas, což možná mnoho lidí překvapí, protože po té, co se stala slavnou spisovatelkou, svá rána vždy trávila v posteli a psala nové knížky. A odpoledne pracovala v nakladatelství, měla tam na starost všechnu literaturu pro děti. Pracovala na plný úvazek a ještě napsala tolik knih a příběhů. A při tom všem stíhala být i se svou rodinou. Musela si zkrátka umět skvěle zorganizovat čas.
1: And do you personally have some core memory?
2: A ty sama na ní máš nějakou výraznou vzpomínku?
4: Pamatuju si, že jsme hodně chodili k ní domů, třeba o Vánocích, na různé večeře a pro mě byla člověkem, který spojoval celou rodinu. Bylo pro ní důležité, abychom se společně scházeli a drželi spolu. Její byt byl zkrátka místem setkávání s celou rodinou. Vždycky jsem se viděla se sestřenkami, bratranci i s těmi vzdálenější. nejbližšími. Rodina pro ní byla hodně důležitá. Když jsem ji poznala, byla to už stará paní, bylo jí 88, když jsem se narodila, ale i tak si pamatuju, že když jsem si s ní povídala, bylo to jiné, než se bavit s klasickým dospělým, který neví, co říct a je to celé nepřirozené. Ona to prostě uměla, povídala si s dětmi, takže je to fakt bavilo. Rozuměla dětské duši.
1: Když to poslouchám, tak byla zkrátka výjimečná.
4: To ano.
1: And have you actually, as a six-year-old girl,
2: uvědomovala jsi už jako šestiletá holčička, že je tvoje prababička tou slavnou spisovatelkou, nebo to pro tebe byla prostě jenom skvělá prababička?
4: Myslím, že jsem si to docela uvědomovala. Jednou jsme ji šli s tátou odpoledne navštívit a byla s námi i moje kamarádka. A když jsme pak odváželi moji kamarádku domů a její rodiče zjistili, že jsme byli navštívit Astrid, její táta tomu nemohl uvěřit. Její táta si myslel, že si to vymyslela, že to není možné. Ale můj táta mu to pak potvrdil a on z toho byl úplně vedle. Podle jeho reakce mi došlo, že to není jen obyčejná prababička.
1: When have you read her books, or have you read her books as a kid?
2: A četla jsi už jako malá její knížky? V Česku jsou totiž děti z Bulerbinu knížkou, kterou většina dětí přečte jako jednu z prvních, nebo jim ji čtou už rodiče.
4: To je docela zajímavé. Celosvětově totiž nejsou děti z Bulerbinu její nejpopulárnější knížkou. Jen u vás v Česku a Polsku je to číslo jedna. Celosvětově je nejznámější Pipi dlouhá punčocha a konkrétně ve Švédsku je po Pipi nejpopulárnější Emil Neplecha a celá série o něm. Já měla jako malá nejraději krátkou povídku Nejmilejší sestra. Asi proto, že jsem vyrůstala s dvěma bráchy a tahle povídka je o holčičce, které se narodí malý bratříček a přijde si najednou v rodině taková opomíjena. A pod růžovým keřem na zahradě najde tajný svět, ve kterém má utajené dvojče a právě je to sestra. Přála jsem si taky takovou sestru mít.
1: To naprosto chápu.
2: Moje nejoblíbenější knížka od Astrid byla Madinka, kde Madinka zažívá se svou sestrou spoustu dobrodružství. Jsem jedináček a vždycky jsem si přála mít taky takovou sestru jako Madinka.
3: That is very nice.
4: To je hezký. Taky jsem knížky o Madince měla ráda.
1: The other question is, do you have in your family?
2: Moje další otázka je, jestli máte v rodině původní rukopisy děl od Astrid. Jestli psala na stroji nebo ručně.
4: Astrid psala těsnopisem. Jako mladá se to naučila při studiu na sekretářku, takže psala ručně, ale ve zkratkách. Vše tedy psala v posteli ručně a potom si vše sama zeditovala, pozměnila a nakonec, když měla pocit, že je hotovo, šla vše přepsat na stroji. A pak to poslala do nakladatelství a šlo to do tisku. Neměla žádného editora, nikdo už její příběhy neupravoval, takže abych se vrátila k rukopisům, my je doma máme, dochovali se. Ale už není moc lidí, kteří by dokázali číst těsnopis. Těsnopis už trošku vymírá, dnes každý používá počítač a taky si myslím, že měla svůj specifický způsob, jak těsnopis používala. Rozjeli jsme ale výzkumný projekt zaměřený na rozluštění jejich rukopisů. Jmenuje se Kód Astrid Lindgrenové. Díky němu se povedlo dešifrovat rozsáhlý archiv původních rukopisů Astrid, které byly do té doby nečitelné. V projektu nám pomohly takové starší dámy, které byly už téměř jediné, co zvládaly právě ten těsnopis.
2: To jsem vůbec netušila. No a ty jsi říkala, že děti z Bulerbinu jsou nejpopulárnější jenom u nás a v Polsku. My jsme ale tohle léto na Radio Junior poslouchali právě děti z Bulerbinu a Pipi dlouhou punčochu, jak jsem říkala už na začátku. Prozradila bys nám o těchto knížkách nějaké zajímavosti?
4: Podle mě je dost zajímavé, jak vůbec vznikl nápad na Pipi dlouhou punčochu. Je asi jasné, že je to dost zvláštní jméno pro holčičku a vymyslela ho dcera Astrid, takže moje babička. Když byla malá, tak byla celkem dlouho nemocná, musela být v posteli, trvalo to týdny a čím dál víc se nudila. Takže prosila mamku, aby jí každý večer vyprávěla nějaké příběhy. A jednou večer už Astrid prostě došly nápady a řekla, O čem tedy chceš, abych ti dneska vyprávěla? A moje babička prostě z ničeho nic řekla, povídej mi o Pipi dlouhé punčoše. A když Astrid tohle unikátní jméno uslyšela, řekla si, tahle holčička musí zažívat úžasné věci. A takhle to prostě celé začalo.
1: Wow.
3: The whole Pippi.
1: That's amazing. And Pippi, she's really special.
2: Pippi je prostě speciální postava. Nejen, že má originální jméno, ale je nebojácná, má odvahu, žije bez rodičů, miluje dobrodružství. Byla Astrid taky tak trochu taková? Nepromítla něco ze sebe do svých hrdinů, jako třeba do Pippi nebo i do dalších?
3: I don't know, like...
4: To si nejsem jistá. Samozřejmě, že Astrid byla odvážná. Na konci své kariéry se angažovala i v politice a dokázala se postavit velmi mocným lidem a říct svůj názor. Myslím, že úseky některých knížek jsou inspirované událostmi z jejího života. Třeba děti z Bullerbynu vycházejí z jejího dětství na farmě. Je tam vidět ta svoboda, fantazie při nejrůznějších hrách a tak. A třeba postava Lasseho je inspirovaná bratrem Astrid. Ale myslím, že v žádné knize není konkrétní postava, o které by kdy Astrid řekla, tohle jsem já, tu jsem napsala podle sebe. Ale teď mě vlastně ještě napadlo, tvá nejoblíbenější kniha Madinka, tak postava Madinky je inspirovaná Astridinou nejlepší kamarádkou z dětství. Tahle kamarádka pak později taky pracovala v knižním průmyslu a dokud žila, tak Astrid nikdy neprozradila, že byla inspirací pro Madinku, protože nechtěla, aby se její kamarádky lidé vyptávali a musela dávat rozhovory. Ale poté, co zemřela, se odhalilo, že právě ona, tahle její kamarádka, byla inspirací pro postavu Madinky.
3: It's known that it was based on her best friend.
1: Nice. Because the friendship, you just feel the friendship from the book.
2: To je hezké. Z té knížky je vážně cítit skutečné přátelství. To je jedna z věcí, které jsem na té knížce vždycky milovala. Jedna z posledních otázek na tebe, Agnes. Říkala jsi, že Astrid měla ráda své soukromí a ráda se věnovala i jiným věcem než jen práci a rozhovorům. Co ráda dělala ve volném čase?
1: Her hobby, favorite hobbies apart from the books and writing.
3: I think she was
4: Astrid milovala přírodu. Asi to souvisí s dětstvím na farmě. Ráda si občas odpočinula sama v přírodě. Měla chatu na venkově, trávila tam hodně času, celé léto. Trávila tam i Silvestr a Nový rok a tak dál. Je to krásný domek u vody a ona to tam zkrátka milovala. Taky ráda četla. Její byt je plný knih, jsou úplně všude. A babička mi říkala, že když byli s bráchou malí, tak jim často Astrid četla u krbu. Dlouho předtím, než začala Astrid psát vlastní příběhy. Takže literatura byla zkrátka velkou součástí jejího života.
3: So I think literature was a big part of her life even before
1: she got famous. Yeah. And my last question, Agnes, which book?
2: A to poslední, na co se chci zeptat. Jakou knížku od Astrid bys doporučila našim posluchačům?
1: No, The Children of Blurbin and Pippi Longstocking.
3: So I would recommend The Brothers Lionheart.
4: Určitě knihu Bratři lví srdce. To je příběh o dvou bratrech. Jeden z nich je hodně nemocný a bojí se smrti. A jeho starší brácha mu vypráví o místě, kam se dostaneš po smrti. Jmenuje se Nangijala. Není čeho se bát. Ale pak dojde k požáru a tím, kdo umře jako první, je nakonec ten starší bratr, ale nakonec se setkají v Nangijale a tam pokračuje jejich společné dobrodružství. Je to moc krásná knížka, pokud tedy máte rádi smutné knížky, což já mám. Je to takový dojemný příběh, ale i se spoustou dobrodružství.
1: Nice.
3: Okay. So I really recommend that one.
1: Thank you so much, Agnes, and thank you for the interview.
2: Agnes, moc ti děkuji za rozhovor, za čas, který jsi na nás udělala. Bylo to skvělé a všichni z Rádia Junior ti přejeme, ať se ti hlavně daří.
1: The whole redaction just wish you the best.
3: Thank you so much. Bye bye.
4: Taky moc děkuji.

0: Přátelé, holky, kluci, kamarádi, milí posluchači, teď se vydáme do světa knížek. Přichází Ondra Holan a jeho knižní recenze.
1: Knižní agenti.
2: Čau, dneska tu mám pro vás recenzi na knížku Čína, císařova závěť, což je další kniha ze série takzvaných bárovek. Knihu napsala Veronika Válková a svými krásnými ilustracemi je doplnil Petr Kopl. Příběh je o 12-leté Báře, která se tentokrát za pomocí svého kouzelného atlasu přemístí do Číny do roku 1722. Bára v zasněženém lese potká muže, který se jí představí jako bratr zelených lesů, a ten je dovede k západním učencům. U nich nějakou dobu přečkává a dokonce mezi nimi najde i jednoho učence z Česka. Později si pro ní ale přijdou poslové od císaře, že se má dostavit do zakázaného města, protože si chce císař prohlédnout někoho z Evropy. Bára musí tedy bydlet u císaře a bavit jednu z jeho manželek. Císař ale jednoho dne onemocní a Bára se náhodou dozví o podvodu, kdy jeden z princů vyměnil závěť císaře, na které je určeno, kdo v případě smrti převezme trůn. Bára se snaží tento podvod s jiným princem zase napravit, aby na trůn nastoupil ten správný princ. Jestli se jí to ale podaří a jak to celé dopadne, už si budete muset přečíst sami. Knížka mě bavila, protože jsem se dozvěděl něco nového o historii a příběh byl celkem napínavý. Jedna nevýhoda lokality, do které se Bára přenesla, je ta, že byla jména postav v čínštině, a tak se mi hůř pamatovala a občas jsem v tom měl zmatek. Knížce tedy dávám 4 hvězdičky z 5. Příběh bude bavit určitě všechny, kteří se rádi dozvědí něco nového z historie a z kultury jiné země. Dále bych knihu doporučil všem, kteří mají rádi napínavé příběhy a je jim více jak 9 let. Pro Rádio Junior, Ondra Holan.

0: Milí posluchači, všudy kuku, teď se vydáváme na jednu unikátní výstavu. Po roce se před pár dny otevřela znovu korunní komora. 7 klíčníků tam vyzvedlo korunovační klenoty, které jsou právě teď k vidění ve Vladislavském sále. A já nebudu prozrazovat víc, poslechněme si reportáž.
1: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie. Vidíme tady císařskou korunu, jablko a žezlo.
2: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
1: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečných slavnostech. Spojujeme s pohřby císaře Ferdinanda I. nebo jeho syna Maximiliána II. V roce 1576, kdy se ten pohřeb konal.
2: Výstava připomene 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn, popisuje Vácha.
1: Výstava je vymezena roky 1526 až 1791. Ten rok 1526 to je rok, kdy byl zvolen za českého krále Ferdinand I. Habsburský a rok 1791 je rok, kdy byly z Vídně dopraveny do Prahy korunovační klenoty, trvale od té doby pak už uloženy v Praze.
2: Vedle svatovícké koruny, královského žezla, jablka nebo historických klíčů, Pražský hrad letos vystaví také královské roucho, které se využívalo při korunovacích českých králů v 18. století. První 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy, pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
3: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
2: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

Přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního všudykuku. Vydali jsme se na festival Jičín město pohádky. Poslechli jsme si o jedné super knížce a taky jsme se dozvěděli, kde se právě teď vystavují korunovační klenoty českých králů. Tak já si myslím, že to pro dnešek stačilo a teď už utíkejte někam ven. Já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, všudykuková.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Poplach v Kovářské uličce. Tak se jmenuje příběh o nepoctivém obchodníkovi Bočanovi, kterému jeho hamižnost přinesla především posměch a odsouzení. Hlavním hrdinou příběhu ale není pan Bočan. Je to 13-letý František Severín, který dokáže svoji nebojácnost a smysl pro spravedlnost. Napsal podle knihy Václava Řezáče Stanislav Lahodný. Režie se v roce 1971 ujal Ladislav Rybišar. Účinkují Ladislav Boháč, Slávka Budínová, Václav Knop a další.
0: Poplach v Kovářské uličce. Podle stejnojmenné knihy Václava Řezáče pro rozhlas napsal Stanislav Lahodný.
2: Dobrý den, pane Kolísko.
3: Aha, nazdar, Františku. Když omrknou, tak se spravují auta, viď?
0: Hudbu složil a řídí Milan Baginský. Dramaturg Jiří Kafka. Asistentka režie Vlasta Slavíková.
2: Nedal byste mi hrst lusek, pane Bočan?
4: Na lusky si dej zajít chuť. Platím ti málo za tvou lenost?
0: V roli Bočana zasloužilý umělec Ladislav Boháč. František Václav Knop.
5: Naskoč, Františku! Svezu tě kousek! Jdu do města!
2: Nemůžu, Vasile! Musím něco udělat!
0: V dalších rolích Slávka Budínová, František Hanus, zasloužilý umělec Arnošt Faltýnek, Libuše Havelková, Ilja Prachař, laureát státní ceny, zasloužilý umělec Josef Bejvl a jiní.
6: Je, já nerad.
4: A František Severín, nemůžeš dávat trochu pozor?
2: Dobrý den, pane strážmistře. Já do vás nechtěl vrazit.
0: Režie Ladislav Rybišar.
7: Tak co tu vlastně je?
0: Poplach v Kovářské uličce.
8: Tak toho spolu radši necháme, milá paní Bílková. Nezaplatila jste poslední nákup a už chcete na dluh další? Myslíte si, že Bočan krade?
9: Ale já vám vždycky zaplatila všecko, co jsem
8: nakoupila. No jo, to já znám, to znám. Zaplatíte 20 korun, ze starého dluhu vám zůstane stát 12 a za 10 uděláte novou sekiru. A tomu říkáte, paní Bílková, zaplatí?
9: To snad ne, pane Bočan. Jsem vám dlužna jenom 19 korun 50. Tadyhle jsem si to zapsala. A podle vás by to bylo 2,30.
8: Tak vy, milá paní Bílková, tvrdíte, že jsem vám něco připisoval? Něco, co jste si nekoupila, co? Tak to teda pozor. Na to jsou ještě paragrafy, milá zlatá. To půjdeme hezky pro strážníka a vy mi to zopakujete před ním.
9: Ne, to já neříkám, že jste to udělal schválně. Třeba jste se mohl splést.
8: Tak abyste věděla, pan Bočan, obchodník v Kovářské uličce, se v tomhle nikdy nemýlí. Nikdy. Tady je jednou moje zelená knížka na vaše dluhy. A do té se zapisuje přesně všechno. Všechno správně. Tak. A hned po nákupu. A víte co, paníčko? Když se vám to nelíbí, zaplaťte. A už sem nemusíte chodit.
9: Čak já budu koukat, abych vám to příští sobotu doplatila. A zlobit se přesto nemusíte.
8: No to bych prosil. To bych si prosím pěkně vyprosil. Na mě lidé hřeší, protože jsem dobrák. Ale s takovouhle, ať na mě nikdo nechodí.
9: No, tak s Bohem.
8: Tak si to slyšel, Františku. Já prej někomu něco připisuju.
2: Splést jste se mohl, pane Bočan.
8: Bočan se neplete. Rozumíš?
10: Tak takhle to všechno začalo, víte? Celý ten příběh se zelenou knížkou na dluhy chudých lidí, co bydlí v Kovářské uličce. Pořídil si ji za korunu 80 hokinář Bočan Ferdinand, kterému vždycky ráno roznáším housky a mléko. Kde kdo říkal, když se pak pan Bočan s hanbou odstěhoval, že jsem já, František Severín, měl o to největší zásluhu? Já teda nevím, ale uslyšíte, jaké starosti se zelenou knížkou měli jiní. Tak třeba můj dědeček, který chodí večer po hostincích prodávat smažené rybičky. Šofér Vasil, který je u nás na bytě. Strážník pan Brejcha, ten, co zamlada zápasil v těžké váze. A kdo ještě? No pan Kolísko, co má maličkou autoopravnu. A Božka přece. To je taková mrňavá holka Bílku, mají 6 dětí a chodí k Bočanovi na dluh. A taky pan Charouzek od vody. Ale začalo to všechno se mnou.
8: Bočan se nikdy neplete. A koukej, ať zmizíš. Dneska už tě nebudu potřebovat.
2: Nedal byste mi hrst lusek, pane Bočan?
8: Na lusky si dej zajít chuť. Platím ti málo za tvou lenost, rozneseš trochu mlíka a pár housek...
2: No tak dobře, vždyť se nic neděje, ne? Nebo se přeci něco děje?
10: Ty lusky z pytle před krámem jsem si stejně vzal. Nacpal jsem si plné kapsy. Nebylo to nic pěkného, to já vím, ale polovinu jsem jich rozdal.
3: Podej mi osmičku, vrták, Jirko.
11: Tady je, pane mistr.
2: Dobrý den, pane Kolísko.
3: Nazdar, Frantíku. Když omrknou, tak se spravují auta, viď?
2: Ani ne. Jdu tamhle za Božkou.
10: Ty toho kluka udrndáš, Božka.
11: Udrndám, protože řve celé odpoledne a na celý dvůr. Co to máš?
2: Lusky, chceš?
11: Dík. Kdo ti je dal?
2: Neptej se a jes. A co jsem se tě chtěl zeptat, Božka? Je maminka doma?
11: Přijde až večer. Co jí chceš?
2: Hele, zvědavou, moc se nevyptávej, neporosteš. Já se teda u vás potom zastavím.
5: Naskoč, Frantíku! Svezu tě kousek! Jedu do města!
12: Nemůžu, Vasile! Musím něco udělat!
5: Tak až jindy!

0: Vykoupáme se. Je, já nerad.
1: František Severin, nemůžeš dávat trochu pozor?
0: Dobrý den, pane strážmistře. Já do vás nechtěl vrazit.
1: To podej bys chtěl. Kam tak letíš?
0: Vykoupat se.
1: No to tak, uhřát, ty napřed musíš vychladnout. Posaď se sem do stínu, tak. No vidíš, taky už jsem ušlý.
0: Nemáte chuť na lusky, pane Brejcho, vemte si.
1: Děkuju. Kde s ním přišel?
0: Tak, dostal jsem je od cesty. A co kdyby takhle byly kradené?
1: Františku Severine.
0: To já jen tak. Ale jiní kradou. A třeba o tom ani nevíte, abyste je dal sebrat.
1: Na každého dojde. Kradeš, budeš potrestán. Takový je zákon, Františku. Ale ty tvoje řeči...
0: Třeba, pane Brejcho, takhle. Někdo prodává lidem na knížku, to znáte, ne? A do té knížky si připisuje víc, než jsou mu lidi dlužní.
1: S tím nemají strážnici nic společného. Na takové ptášky si zákon dokročí jinak. Vůbec, co to vedeš za řeči?
0: O to tuhle říkal dědeček. A tak mě napadlo,
1: já
0: že...
1: Já ti, Františku, něco povím. Koukej, aby jsme nestáli jednou proti sobě.
0: To já vím, pane Brejcho, že bych nevyhrál.
1: To ti garantuju, že ne. A uskoč do vody, než ti všechno uteče. Podívej, jak si to frnčí.
2: Kilolusek 2 koruny. Čtvrt kila je teda za 50 halířů. Tak to bude tenhle padesátník. A je to v pořádku.
3: Co to, kluku, ještě chceš? Ať jí o těch lusek.
0: Tak se podívejte, pane Bočan. Našel jsem tu tenhle padesátník. Na schodech krámu. To bude asi váš.
3: Na čí by byl? Dej ho sem. A maš už domů.
0: A je to za námi. Ani nepoděkoval.
4: Franto! Maminka už je doma.
0: Dík. To se k vám hned podívám.

0: Je to tak, paní Bílková. Mám se zadušovat? Bočan okrádá lidi. Určitě. No z toho vašeho lístku je to jasně vidět. Starý dluh 7,20, mouka 2,50, tady 2,80, 3, 3,10 a 60 halířů. Je to tak. 19,20.
1: A Bočan tvrdí, že 2,30. A ostatní si naříkají stejně. Paní Sojková, Koldová od nás z domu.
0: Přestat k němu chodit, to nejde, co, paní Bílková?
1: Těžko, Frantíku, těžko. Nevídeme z dluhu. Sotva zaplatíme jeden, už musíme udělat další a pořád kolem dokola. Ale jak jen můj sežene práci.
0: Já vím, paní Bílková. No proto se to musí nějak zařídit.
1: No jen kdybych věděla, jak, Frantíku.
0: Tak co s tím zlodějem Bočanem, dědečku?
2: No nic tu nevymyslíme, holečku. Ani za celou noc ne.
0: Okrádá lidi, všichni to vědí. I ty, dědo.
2: Jen se mi, Frantíku, do ničeho nepleť. Úkoly máš napsaný, tak šup do postele. Tak a já jdu. Ať něco prodám. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, dědečku. Kdy se vrátí Vasil?
2: Až ráno. Má noční.
3: Šest, sedm, osm, devět, deset.
0: Usnout, Frantiku.
2: Dobrý večer, paní Busková. A dobrou noc.
4: Dobrou noc, pane Skulina.
0: 122, 123, 124, 125, 126. Já dnes asi neusnu. To Bočan s tou jeho zelenou knížkou. Kdyby jí nebylo, tak by bylo... Kdyby nebylo zelené knížky, tak by taky nebylo... Kdybych tak tu knížku...
5: Pan Bočan, obchodník v Kovářské uličce... se v tomhle nikdy nemýlí. Nikdy. Tady je jednou moje zelená knížka na vaše dluhy a do té se zapisuje přesně všechno. Všechno správně. A hned po nákupu.
0: 199, 200, 201, 202. Kde má vlastně tu zelenou knížku? 210, 211, 212. Vstát, jít, sebrat zelenou knížku a hodit ji do řeky, paní Bílková.
1: Není tak lehké, Frantíku, sebrat ji.
0: Však už vím, jak na to. Po starých schodech na dvůr, přes zítku do Bočanova dvora, kolem kolískovy garáže a k oknu do přecínky mezi krámem a Bočanovým bytem. Víte, paní Bílková? A jde se, Frantiku.

větráček je otevřený, ale kapánek vysoko. Fuj, ty číčo jedna, ty jsi mě vylekala. Jdi z tý bedny pryč, já ji potřebuju. Ještě jednu nahoru, jdeš pryč, nepleť se mi pod nohy. Pořád je to málo, k okinku se nedostanu. Ale když ne já, podíváš se dovnitř aspoň ty. Tak, číčo, a měj se na těch bočanových dobrotách dobře.

0: Co se stalo? No, u Bočanů jsou zloděje.
1: Oba jsme je slyšeli, žena i já.
0: Už jsou dávno pryč.
1: Povídám, že je ještě v krámě. Policie, policie.
2: Když se nikoho ani nezahlí.
1: Copak jsem se mohl po něm otáčet, ženská? Slyšel jsem ho a to stačí. Něco schodil, jak se hrabal ve tně. Polekal jsem se až k smrti. Má žena, jak by jsme...
2: Strážníci už do...
0: Strážníci jsou už tady, no.
3: Tak co tu vlastně je?
1: V mém krámě.
3: Tak se tam podíváme. Jménem republiky. Ozvěte se, kdo jste tam. Pane Bočan, nikdo tu není. To asi? Nepouštět nikoho dovnitř.
4: Rozkaz.
3: Jak se může někdo dostat do krámu, když jsou všechna okna zavřena zevnitř? Hele, co ty tady okouníš, Frantíku, co pak nespíš?
5: Když jsou tu zloději, pane Brejcho, tak...
4: Určitě tu někdo je. Venku pod oknem si narovnal bedny.
1: Tak vidíte, potěch se dostal větrákem dovnitř.
3: Tím otevřeným větráčem přece člověk neproleze.
1: Jen se podívejte, pane strážmistře, ty krabičky olejovek byly nahoře na polici, schodili je.
4: A tady jsou střepy z kamenných hrnků.
5: Já je se sbírám, pane Brejcho.
3: Nepořeš se. To mi nejde do hlavy. Jak se dostal dovnitř, když je všechno zevnitř pozavíráno? A kudy se dostal zase ven, když jsou zástačky zevnitř? Jedno okno není rozbité. Přece to nebyl duch. Ztratilo se vám něco?
1: Peníze ne. Na ty se mi někdo hned tak nedostane, panečku. A po zboží bych se musel porozhlídnout. Dělá kočka v krámě.
4: Tamhle je, nahoře na polici.
1: Rom do ní, kde se tu vzala, potvora cizí.
3: To není vaše, pane Bočane. Záhada je vysvětlena. Otevřený větráček v okně.
1: A co? Vždycky je otevřený.
3: No právě. Někdo o tom věděl. Někdo, kdo vás má si moc rád a hodil vám kočku do předsíti otevřenou vyhlídkou. A vy vzbouříte celou ulici, jako by šlo o vraždu.
1: Ale musíte přece uznat, pane strážmistře.
3: Nic neuznám. Sebrat bych vás měl, rozumíte? Sebrat prorušení nočního klidu a obtěžování stráže.
4: Je, to se lidi zasmějou. Lidičky, už máme zloděje.
0: Domovní kovic kocour.
6: Jo! Či, či, či, či. Já.
1: Prosím tě, přestaň už s tou muzikou, ženská. Člověk neví, kde mu hlava stojí. A ty hned po ránu začínej rámusy.
7: Trošku hudby člověka povznese a rozveselí na celý den, ne?
8: Ještě ti přileju kafičku.
1: Já nechci.
8: No, ale no, tak se už usměj, Ferdáčku.
1: Usměj. Co ty víš, Rézi?
7: Ale copak? Tak pověz, co tě trápí?
1: Trápí. Zatraceně. Zmizela mi zelená knížka. No, ať to tedy víš.
7: Zelená knížka?
1: Ano, paní Bočanová, zelená knížka. Knížka na dluhy, paní. To znamená, milá paní, že nevím, kolik mám mezi lidma, víme?
7: Pro když ta pána Ferdáčku? Ti by snad přece nezapřeli.
1: No, nezapřeli. Tolik už přece dávno víš, ne? Že zkrátka.
7: Ano, já vím, Ferdáčku, já vím. Ty teď nevíš, kolik si komu připsal jako úroky, viď? No, že jim vůbec dáváš na dluh.
1: Okradli mě! Zkrátka okradli, no.
7: Pro Krista pána, já radši zavřu ten gramofon, Ferdáčku.
5: Sedm, osm, devět, deset. A ještě sáček s houskama, pane Bočan.
1: Tady je. Já bych nezapomněl. Mou knížku si neviděl, Frantiku?
5: Jakou knížku?
1: Však ty dobře víš, jakou. Zelenou, ne?
5: Někam jste si ji asi zastrčil. Díval jste se všude?
1: Nikam jsem si ji nezastrčil. Ale ty ses tu včera motal. Večer. S tou kočkou.
5: Nebyl jsem tu sám. Tady přece bylo lidí.
1: Tak jednoduché to není. Ta knížka, to jsou hotové peníze. A já ji musím dostat zpátky a to se uvidí, i kdybych měl jít na policejního ředitele.
5: Ale vždyť o nic nepřijdete, pane Bočan. Tady jsou samí poctiví lidi. Ti vám zaplatí bez knížky. I kdyby věděli, že jste ji ztratili.
1: Nech výkladu a už máš.
5: Nazdar, Božka. Už ti usnul?
9: Už, ale trvalo to. Hele, dneska nemusíš chvátat, co, když nemáme školu?
5: A jako jindy. To on, Bočan, už mi nějakou rachotu najde, až se vrátím.
9: Chudáku.
5: Žádnej chudák, Božka, nech si to. Chudák teď bude někdo jiný, třeba pan Bočan.
9: Už si o tom jeho kočičím zloději povídají v celé ulici. Kluci a holky se už učí mňoukat.
5: To se vám to bude mňoukat, když vám František Severinu připravil kočičinu. Nazdár, Božka! No jo, jiným připravuju kočičiny a sobě starosti. Co teď s knížkou? Ve skryši pod nárožním kamenem, tam ji nechat nemůžu. Nejlíp hodit ji do vody. Uplave a do večera je kdo ví kde. Utopím ji někde pod mostem.
1: Jestli já někoho z vás dostanu do rukou, strážníka na vás, strážníka.
5: Strážníka, strážníka, strážníka.
10: To se podívejme, kde kdo schání strážníka, tak tady je pan Brejcha.
5: Dobrý den, to já jen opakoval.
10: U panu Bočanovi, ano? Nebo snad potřebujete strážníka oba?
1: A vy dva jste jako ti druzí.
5: Na koho to nadává?
10: Má u krámu dvě děti, nikdy jsem je tu neviděl.
1: Volámat automata, vykládat co si o padesátníku, to dovede každý.
10: Na to se musíme podívat. Pojď, Františku, pojď.
11: Proč bychom chodili za vámi do krámu? Hodili jsme do vašeho automatu padesátník a nic nevypadlo.
1: Takových řečiček už jsme slyšeli, to známe. Automat je v pořádku. Já vás naučím dělat si z lidí blázny. Kdybys tam ty kluku byl něco hodil, tak by to tu bylo.
11: Nekřičte na nás, pane. A protože nemáme ani cukroví, ani padesátník...
10: Počkej, holčičko, počkej. Tak jak je to s tím automatem?
1: Tady ti dva tvrdí, že tam hodili padesátník a že nic nevypadlo. Automat je však v pořádku.
10: A vy dva?
11: Ne, my nelžeme.
10: A nemohl se tam ten padesátník přece jenom vzpříčit, pane Bočane?
1: No... Možné to je. Já se do automatu podívám ještě jednou. A podívejme. Vydá byl tam padesátník. No já už mi ten automat tak pokazili, samý knoflík je v tom. No však se nic nestalo. Padesátník je na světě a vy si za něj něco vyberete uvnitř v krámě, že?
11: Pane! Jinde budou slušnější. No. Pojď, Jirko.
1: Ještě si budou myslet, že mi šlo o jejich mizerný padesátník.
10: Ale to ne, pane Bočane, vždyť vás přece znám, že? Ale k tomu zloději, co byl včera u vás, bych se ještě rád vrátil.
1: Ještě vy začínejte. Je toho málo, že celá ulice na mě mňouká a lidi se mi vysmívají? A vůbec... Neměl byste se poohlednout po tom darebákovi, který mi tu kočku hodil do krámu?
10: Policie se nemůže starat o takové hlouposti. Ale kdyby se vám něco ztratilo, to by byla potom jiná. Ztratil se vám tedy něco?
1: Totiž ztratilo, to bych...
10: Tak takhle ne, pane Bočane. Ano nebo ne?
1: Ne. Nestratilo, prosím.
10: Škoda. Tak tu tedy není nic pro mě. Jdeš tati, Františku?
5: Když mě vezmete sebou... Jdu kousek jenom k panu Charouskovi k řece. Naschledanou, pane Bočan.
1: Naschledanou.
10: Tak ti povím, Františku, že se mi ten člověk nelíbí. Jako když má něco na svědomí.
5: A třeba má, pane Brejcho. No třeba se mu dokonce i něco ztratilo. Naschledanou, už musím jít.
10: Naschledanou.
5: To se ví, že se mu ztratilo. A František Severinu to má tuhle pod kamenem. Ale... Páni... Kde je ta knížka? No vždyť jsem ji sem večer skoval. Jak mohla zmizet?
12: komu nejela večeře, dědečku? Teď je to všechno jasné, ne?
5: Jak to jasné? Když jsem dal knížku Pod kámena, teď je pryč. Místo, abyste mi pomohli, ještě si ze mě dělejte legraci. Dědo, já si ty knedlíky nechám k večeři.
13: Nic si nenechávej a najez se. Ani nevím, jestli ti nemám nařezat, nebo tě pochválit. Takový kousek provést.
12: Proč nařezat? Myslel to dobře, František je chlapík.
13: Myslel, nemyslel a začíná dělat uličnictví.
12: Tak bych to nebral, dědo.
13: Jen se ho nezastávejte, Vasile. Pořád je venku, vychovává ho ulice. A ulice je pěkná, máma. Podle toho taky kluk roste.
12: Františkovi křivdíte, dědo?
13: No, nevím, nevím. Ale kdyby to s tou kočkou a zvláště s tou knížkou prasklo, spadne strop, jak bude Bočan vyvádět.
5: Pořídí si novou a bude lidi okrádat dál.
13: No což o to, to by se mu podobalo.
5: Ale stejně má nahnáno, protože panu Brejchovi prohlásil, že se mu nic nestratilo. Vystrašil jsem ho pěkně.
13: Počkej, Frantíku, s tím strašením, když už si to začal, to by šlo. Vystrašíme ho ještě jednou. A tak, že mu navždycky přejde chuť okrádat chudák.
5: No jo, ale jak?
13: Dopíš, mládenci, pošleme mu psaníčko. A z toho musí poznat, že tu někdo neznámý ví o jeho darebáctví. A že mu nedá pokoj tak dlouho, dokud se svým zlodějstvím nepřestane.
12: Jen pozor, aby nás nenašli podle písma.
5: No to by se muselo tiskat svým písmem, to se ví. Tady je kus balicího papíru. A já budu psát. Dědo, diktuj.
13: Hokynáři Bočanovi. Máme vaši zelenou knížku. Víte, co to znamená. A my také. Budete-li ještě okrádat lidi, odevzdáme knížku policii a ta s vámi zatočí. No, to stačí.
5: A mělo by to mít ještě nějaký podpis.
13: Černá ruka.
12: Dědo, no. Dědo, ještě jste nezapomněl na klukovská léta.
5: Dědo, to už dneska není moderní. Něco záhadnějšího.
13: No, ale co?
5: Třeba kocour.
12: Co s kocourem?
5: A začalo to všecko s ním, ne? Namočí mu tlapku dosazí, takhle, a otisknu místo podpisu. A ještě připíšu kocouří dráb.
7: Vezmi si prášek, Ferdáčku, vezmi. No, uklidníš se trošku.
12: Kocouří dráb. Kocouří dráb. Co to má pro Ježíše Krista být? Kdo to je?
7: A říkáš, že to přinesl v košíku pes pana profesora Zicha?
12: Kdo jiný? Profesor je poloslepý a pes k nám chodí sám nakupovat s lístečkem. Je taková pohroma.
7: A ten profesor by to nemohl být,
12: prosím tě, na jednom lístku napíše, že chce 8 housek, 1/4 litru smetany a 20 deka másla. A na druhém kocouří dráb. Jak on by se dostal k mé knížce? Zavři to okno, ženská, nebo se už toho zblázním. Kdybych jen já věděl, kdo to má na svědomí. Pro pár mizerných korun taková ostuda. Ale to všechno nic, Rezinko. Jen kdyby se do toho nepřipletla policie. Rozumíš? Zákon nebude stát při Bočanu Ferdinandovi. Kocouří dráb.
7: Je to na tobě všecko moc znát. Měl by ses trošku pamatovat. Taky se mi zdá, Ferdáčku, že chodí nakupovat i míň lidí. Jen seď, seď, Ferdáčku, seď. Podívám se, kdo to je. Jen seď.
13: Pílková.
12: Taky jedna z nich. Z kocouřích drápů. Ať počká.
14: Tak mi to všechno spočítejte, pane Bočan.
12: Moment. Musím se podívat. Tak to máme dohromady. 12,80 dohromady, paničko. A dluh od posledně. K tomu.
14: Ano, ten zaplatím taky. Bylo to 5 korun, tak to máme dohromady 17,80.
12: 5 říkáte? Bylo to 8 korun?
14: Já jsem si napsala 5. Podívejte se do své knížky, tam to musíte mít napsáno.
12: Napsáno, nenapsáno. No tak dobře, tak zaplaťte, co máte napsáno. A pamatujte si, že už vám nedám na dluh ani za halíř.
14: Ale nemusíte, Nemusíte ani za hotové. Jsou tu zdvořilejší a poctivější hokynáři.
1: Tak vidíš, Rezinko, a teď víme, kdo mi ukradl zelenou knížku. Bílková, která se teď o ně

0: až moc nápadně zmiňovala. Nebo, počkej, nebo že by to byl Kolísko, který byl v krámě tuhle v noci, když byl poplach s tím kocourem? Kolísko, no. To s tím kocourem bylo stejně schválně, aby se někdo dostal k mé knížce. Byl tam, počkej, byl tam i ten tramvaják z Kulina? Ten u nás nebere na dluh, co by ten. Potom ten uličník Severínů. Ale ten Kolísko.
1: Ale proč zrovna ten, Ferdáčku?
0: Je mi dlužen hezkých pár tisíc, které jsem mu půjčil na auto, co teď dává dohromady.
1: A jo.
0: No, autodoprava se mu nevede. A ten jeho šofér Vasil, co je na bytě u starého Severína, mu nevydělá ani na benzín, ani na daně. A v mé zelené knížce je u konta pana Kolíska už hezká sumička. Ten by se radoval první. Rezo.
1: No to jo, ale... Víš, Ferdáčku, když to nevíš, tak na určito...
0: Proto se mu podívám na zoubek a hned. Dej pozor na krám.

0: Tak ještě pár mítků a je to, chlapci. Ten větší šroubovák, Vasile!
1: Pane Kolísko, jde sem Bočan.
2: Bočan? Co ten tady? Na mou tě duši.
0: Ale pěkně vítám, to nám přišel pomocník. Při téhle prácičce si srovnáte pěkně kříž, pane Bočane.
3: Kocouří dráb.
2: Cože? Nerozumím.
3: Kocouří dráb.
2: Ale já vám nerozumím.
0: Vasile!
2: Aha.
0: No to je ohromné! Kocouří dráb! Vy jste ale lišák, pane Bočane. Ano, kocouří dráb! No to se ví a jaký.
4: No, nemyslete si, že jsem se zbláznil, to ne. Panečku, to jsem vás dostal, pane Kolísko. To jste se vylékal, co?
0: A já, pane Bočane, no to bych prosil, jakživ bych to do vás neřekl.
3: Já. A teď už můžu jít. Vím svoje.
2: Pane, s tím to jde ale z kopce. Od té příhody s kocourem v krámě není nějak poznání.
5: Nemá čisté svědomí. Říká se tu o něm všelicos. Vůbec, co ho sem přivedlo? Co to mlel o kocouřím drápu?
2: Co mohl mít za lubem kocouří dráb? Vasile, plete se mu to nějak v hlavě, potřeboval by doktora.
1: Tady je ten větší šroubovák, pane Kolísko.
0: Máš pravdu, my tu máme nad kocouřím drápem a práce čeká. Do toho, Frantíku, ať z tebe něco je.
6: Tak to vidíš, Frantíku. Parník. Ten mi teď nedělá zas škody. Štika už mi poškubávala vlastcem.
1: Primátor Dittrich, to je loď, pane Charousku. A těch lidí na ní, páni.
6: Jo, parník je plnej a Štika je v tahu. No, co dělat, počkáme si. Zapálíme si zatím faječku a půjdeme si dát do pořádku ten šinák. Už mě do něj moc teče.
1: Já vám pomůžu, pane Charousku. Deheta koudel máte za boudou, ne?
6: Ty si radši sedni, chlapče. Nalítáš se dost Bočanovi za celý den.
1: Já už k němu nechodím.
6: Ne?
1: Pan Bočan si roznáší mlíko a housky sám.
6: Jo, to se podívejme. Co tak najednou?
1: Dědeček už to nechtěl, víte? Aha. Ale pan Bočan taky ne. Křičel na celou ulici, že takových kluků jako já dostane 10. Ale nesežene nikoho. Všichni ho znají. Ten má pověst, pane Charousku. Co vám budu povídat?
6: A jo, takový lidi. Hele, Vratiku, tiše. Vidíš, splávek? Už mě zase začíná brát.
1: Už zas ne. Ale podívejte se na tu papírovou lodičku. Zastavila se u krajního prkna. Já jí trochu pomůžu ven.
6: Tak opatrně, Frantiku, ať mě nežblunkneš do vody.
1: Pěkná, co? Ta ještě dopluje daleko, než se rozmočí. Pro pána krále, pane Charousku!
6: Ticho, nemůžeš být chvíli sticha. No tak vidíš, už je zase pryč. Tak ukaž mi aspoň ten tvůj úlovek. No, vytržená ze sešitu. Přečti, co je tam napsáno.
1: Koldova 1910... 7:60, 11:40. Pane Charousku, víte, ta loďka, prosím vás, nepouštěli si tu nějaký děti lodičky?
6: No vidíš, už je zase pryč, protože tu řveš jako na lesi. Nevíš, že pořádný rybář nemluví, když má rybu u vlasu? A co máš s dětmi a lodičkami?
1: Jestli je tu někdo nepouštěl na vodu.
6: Jo, počkej. Byli tu takový dva mrňousové, kluka holka. Ale nejsou odtud, protože je neznám.
1: Tak já vám moc krát děkuju, pane Charousku. A teď poběžím, abyste tu měl klid. To byly určitě Ružena a Karel Kolískovic. Hernajs. Zase jeden list ze zelený knížky. Udělali si z něj pistoli. Ale kdo? Kdo?
3: Tak co ještě, prosím? Všechno? Tak to máme po 2/10, korka u kurčičky, saláte.
7: Fuj, to jsem se lekla. Někdo vám sem něco hodil. Papírová vlaštovka. Z početníku.
3: Co prosím pěkně, kdybyste dovolila...
7: To asi tamhle ty děti mají v rukou nějaký sešit.
3: Pardon, prosím. Promiňte mi, dámy, hned budu zpět.
8: Jestli jsem až do dneška nevěřila všemu bláznivému povídání o Bočanovi, tak teď už věřím. Stačí papírová vlaštovka z početníku, aby nechal obchod a běžel za dětmi na druhý konec Kovářské ulice.
0: Počkejte na mě, děti! Počkat!
3: Tak už vás mám. Inu, ano, děti Kolískovic. A kdo taky jiný? Kocouří Dráb. Dej sem knížku. Máme ji od tatínka, co?
9: Tatíno, proč se nechodí do školy? My jsme ji s Karlem našli.
10: Jú, Růženo, pojď radši domů. Pan Brejcha se bde.
9: Ať, nic jsme neudělali.
3: Tak to vidíte, děti. To všecko z vašich vlašťovek, co mi lítají do krámu. Nemám pravdu, pane Brejcho.
11: Ještě nevím, co se tu vlastně děje. Na vás mám v posledních 2 dnech tuze zvláštní štěstí, pane Bočane. A tak co pak to vy tři máte mezi sebou?
10: Našli jsme tuhle knížku. Děláme si z listů vlaštovky a pan Bočan nám ji chce vzít.
11: No koukejme se. Knížka v zelených deskách. Je to vaše knížka?
3: Totiž já myslel, že by mohla být moje. Ztratila se mi kdysi podobná, ale to už je dávno.
11: Já podívám se na ní. Ale vy jste ji, Darebové, zřídili. Co když je to důležitá knížka?
10: To by nikdo nezahazoval. Byla zastrčená tamhle na rohu za kamenem.
11: Podívejte se na tu knížku ještě jednou, pane Bočane, jestli není opravdu vaše.
3: Ne, prosím pěkně, není.
11: No když není, tak není. To byste přece musel vědět, že, pane Bočane? Tak rozchod.
10: Naschledanou!
9: Naschledanou!
11: Líbí se mi čím dál méně. Celý pan Bočan.
1: Dobrý den, pane Brejcho.
11: Podívejme se, Frančíš Severinu. Abych ti řekl pravdu, ty jsi mi vždycky taky až podezřele blízko vše nepříjemných událostí. Zrovna jako Bočan. A řeknu ti rovnou. Měl tuze velký zájem o tuhle zelenou knížku. Div neurval kolístovým dětem ruce. A když jsem se objevil, dělal jako že nic. Knížka není moje, pane strážmistře.
1: Mohl byste mi tu knížku půjčit, pane Bejcho?
11: Jen se podívej.
1: Vypadá zrovna jako ta knížka, kterou měl pan Bočan na dluhy. Ale asi to není jeho. To by přece musel poznat, ne?
11: Nutit mu ji nemůžeme.

0: je o něm řeč.
1: Kam běžíš? Co tě to popadlo, Ferdáčku?
0: Za tím zlodějem kolískem, Rezinko! Já si zjednám jasno!
2: Tak to je vaše poslední slovo, vážený pane?
3: Do zítřka peníze neseženu, to je marný. To si radši auto vemte hned a nehoňte mě po soudu.
2: Najednou si nevíte rady. Takhle kocouří dráb, co?
3: Nerozumím ani zamák tomu vašemu kocouřímu drápu. Ale měl byste mít trochu ohledu, jen co prodám ten vůz.
2: Má někdo ohledy ke mně? Zaplaťte. Nezaplatíte, vezmu si vůz a vrátím vám ho, až zaplatíte.
3: Chtěl jsem zaplatit z prodeje. Jak to teď udělám, když mi ho vezmete, to teda nevím.
2: To je vaše starost. Zítra buď peníze, nebo si pošlu pro váš vůz.
3: Pan Bočan se ukázal v celý svý kráse. Slyšel jsi to, Frantíku?
4: Slyšel, no. Pan Brejcha mi dnes řekl, že jsem vždycky podezřele blízkou všech nepříjemných věcí. A já vám mám, pane Kolísko, takovej pocit, že jsem, jako bych tohle všecko spískal.
3: Ale dědi Frantíku, Bočan něco proti mě má, to je to celý. Kdybych aspoň věděl, co mu to najednou vlezlo do hlavy.
2: Má to. Kocouří dráb. Kolísko. Garáž bude v kůlně na mém dvoře. A při jednom vysypu z kůlny tu bábu Halíkovou. Hej, vítám. Otvírejte, otvírejte a rychle, rychle. Nemám moc času.
5: Hned to bude, milospane. Hned. Poníženě ruku líbám, milospane, co si přejou. Odpusti, to jsem se včera tak nachladila.
2: To je všecko hezký, Halíková, ale mně potom nic není. Musíte odtud, potřebuju kulnu pro auto.
5: Pro Ježíše Krista, milospane, to žertujou. Kam se vrtnu a mám přece zaplaceno. Před týdnem jsem vám dal 10 korun.
2: Zaplaceno, nezaplaceno, za 10 korun týdně by vás nikdo nenechal bydlet. Jinde byste platila 3 koruny na den. Zítra vás tu nechci vidět, rozumíme?
5: Kam já, nebožák, teď jenom půjdu. Kam jen půjdu.

0: klese rozpršet. Nebude už dost těch brambor, pane Charousku?
1: Ne, je to přesně pro nás dva, Františku. Já teď rozdělám oheň a ty zatím hlídej splávek.
0: Dneska je na řece smutno.
1: No, kdo by taky jezdil v tom dešti na lodičkách? I parníky jsou prázdný. Koukej, Františku, co se tu ochomejtá tamhle ta babka?
2: Pozor! Bere, pane Charousku, nechte všeho. Počkej. To bude za tu štiku, co jsem vám tuhle zaplašil.
1: Františku, ty kluku zlatá, to je přesně ona, ten štičí lupič. Dívej se, jak vyvádí. Ale dneska mi už neuteče.
2: Polehoučku, pane Charousku.
1: Vždyť já... A kruc, který čert mě to za...
2: Stará Halíková spadla do vody a topí se.
1: Tak loďku a hák, rychle. Františku, co děláš? Kluku jeden. Počkej, už jedu. Drží, drží. No, už jsem tu. Chyť se, loďky. Tak, no tak, dobrá. Konečně. A teď zpátky ke břehu.
2: Já doběhnu pro strážníka.
1: Běž, Františku, aspoň se cestou zahřeješ. A my se zatím, babičko, dáme spolu do umělého dechání, než vás odveze záchranka.

0: две, три. Pan Brejka.
1: Babka Halíková žebračka od Bočanů. Teď to hlavní do mého notesu. Spadla tam, tak říkajíc, nešťastnou náhodou, nebo skočila do vody sama? Pane Charoušku.
0: Víte, to je těžké, pane Brejko. Já jsem měl oči jen pro splávek, protože mě zrovna brala taková chlapa kštika. Já nevím.
1: A co ty na to, Frantíku?
2: Nic.
1: To je málo, kamaráde, málo. Pamatuješ se, co jsem ti říkal naposled?
2: Pamatuju, že jsem vám podezřele blízko všech nepříjemných událostí, pane Brejcho.
1: Přesně tak. A je to tuze velká pravda. Jako kdyby se kolem tebe všecko točilo. Od Bočanovy zelené knížky až k té dnešní chuděře.
0: Já vám něco o Frantíkovi povím, pane Brejcho, když už je tak o něm řeč. To on skočil pro tu babku a vytáhl. Já jsem ji vzal už jen do loďky.
1: Tak to jsi byl ty?
2: A to je řečí pro takovou hloupost. Radši o tom nikde nic neříkejte, pane Brejcho.

0: Aby ste chlapci viedeli, ja myslím, že hokynář Bočan už v Kovárskej ulici doobchodoval. Do krámu mu nepáchne noha, korunu neutrží.
1: Prosím vás, dědečku, snad by k němu ještě někdo nešel po všem tom, co se tu v posledních dnech se běhlo. Kde kdo říká, že babka Halíková skočila do vody jen proto, že jí vzal střechu nad hlavou?
0: Nelída, chlapci, nelída je to. Když tuhle František přinesl tu zprávu od řeky, až se mi srdce zastavilo.
1: A to vám ještě neřekl všechno.
2: Vasile!
0: To se na něj koukněme. Co pak si znechalo cesty?
2: Ale nic, co by stálo za řeč, dědečku. Na mou duši.
1: A není to jen babka Halíková. Bočan má na svědomí ještě jiné věci. Někdo klepá.
0: Dále. Pán Kolísko, to jsou hosti.
3: Já jdu tuhle za Vasilem, dědo.
0: Bočan, že jo, pane Kolísko?
3: Bočan, pane Severíne.
1: Jak se můžete dát takhle okrást, pane Kolísko? Takovou dobu vám jezdím, ale nikdy bych si nepomyslel, že provedete podobnou hloupost.
3: Já vím. Dluh dělá dohromady něco přes 2000 a dám mu vůz, který je bratru za 8000.
1: No.
3: Nedal se s tím něco dělat, lidičky.
1: Neměl jste mu podepisovat, že autem platíte dluh a vůz, že se stává jeho majetkem. Snad ještě něco vymyslíme. Viď, Frantíku. No co, sedíš, nemluvíš?
2: Když tím vším jsem vinen já. Začnu se zelenou knížkou a Bočan pak bere tuhle panu Kolískovi auto a babka Halíková se chce utopit.
1: Však to Bočanovi ještě osladíme. Dneska jsem ho trochu povozil v jeho novém voze. Teda ve vašem voze, pane Kolísko. Byl moc spokojený, protože vůz je doopravdy dobrý teď po opravě. A ještě jsem mu prohlédl motor na zítřejší Bočanovic rodinný výlet.
2: Co jste mu provedl, Vasile?
1: Dohromady nic, holoubku. Říkám jen, že jsem prohlédl motor, ne? Zítra je poveze domovník z jejich vily, tak nevím, lidi. Zapřísahá se, že to dovede.
0: To bude nějaká sláva pro Kovářskou uličku.
1: Můžete k tomu přispět všichni. Uděláme té události trochu reklamy.
2: Seženu na ráno před krám celou ulici. Všechny kluky i holky.
1: Frantiku! Jako posledně. Kocouří dráb.
3: Proboha, Vasile, vám už se to taky motá v hlavě.
1: Ani ne. Nebo vlastně možná.
2: Papír a barvy. Že jo?
4: Pan Ferdinand Bočan, velkoobchodník z Chotí, oznamuje svým PT příznivcům a zákazníkům svůj autovýlet. Start dnes o 8 hodině raní. Potlesk, volání sláva a podobné projevy vítány. Dostavte se v počtu nejhojnějším.
5: Tati, to už tu zůstaneme, viď? Neměl bych dojít ještě pro Jiřinku?
6: No tak dobrá, přiveď každého, koho potkáš.
7: Poslyš, Ferdáčku.
1: No.
7: Všim jsi z toho zástupu lidí před domem.
1: No a? Jen ať se přijdou podívat, kdo je pan Bočan. Aspoň je už jednou přejdou ty hloupé řečičky. Třeba o té bábě Halíkovic. Aha.
8: To je ale výmluvný plakát, co? Pan Ferdinand Bočan, velkoobchodník z Chotí, oznamuje. Kdo to asi namaloval?
7: A někdo, kdo má rád pana Bočana.
9: Ať je to, kdo chce. Sám si to na roletu nevyvěsil.
10: Tak se zdá, že už to začíná. Ticho, lidičky! Ticho!
11: Ferdinande, koukej. Auto už vyjíždí. Vyjíždí před dům.
1: Že ale koukají ta holota.
11: Ferdinande, já nevím, jestli ten náš domovník umí dobře řídit.
1: Bez starosti, Rézinko, dovede, dovede. Teď všichni uvidí, kdo jsou Bočanovi.
11: Podívej, Ferdáčku, ten nápis na roletě.
1: Rezi, nastup do auta. Ten plakát mi někdo draze zaplatí.
10: Ty bys měl zaplatit, co snakrát!
8: Jen si vzpomeň na Halíkovou!
10: A na Kolíška!
1: Anton, jedem!
12: Šlápněte na plyn! Věče, co to děláte? Anton!
13: Ona zapije prdáčku!
14: Pán Bůh s nima.
12: Rezi, domů!
15: A to ne, pane Bočan. To by tak hrálo. Rozbít vůz, zničit pouliční lampu a zmizet. Strážník!
16: Strážník!
15: Strážník!
14: Strážník je tady. A zase pan Bočan. Máme na sebe štěstí, co? No, to je pěkné nadělení. Provedl jste to moc hezky. Váš vůči list, pane řidiči.
17: Já nemám. Totiž dovedu, ale vůči list, jako... Já to říkal panu domácímu, ale on, že prej musím jet, co jsem měl... Vždyť je to pan domácí.
14: Čím dál líp. Měl jste tedy zdonucení bez vůčího listu. Tak, to se vydáme na komisařství. Pan Bočan, paní Bočanová, řidič a několik svědků. No třeba tuhle paní Bílková, ještě dva další. Tak, děkuju. Kdo mi pořád chybí? Já tu Frantíku, ty taky půjdeš sebou.
18: A Bočana nám už nemusíte vracet.

0: přítomný pan Bočan prohlašuje, že 6000 korun, o které převyšuje skutečná cena auta, dluh pana Kolíska, jsou úroky za půl roku. Komisařství? Ano, za hodinu to bude. Kde jsme přestali, slečno?
1: Jsou úroky za půl roku?
0: Poslechněte, pane Bočane, to je ale lichva, o jaké jsem dosud nikdy neslyšel. No, tak dál. Strážník Brejcha nám předložil písemnou výpověď. Pan Bočan nutil svého domovníka k řízení automobilu, ačkoliv mu bylo známo, že dotyčný nemá vůči list. Dále. Výpověď žebračky Halíkové vypovídá, že skočila do vody v sebevražedném úmyslu, protože ji pan Bočan vyhnal z kůlny na dvoře.
2: Pane komisaři, já protestuji!
0: Nemáte slovo, pane Bočane. Dále. Halíková mu platila 10 korun nájemného týdně a měla dosud na 3 dny zaplaceno. Tečka. Ano, na tohle je svědek. Že ano, pane Brejcho?
3: Ano, pane komisaři. Školák František Severin. No, nestý se, Frančíku, a pojď dopředu. Docela hrdina, pane komisaři. To on zachránil babku Halíkovou.
0: Chlapík. A jak to bylo u té vody?
4: To nic nebylo, prosím. Než pan Charouzek přijel s loďkou, já jsem paní Halíkovou podržel nad vodou a...
3: Ten František vůbec málo mluví, pane komisaři. Dovoluji si vám připomenout předmět, který jsem vám již odevzdal.
0: Aha.
4: Zelená knížka.
0: Znáte to, pane Bočane?
2: Ne.
5: Ferdinande, to je přece naše ztracená dlužní knížka.
2: To se mýlíš, Rezinko. Naše měla jiné desky.
5: Je to jeho knížka, pane komisaři, je. Odpusťte, prosím vás, ale znám ji moc dobře.
3: Připomínám k tomu, že pan Bočan Ferdinand ji trhal na ulici Kolískovým dětem z rukou, pane komisaři. Když jsem však přišel blíže, nic o knížce nechtěl vědět.
0: Zvláštním. Zvláštní.
5: A když jsem si už dovolila, tuhle František Severinu ji přece taky musí znát. Vždyť panu Bočanovi roznášel mléko a housky a byl v krámě jako doma.
0: Severine, Františku, poznáváš tu knížku?
4: Poznávám. Je to Bočanova knížka na dluhy.
2: Ty prolhaný uličníku!
0: Ticho, člověče, kde si myslíte, že jste? Napomínám vás už podruhé. Ještě jednou a zůstanete tady přes noc.
2: A proč pak se ten uličník hned tenkrát na ulici nepřiznal tady panu strážmistrovi, no?
5: No protože vás asi nechtěl zkoupat. Tak je to, pane komisaři. V knížce najdete plno podvodů a nesprávností. Všechny nás šidil, připisoval. Jen se do té knížky podívejte, pane komisaři.
0: Milá paní Bílková, už jsem se díval. Všechny popsané listy jsou vytrhané.
2: No, prosím, prosím. Budu vás, ženská, žalovat.
0: Aspoň, kdyby se našel jeden popsaný list.
4: Pane komisaři, no? Já mám docela dva takové poskládané do lodiček.
0: Co?
4: Ale dají se číst.
0: Ukaž, Frantiku. No, to jsme potřebovali. Milý pane Bočane, nerad si hraju na proroka, ale po tomhle všem jste, myslím, doobchodoval. Soud už si s vámi poradí.
5: Ježíši Krista, Ferdáčku!
2: Mlč, huso hloupá!
0: Můžete všichni odejít. Zůstane tu jen pan Brejcha a pan Severín se svým vnukem Františkem.
2: Naschledanou.
0: No, tak teď už bude v Kovářské uličce klid, že, pane Brejcho?
3: Bude, pane komisaři, bude. Ale jestli dovolíte, tuhle František by nám měl ještě něco vyprávět.
6: Něco provedl kluk z propadena?
3: No, provedl, neprovedl, to se uvidím. Pane komisaři, v Kovářské uličce bylo v posledních dnech tolik událostí, že za celá léta, co stojí, no zkrátka bylo tam velmi rušno. A vždycky, když se někde něco šustlo, nikdy nebyl František Severin daleko. A já vám tvrdím, pane komisaři, že to nebylo náhodou a že by nám tento človíček mohl mnohé objasnit.
0: No, to jsou vážná slova, pane Brejcho. No, Frantíku?
6: Já se vám přiznám, pane komisaři.
4: To já všecko spískal, pane komisaři. Já hodil kočku panu Bočanovi do krámu.
3: Ale to se podívejme.
4: Já jsem se zmocnil Bočanovi knížky A pak se to všecko rozeběhlo samo.
6: On to, prosím, vnuk myslel dobře.
0: Má štěstí, že my s panem Brejchou mu to věříme, dědečku. I vám. Ale bude muset platit.
6: No, když to nebude moc, pane komisaři. Něco máme. Kolik to asi, prosím, bude dělat?
0: No, dost. Korunu 80 za zničenou knížku pana Bočana. A vám, dědo, kladu na srdce, dávejte si na kluka lepší pozor. Spravedlnost nesmí vzít kde kdo do vlastních rukou.
6: Když ta vaše je někdy na dlouhý lokty, pane komisaři, no nedivte se chudýmu klukovi.
0: Spravedlnost je jednou spravedlnost. Takhle mu mohla z toho vzejít mrzutost, kdyby to sebe líp myslel. Co pak se nemůže s někým poradit, s někým dospělým?
3: Tak se mi zdá, pane komisaři, že to jednou zkusil, ale ten dospělý mu nerozuměl.

0: takhle celý příběh skončil. Bočan Ferdinand se ze samé ostudy odstěhoval. A víte, že o tom psali dokonce i v novinách?
1: Poplach v Kovářské uličce. Podle stejnojmenné knihy Václava Řezáče napsal Stanislav Lahodný, dramaturg Jiří Kafka.
0: Napsali. 13letý hrdina zachránil tonoucí ženu. A František sem, a František tam.
1: František Václav Knop, Bočan, zasloužilý umělec Ladislav Boháč, strážmistr Brejcha František Hanus, Kolísko Ilja Prachař.
0: Božka mi chtěla půjčit knížku o záhadném dobrodruhovi, ale její maminka jí řekla něco jako, že v životě je víc hrdinů než v knížkách. A v Kovářské uličce jich je. Jej, třeba Vasil. A nebo ti dva malí, jak se nedali okrást o svůj padesátník.
1: V dalších rolích zasloužilý umělec Arnošt Faltýnek, Slávka Budínová, Libuše Havelková, zasloužilý umělec Josef Bejvl, Josefa Pichlátová a další.
0: Nebo jak jsem vzal Bočanovi lusky. Počkat, to přece nebylo žádné hrdinství.
1: Hudbu složil Milan Baginský, zvuk Vladimír Bato, střih Hana Jírová. Umělecká spolupráce Dana Prochová, Artur Šviha, Petr Nesány a Miroslav Kokeš, asistentka Vlasta Slavíková. Hru nastudoval režisér Ladislav Rybišar.
0: Ale tyhle lusky jsem si koupil. Na mou duši. Poctivě jsem je zaplatil. Jakože se jmenuju Severín František.
2: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
3: Chceš si poslechnout další příběhy?
2: Jdi na web Radio Junior. Radio Junior.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

je grof. Mezi psy, co chlup, to schvost, co zub, to hrouda zlata. Oca sem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord.

hlavy, ocas a uši, chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl, psímu sousoší od pondělí do soboty pro lepší. Můj pes je rek hrdina, běta lumpový, jenž by na práh šláp supnut by byl jako malina. Ten chlap. Můj pes má sílu, jak se má dílu, tak i k dílu. Pelech má u kredence, vysoké je inteligence, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová hodně a já ho miluji hodně. My dog is dog number one, yeah.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

si, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Následující hodina bude patřit pohádce o princi, poutníkovi, holky a kluci. Bude o princi Ahmedovi, který se vydá na dlouhou pouť napříč Španělskem najít dívku svého srdce. Je to příběh o lásce, o snech a tužbách i o překonávání překážek, které člověku stojí v cestě. Na motivy příběhu Washingtona Irvinga ho pro rozhlas napsala Helena Sýkorová. V režii Dimitrie Dudíka účinkují Krištof Hádek, Petr Pelcer, Ilja Racek a další.

0: C'est-à-dire bonan bene.
1: Ano, můj pane.
0: Blíž, pojď klůžku blíž. Už špatně vidím i slyším. Jak se má princ Ahmed?
1: Dospívá a stává se z něho dokonalý mladý muž. K radosti tvé i celého granadského království. Jenom je dosti zádumčivý, jinu když mu nezbývá, než celé dny vysedávat v zahradě a hledět do fontány.
0: Je mi ho líto, ale co se dá dělat? Znáš přece tu strašlivou věždbu, můj učený příteli.
1: Znám, králi. Proslulí hvězdopravci předpověděli následníkovi citlivou povahu, otevřenou duši a vznětlivé srdce. Ale právě proto se prý má dostat do velikého nebezpečí a hrozí mu i smrt. Ale nikdy jsem nepochopil, proč musí ten ubohý hoch...
0: Ta věždba pokračuje, bonan bene. Jen tehdy, když kletba pomine, když bude můj jediný syn uchráněn až do dospělosti před nástrahami lásky, pak po celý život ho bude provázet štěstí. Škoda, že se toho nedožiju.
1: Proč ne, veličenstvo? Nebude to trvat dlouho?
0: Pro mě příliš dlouho. Odcházím na věčnost, příteli. Skomírám jako plamen dohořívající svíce. Možná se vidíme naposled. Proto jsem tě taky nechal zavolat. A teď mě poslouchej pozorně, bonan bene.
1: Mluvte, můj pane.
0: Princ se stane panovníkem, až mu bude 20 let. Do té doby, ať zůstane odloučený od dvora a nesmí spatřit žádnou dívčí tvář, nesmí zaslechnout slovo láska.
1: O to jsem se postaral. Služebníci jsou samí muži, navíc oškliví a němí.
0: Nesmí se ani dozvědět, co slovo láska znamená.
1: Říká se o mně, že jsem ten nejsuchopárnější učenec v Granadě. Přece bys mě nepodezíral, že budu prince poučovat o takových hloupostech, jako jsou milostné city.
0: Ne, to ne. Vím, že jsi starostlivý, ale přesto mě pronásledují neklidné sny. Nepřikazuji ti, ale prosím, se vší naléhavostí tě prosím, abys prince opatroval. Svěřuji ti to nejcennější, co mám. Nedopusť, aby se věždby vyplnily. Slíbíš mi to?
1: Slibuji se vší odaností. Tvé královské srdce nemusí mít obavy.
2: Brzy na to granadský panovník tento svět opustil. Poblíž královského paláce Alhambra stál zámeček obklopený nádhernou zahradou a obehnaný vysokou zdí. A tam v osamění dospíval jeho syn Ahmed. O lásce nevěděl zhola nic, jen cítil, že potřebuje někomu projevit svou něžnou náklonost. A tak si oblíbil některé stromy. Vysedával pod nimi a vyhrával jim na flétnu tklivé melodie. Moudrý bonan ben sledoval svého svěřence s úzkostí a ve strachu z prozrazení osudového tajemství po nějakém čase raději zavřel prince Ahmeda do věže, vysoko nad zahradu, plnou sladkých a mámivých vůní.
1: Egyptská pyramida je pozoruhodná stavba, jejíž všechny stěny se zbíhají v jeden hrot, který je kolmo nad středem. Postupně tě seznámím s výpočty stavitelů, co vytvořili dílo, které přetrvalo věky. Ale ty mě vůbec neposloucháš, Ahmede. Už zase zíváš.
3: Úctivě tě poslouchám, Bonanbene. Jenže matematika mě nebaví.
1: Jak to, že ne? Je to úchvatné dobrodružství i zábava. Až si přečteš knihy o proslaveném Archimedovi a otci geometrie Euklidovi, tak to pochopíš.
3: Nepochopím. Nechci to pochopit. Číslice jsou studené jako voda ze skalního pramene. A knih už jsem přečetl dost. Zbytek si nechám na stáří, až budu šedivý a vrásčitý jako ty.
1: Nerozumím ti, můj milý. A znepokojuješ mě. Všechno, co víme, jsme se dozvěděli z knih.
3: To souhlasím. Moudrostí je v nich hodně. Ale možná, že jsou tam i nesmysly. A nenašel jsem v nich to, co potřebuju vědět.
1: A co to je?
3: Nevím. Hledám to. Něco hřejivého, milého... Ale nechme toho. Radši ti zahraju na flétnu.
1: Kde ses to naučil, Ahmede?
3: Kde? V zahradě od ptáků. Než si mě zavřel do věže.
1: Pro tvoje dobro a například tvého zesnulého otce. Později se dozvíš, proč si to přál.
3: Do té doby uschnu. Utrápím se a uvzdychám.
1: Dobře. Postarám se ti o nějaké rozptýlení. Chtěl bys rozumět řeči ptáků?
3: Chtěl? Jestli sem nahoru do věže nějaký doletí.
1: Ale doletí. Stačí se rozhlédnout kolem. Támhle v puklině cimbuří má hnízdo jestřáb. Občas sem zavítá vlaštovka a hlavně ti doporučuju, aby se seznámil se sovou, co se usídlila tamhle v tom výklenku. Máš ji skoro na dosah ruky, vidíš ji?
3: Jistě, má velikánskou hlavu, mžourá a šilhá.
1: Ale z té moudré hlavy můžeš načerpat spoustu poznatků.
3: Já nechci žádné poznatky, rád bych si jen tak povídal.
1: Dobře. Podle receptu samotné královny ze Sáby ti připravím lektvar. Až ho vypiješ, můžeš si s ní poklábosit podle libosti. A nejen s ní, budeš rozumět všem opeřencům, co jich jen lítá pod sluncem.
2: Princ Ahmed se zaradoval, že si ukrátí dlouhé chvíle a s chutí vypil čarovný nápoj. Nejdříve navázal známost s jestřábem, ale byl to pouhý násilník, chvástavý a chlubivý, který tlachal jen o svých hrdinských činech a krveprolévání. Ani vlaštovka ho neuspokojila, štěbetelka pořád v pověcí, neměla chvilku stání, nedokončila kloudnou větu. A sova? Ta stále mluvila v hádankách o hvězdopravectví a hloubala o svitu měsíce. A tak prince Ahmeda jeho noví známí brzy omrzeli. Tou dobou už minula zima a do palácové zahrady vstoupilo jaro se svou svěží zelení a vonou líbezností. Rozkvetly růžové květy mandloní a nadešla šťastná doba, kdy se ptáci párují a staví si hnízda. Melodie jejich zpěvů o lásce zaznívala tak mohutně, že ji zaslechl i princ Ahmed v odloučení své věže.
4: Hej, jestřábe, slyšíš mě?
5: Slyším! Hulákáš tu a plašíš mi kořist.
4: Co je to láska? Celá zahrada je jí plná a já o ní nic nevím.
5: No tak to já taky ne. Musíš se zeptat těch mrňavých opeřených žouželí tam dole pod námi. Jednoho ti ulovím, vyspovídáš ho, pak mi ho vrátíš a já si na něm pochutnám. Chceš? Chceš?
4: Ne, koukej zmizet, loupežníku, nebo po tobě hodím kámen. Nerad tě ruším ze zadumání, moudrá sovo, ale ty prý víš všechno. Potřeboval bych odpověď na jednu otázku. Mohla bys mi prozradit, co je to láska?
6: Moudré sově se nekladou hloupé otázky.
4: Proč je hloupá?
6: Protože o tom nic nevím. Věnuji se výhradně mudrování a bláznivinami se nezabývám.
7: Přeji dobré jitro, můj princi.
4: Já tobě, Bonanbene. Jdeš právě vhod. Co neví moudrá sova, to se bez pochyby dozvím od svého nejmoudřejšího učitele. Můžeš mi moc prosím povědět, co je to láska?
7: Ach ne.
4: Stalo se ti něco, Bonanbene? Pobledl jsi a celý se třeseš. Posaď se. Napij se vody.
7: Kde jsi zaslechl tuhle tarebnost?
4: Asi už jsi dlouho nebyl v zahradě. No, já také ne. Ale když se vykloním z věže, slyším jen oni. Můžeš se podívat sám. Slavík sedí dole na keři a zpívá o lásce své milé růži. A všichni kolem to libozvučné slovo opakují. Láska, láska, láska.
7: Jak jsem starý, tak jsem hloupý. Naučil jsem tě jejich řeči a teď se ti lehkovážní opeřenci proti mně spikli. Já pošetilec.
4: Nerozumím ti.
7: Nevěř těm sladkým zpěvům, můj milý princi. Zklamali by tě. Láska je zlá, rozsevá nenávist mezi přáteli, dokáže rozpoutat divoké vášně, úkladné vraždy a dokonce i války. Provázejí ji truchlivé dny a bezesné noci. Nechtějí o ní nic vědět.
4: Ale z těch zvuků se zdola nezaznívá trápení. Spíše radost.
7: Neposlouchej je, zacpi si uši, Ahmede, a věř starému učiteli. Radši se věnuj knihám, které jsem ti přinesl.
4: Nemám chuť. A nech mě o samotě. Zahraju si aspoň na flétnu. Na, ťu, ťu, ťu, ťu. Podívej, drobečky. Tady na dlaní, vidíš? A mám tě.
8: Z toho holuba, princi! Chceš? Je to moje kořist, můj oběd! Neslyšel jsi?
4: Pryč od mé věže, jestřábí mordýři! Mám po ruce hůl a jestli hned neodletíš, pocítíš její tvrdost! Kša!
8: Není všem dům konec! Stejně si na něm pochutnám! Až odtud poletí, bude můj! Chceš? Chceš?
4: Nepoletí! Neboj se, můj holubku. Dám si tě sem do klece, dostaneš krmení a vodu. Celý se chvěješ. Zasloužíš si pohlazení. Tak.
9: Děkuju ti, pane. Zachránil jsi mi život. Ale já se musím vrátit.
4: Proč? Tady jsi v bezpečí. Jestřáb se sem neodváží.
9: Čeká mě má milá a nechci ji nechat dlouho o samotě. Stýskalo by se jí a byla by smutná. Je přece nejkrásnější doba v roce. Jaro a čas lásky.
4: Lásky? To slovo už jsem zaslechl, ale nikdo mi nedokáže vysvětlit, co znamená.
9: Říká se, že láska je soužení pro jednoho, štěstí pro dva a nepřátelství mezi třemi. Ale řeknu ti to jinak. Láska je kouzlo, které k sobě poutá dvě bytosti. Jsou šťastné spolu a nešťastné v odloučení. Máš někoho takového?
4: Mám rád svého starého učitele, ale bývá často mrzutý a popudlivý. Někdy se radši obejdu bez jeho společnosti.
9: Tak tohle zrovna nemám na mysli. Mluvím o lásce, největším zázraku života. Nakloň se dolů z věže a pozorně se rozhlédni. Celá zahrada je jí plná. Každé stvoření má svého druha. Ptáci, motýly i brouci v trávě.
4: Myslím, že už ti začínám rozumět. Vím, že mi něco chybí. Cítím svou prázdnotu, ale mluv dál.
9: Někoho milovat znamená dotýkat se ho, objímat ho, laskat se s ním a obětovat se pro něho. Jsi přece mladý, pane. Copak nemáš nějakou krasavici, které bys věnoval své srdce?
4: Nemám. Kde bych ji taky měl hledat v téhle smutné samotě?
9: Ach, to je mi líto. Moc rád bych ti pomohl.
4: Mně asi těžko. Ale neboj se. Neudělám z tebe svého spoluvězně. Počkej. Otevřu ti klec. Tak. A leď si za svou milou holubicí. Ale vypustím tě z druhé strany věže. Tam je střáp nelétá.
9: Tisíceré díky. Počkej. Něco mě napadlo. Občas létávám daleko, předaleko, přes hory až ke vzdáleným městům. Nedávno jsem si chtěl odpočinout a spustil jsem se do zahrady za vysokou zdí. Pod loubím tam seděla dívka tak zářivé krásy, že by jí i slunce mohlo závidět. Ale měla smutné oči. Vypadalo to, že je uvězněná stejně jako ty. Co kdybych jí od tebe zanesl pozdrav?
4: Můj milý holoubku, udělej to. Napíšu jí dopis. A nejen to, pošlu jí tuhle lasturu. Uneseš ji?
9: Pro tebe bych unesl i kámen.
4: Když do ní zahraju svou píseň, ten, kdo si ji přiloží k uchu, ji uslyší a pochopí, co mě trápí a po čem toužím. Doneseš jí mou lasturu z písní?
9: Ano, slibuju.
4: Tak poslouchej.
7: Zdráv, princi Ahmede.
1: Už 3 dny si na mě nepromluvil. Když přijdu, obracíš se ke mně zády. Co to má znamenat?
4: Znamená to, že se mi protiví mluvit s věznitelem a lhářem.
7: To mám být já? Co se děje, že se najednou chováš tak nepřátelsky? Že ti zas něco namluvili? Ti pošetilí opeřenci.
4: Ptáci jsou šťastná stvoření. Na rozdíl ode mě. Prozradili mi to, co jsi mi léta zatajoval a o čem jsi mi lhal. Že láska je podstatou života a zrození. Že je to největší radost. Místo toho si mě krmil nudnou matematikou a protivnou geometrií a zavíral si mě do věže. Nenávidím tě, Bonanbene.
1: Jsi nespravedlivý, Ahmede. Ta příkrá slova mě podají do srdce jako šípy. Vždyť já tě mám rád jako nikoho na světě.
4: Tak proč mě tu vězníš a nedovolíš mi ani to, co je dopřáno i krtkům pod drnem? Jsem přece královský syn a brzy budu panovníkem.
7: Budeš, ale jen pod podmínkou, že do své dospělosti nepoznáš lásku. A je to venku. Hvězdopravci ti kdysi předpověděli nebezpečí a smrt, když se v mládí zamiluješ. Teď to konečně víš. A jestli je v tobě jen kapka odpovědnosti, budeš se lásce bránit a vyhýbat.
4: Proč jsi mi to neřekl dřív? Aspoň bych věděl, proč tu musím trčet.
7: Přikázal mi to tvůj otec. Bál se o tebe. Miloval tě a jeho poslední myšlenky patřily jenom tobě.
4: Dobře, můj starostlivý učiteli. V zájmu granadského království zamknu své sny a touhy hluboko až na dno své duše. Teprve až budu dospělý, tak ji otevřu. Kdo ví, jestli tam v té tmě ještě něco najdu.
1: Pořád se na mě zlobíš, Ahmede. Odpust mi.
4: A ne, to já se ti musím omluvit. Zapomeň na má hloupá slova. Vlastně,
3: Taky tě mám rád. A neměj strach, nezamiluju se. Ostatně nemám do koho. Co se stalo?
9: Jestřáb, můj pane.
3: Počkej, jdu pro obvazy a masti. Ošetřím tě.
9: Nikam nechoď. Za chvíli tady už nebudu. Předal jsem tvůj dopis i lasturu té dívce. Je to princezna. Když si poslechla tvou flétnu, rozzářily se jí oči. Na oplátku ti posílá medailon se svou podobiznou.
3: Zavěsila ti ho kolem krku.
9: Splnil jsem své poslání, princi. Jen je mi líto, že má holubička zůstane sama. Ale jednou se s ní shledám. Pamatuj si, pane, láska nade vším zvítězí. Nic na světě, ani smrt ji nepřemůže.
3: Ne. Ne. Holoubku, neodcházej. Zbuď se. Uletěl na věky. Jediný přítel, kterého jsem měl. Ach, bože. Bože, ta dívčí tvář je krásná. Krásná, až bere dech. Podobá se květům oleandrů. Ale kdo to je? Jak se jmenuje? Odkud pochází? Co můžu dělat? Leda tak vyslat své polibky ke stříbrné hvězdě a poprosit, aby je setřepala na princezniny rty.
2: Osud tomu chtěl, že princ Ahmed v tom okamžiku zapomněl na sliby dané Bunanbenovi a jeho vznětlivé srdce zatoužilo poznat princeznu z obrázku. Umínil si, že svůj žalář opustí. Prchnout z vězení za bílého dne, to by byla těžká věc, ale v noci byl palác střežen jen málo. Nebude tak obtížné spustit se dolů pozdě. A tak se princ rozhodl, že si na cestu zabalí jen své klenoty a stane se poutníkem lásky.
3: Sovo! Moudrá sovo, jsi tam! Slyšíš mě?
6: Nemusíš tak křičet. Slyším dobře. Neunikne mi ani šustnutí.
3: Bonanben říkal, že se v noci vydáváš na dlouhé lety po širém okolí. Vyznáš se i za hranicemi Granadského království?
6: Široko daleko se nikdo nevyzná líp než já. My sovy pocházíme z velmi staré rodiny, rozšířené po celém Španělsku. Není jediné tvrze na horách, ani zbořeniny na rovině, aby tam nebydlela nějaká má sestřenka, strýc či bratranec. A při návštěvách příbuzenstva jsem proslídila každý kout i každou skulinu. Ale proč se ptáš?
3: Potřebuju průvodce. Chci odtud prchnout a vydat se hledat svou lásku. A tak tě prosím, abys mě doprovázela a poskytla mi na cestě svou moudrost a zkušenosti.
6: A to se podívejme. Copak já jsem pták, který se zabývá milostnými pletkami? Můj čas náleží výhradně hloubání a luně.
3: Nech lunu lunou a pomoz mi. Dostaneš za to ode mne všechno, na co si jen pomyslíš.
6: Všechno už mám. Tuhle díru ve zdi, tichou komůrku k bádání a pár myších ocásků k obědu. Víc nepotřebuju.
3: A co takhle věhlas a povýšení? Brzy budu králem a ty se můžeš stát mým prvním rádcem.
4: nejdůstojnější sovou v království. Všichni tví příbuzní z věží a zřícenin se ti budou klanět.
6: Spíš mi budou závidět, jak je znám. To bys opravdu udělal?
4: Na mé královské slovo.
6: Dobře. Vlastně docela ráda si provětrám křídla. Ale co tomu řekne veleučený Bonanben?
4: Napíšu mu dopis, že se musím řídit tím, co cítím, a ne tím, co mi bylo přikázáno.
2: Ještě té noci v doprovodu moudré sovy opustil princ Ahmed palác. Z obavy před pronásledováním Bonanbenovými strážci si pospíšili a nad ránem dospěli k horám. Sova si přála, aby putovali jen za tmy a ve dne odpočívali v některé jeskyni nebo rozpadlé výšce. Všechny takové skrýše dobře znala a největší zalíbení měla ve starých zříceninách. Po několika dnech dorazili k městu Sevilie. Sova se ubytovala v dutém stromu a vyslala Ahmeda za svým starým známým, kouzelníkem, hadačem a zaklínačem. Byl to stařičký důstojný pták z rodu havranů, s šedivou hlavou, rozčechraným peřím a bělmem na jednom oku. Zbývajícím okem studoval tajemné kliky háky narýsované na podlaze.
4: Klaním se ti, mistře černého umění. Odpusť, že vyrušuju, ale přišel jsem až z Granady požádat tě o radu.
10: Radu ti poskytnu rád, mladíku z Granady. Ukaž mi pravou ruku a já ti rozkrákorám tři nejdůležitější čáry života.
4: Ne, to nepotřebuju, havrané. Jsem poutník lásky a hledám neznámou princeznu. Mám ji tady na obrázku. A snažně tě prosím, abys mi řekl, kde ji najdu.
10: Co já vím o mládí a kráse? Jsem zvěstovatel osudu a chodím navštěvovat jen staré a sešlé. Krákorám z komínu neblahé věždby. Po své dívce musíš pátrat někde jinde.
4: Jenže kde? Jsem královský syn a na mém úspěchu závisí budoucnost mého království.
10: Synové králů jsou hvězdami vyvolení, ale tady je každá rada drahá. O tvé princezně nemám potuchy.
4: Škoda.
10: Ale přece jen ti něco poradím. Pospěš do Kordovy a vyhledej palmu velkého Abderrahmana. Pod ní najdeš svět ta znalého cestovatele, miláčka vznešených paní. Možná ti najde správnou odpověď.
4: Tisíceré díky. A buď zdrav, veledůstojný čaroděj.
10: Ty taky, poutníku lásky.

0: Ano. Hostiny tam bývají tak bohaté, že jsou někdy i o 50 chodech. Začíná se polévkou a v každém talíři se skrývá perla. Vysloužil jsem si pochvalu od jedné z vévodkyň, která by ten růžový skvost málem spolkla, kdybych jí ho nevyklovl ze lžíce. Jinak jsou Francouzi pojídači krocanů a ty krocany vycpávají nadívanými kolibříky. Věřte mi, že na dvoře francouzského krále bych za žádnou cenu nechtěl být krocanem ani kolibříkem.
1: Tohle je ten světaznalý cestovatel. Stojí tamhle pod palmou.
2: Vždyť je to obyčejný papoušek. Neuvěření, že tolik lidí si libuje ve žvástech povídavého ptáka.
1: Mluví lidským hlasem. Zdá se, že má přístup do nejvyšších kruhů. Půjdeme za ním.
2: Ne, jdi sám. Počkám tady ve výklenku.
0: Díky. Velevážení, pro dnešek končím. Příště, kdo bude chtít, může si vyslechnout vyprávění o slunných Benátkách, gondolách a maškarádě.
1: Vzdělaný cestovateli, jsem princ Ahmed z Granady. Rád bych se s tebou seznámil a položil ti jednu otázku.
0: K službám. I když na prince zrovna nevypadáš.
1: Teď jsem poutník. Poutník lásky.
0: Lásky. A za kterou láskou putuješ? Černovlasou, plavovlasou, modrookou nebo zanosatou, bradatou či pihovatou? Lásek na světě najdeš nepočítaně.
1: Neposmívej se mi. Má láska je tady na obrázku. Nesetkal ses s ní někdy?
0: Ukaž. Jo. Velmi půvabná tvářička. Hezká. Ale v životě potkáme tolik krásných žen, že ani nevím. Nevím. Ale počkat! Vím! Je to princezna Aldegonda. Jak jsem na ní mohl zapomenout?
1: Aldegonda? A kde bych ji našel? Z celého srdce toužím se jí poklonit a hlavně jí obejmout.
0: Pomalu. Najdeš ji lehko, ale těžko obejmeš. Je to jediná dcera křesťanského krále Stoleda. Ten kruťas ji zavřel před celým světem v paláci. Žádný smrtelník ji nesmí spatřit, dokud jí nebude 17 let.
1: Proč?
0: Ale pro jakousi věštbu pletichářských hvězdopravců.
1: Tak o tom taky něco vím.
0: Že prý by se mohla provdat za maurského prince a tohle tolecký král nemůže připustit.
1: Provdat se za...
0: Jo. Ty poslouchej. Nejsi ty náhodou ten maurský princ?
1: Teď mě poslouchej ty, světa znalý papoušku. Náhodou jsem maurský princ a brzy budu králem Granady. Ale nejdřív musím získat ruku princezny Aldegondy. Zdá se, že jsi světa znalý, velmi zdatný a schopný pták. Když mi pomůžeš, povýším tě na vznešeného hodnostáře na svém dvoře.
0: Proč ne? Už jsem se nacestoval dost. Je čas někde se usadit.
1: Souhlasíš tedy?
0: Jo! Ale ať je to postavení úctyhodné, leč bez starostí a povinností, to ti povídám. Duchaplným papouškům se namáhavá práce protiví.
3: Na další cestu se vydali všichni tři. Princ, sova i papoušek. Šli ale mnohem pomaleji, než bylo pochutí netrpělivému Ahmedovi. Papoušek nerad vstával za časného rána a sova zase trávila mnoho času dlouhými odpočinky v poledne a chtěla si prohlédnout každé zbořeniště. Papoušek byl vtipálek, tropil si ze své vážné společnice žerty, což sova pokládala za urážku své důstojnosti. Mračila se a zlostně houkala. Princ si hádek nevšímal, byl zcela v zajetí modravých snů o své budoucnosti. Putovali drsnými horskými úžlabinami, slunečním žárem vyprahlými rovinami podél břehů zlatonosné řeky Tacho, až dospěli k městu Toledu.
2: Tak tohle je starobylé Toledo, pověstné svými památkami. Vidíš, princi, ty šedé věkovité báně. V nich se narodilo mnoho mých předků.
0: Dej už pokoj s věkovitými báněmi. Vlastně můžeš si na ně brejlit, jak dlouho chceš, ale ty, princi, si radši prohlídni ten nádherný palác, co se tyčí nad zahradními terasami. Tam někde se prochází nebo odpočívá tvá Aldegonda.
2: Jestli dobře brejlím, jakože určitě líp než ty, papouchu. Prochází se kolem i spousta ozbrojených strážců.
4: Tak, teď by se hodila dobrá rada, moji milí společníci.
2: Zkusím v noci vyhledat nějakého svého příbuzného. Třeba by dokázal vyjednat s netopíry, zda by nás nevzali do paláce nějakou tajnou chodbou.
0: Naše moudrá sova zdědila po předcích opravdu jen ty starobylé moresy. Jsou zdlouhavé a dobré leda tak pro kočku. Mám lepší nápad, jo. Přeletím hradbu a princeznu najdu na to šup.
4: Nejmilejší papoušku, udělej to. Prosím. A vyřití, že princ Ahmed, provázený hvězdami, ji přišel navštívit. Napsal jsem jí verše. Odevzdáš jí je?
0: Jistě, spolehni se, princi. Dokonce jí je i zarecituji. Jak jsi krásná.
4: Ne, dost, to ne. O to tě nežádám.

0: Klaním se, princezno Aldegondo. Utři si slzy. Přiletěl jsem tě utěšit.
1: Jsi jen obyčejný papoušek. Jak ty bys mohl...
0: Ohohohoho, nejsem obyčejný. Jsem posel poutníka lásky.
1: Rušíš mě. Poslouchám z Lastury milostnou flétnu prince Ahmeda. Vždycky se při ní stezkem rozpláču. Neozval se mi. Neposlal mi žádný vzkaz. Bolí mě z toho srdce.
0: Ten vzkaz nesu já. Granatský princ je v Toledu. Přišel si pro tebe. Tak co, jaký jsem?
1: Nevím, mohu-li ti věřit. Papoušci bývají často vtipálci.
0: Poznáš jeho písmo? Podívej, posílá ti verše.
1: Ukáž. O, jak jsi krásná dívko má, tak z duše tě mám rád.
2: Spíš moře vyschnul, než bych já tě přestal milovat. A kdybych s tebou, země král, byl na trůně, ty budeš s kvostem nejdražším v mé koruně.
1: Můj sladký papoušku, ani netušíš, jakou jsi mi udělal radost. Můžu tě za to pohladit po chocholce?
0: Pohlazení od princezny je pro papoušky nejvyšší čest.
1: Stezkem jsem při čekání na Ahmeda málem umřela. Leď zpátky a vyřiď mu, že ho miluju stejně tak horoucně jako on mě.
0: Bude štěstím bez sebe.
1: Ale také mu vyřiď, že si mě bude muset vydobít zbraní.
0: Jo?
1: Zítra mi totiž bude 17 let. Uchází se o mne mnoho mocných a pyšných mužů. Aby nikoho z nich neurazil, rozhodl se můj otec, že ten den uspořádá velký rytířský turnaj. A kdo v tom klání zvítězí, ten získá mou ruku.
0: Oj.
1: Jenže jsem velmi neposlušná dcera. Nechci nikoho jiného než Ahmeda. Proč jen je naše dvorní etiketa tak krutá?
0: Tak to já nevím, i když jinak toho vím spoustu. Tak třeba...
1: Tak už leď, drahý papoušku. A přines králi mého srdce hodně štěstí. Bude ho potřebovat.

0: Rytíři už se sjíždějí. Mají vyšňořené koně, nablízkané meče i kopí. A asi jsou udatní. A už od pohledu budou dosti bojechtiví. Zatímco mě krmil Bonanben moudrostmi, ty hochy vycvičili na kolbišti.
1: To jo.
0: Co mám dělat? Když půjdu do boje, splní se proroctví. Hrozí mi smrt. Když nepůjdu, budu si vyčítat, že jsem se ani nepokusil získat ruku své vyvolené. A nevěděl jsem, že láska dovede tak bolet.
2: Netrap se, Ahmede. Tahle země je plná dávných, skrytých tajemství. Kdo je umí odhalit, tomu mohou pomoci zvrátit nepřízeň osudu.
3: Zase ty věkovité moudrosti. Ty jsou dobré lidé tak pro mě.
4: Princ by teď potřeboval spíš nějaký zázrak.
2: Sklapni svůj nectný zobák, papouchu, a zapiš si za uši, že rady moudré sovy nikdy nejsou pro kočku. I na zázraky dojde.
4: Oho, snad toho nevíš víc než já.
2: Vím. Nedaleko odtud v horách je jeskyně. V té jeskyni železný stůl, na tom stole kouzelné brnění a vedle stolu stojí začarovaný kůň.
4: A kdo to všechno odčaruje?
2: Princ Ahmed. Jako malá sůvička jsem v té jeskyni byla s dědečkem a ten mi všechno vyprávěl. Kdysi po dobytí Toleda tam našel útočiště jeden mocný maorský kouzelník. Uložil jsem a zaklel celou rytířskou zbroj. Ten, kdo je od východu slunce do poledního žáru oblékne, zvítězí nad všemi protivníky. V poledne ale kouzlo ztratí svou moc. Nesmí to však udělat nikdo jiný.

0: nejmenší poskvrnky. Meč a dýka byly ze vzácného kovu. Poblíž leželo divotvorné kopí a opodál stál kamenný kůň. Ahmed ho pohladil po šíji a koník v tom okamžiku zahrabal kopytem a zařechtal nadšením. Prince hned opustili všechny chmury. Nastalo osudné ráno.
1: Musíme se skrýt, tak abychom dobře viděli.
2: Jo. Za těmi hedvábnými záclonami na sedadlech, tam nahoře. Tam to bude nejlepší. Tak letíme.
1: Letím za tebou.
3: Ceremoniáři, je všechno připraveno?
4: Ano, veličenstvo.
3: Dej zatroubit, zahájíme turnaj.
4: Jistě, králi, ale ještě se přihlásil jeden rytíř.
3: Jméno?
4: Říká si Poutník lásky.
3: Cože? To je nějaký hlupák, ne?
4: Sluha mi pošeptal, že prý by to mohl být Granatský princ.
3: Ne, to nikdy. Měl jsi ho hnát od brány, copak nepoznáš Maura?
4: Bohužel, veličenstvo, má přilbou zakrytý obličej.
3: Pošli mu vzkaz, že ho k turnaji nepřipouštíme.
4: Je pozdě, králi.
1: Tam, podívej, na kolbiště přijíždí Ahmed. Brzy uvidíš skutečný zázrak, ten nevěřící papoušku.
5: No, zatím se našemu princi všichni jenom vysmívají.
1: Však brzy přestanou. A je to tady! Ahmed srazil kouzelným kopím toho posměvačného svalnatce. Už ho nikdo nezadrží.
2: To ne! Jeho kůň se dostal do pitné mely. Na Ahmeda se ženou všichni ostatní rytíři.
1: Ale zázračný kopí sráží toho urozence po druhém zasedal. Sláva! Jeden, dva, tři, čtyři,
2: 10, 12.
1: Jako bych to neříkala.
2: Zamžourej do Lusovu, pobavíš se. Jeho veličenstvo, tolecký král celý z bruna, měl prská a strašlivě zuří.
1: Ale bylo to o myší ocásek. Slunce je už nebezpečně vysoko. Kouzlo brzo pomine.
3: Taková ostuda. Jak jste mu mohli dovolit vstoupit do arény?
4: Nedal se zadržet, pane.
3: Ten maurský drzoun. Pošlete na něj mou osobní stráž.
4: Už se stalo, veličenstvo. I tvé ochránce srazil ze sedla.
3: To je potupa mého majestátu i mých šlechetných hostů. Válej se na kolbišti jako pytle s pískem. A co bude s princeznou? Nemáme vítěze? Žádný maurský ďábel ji nedostane. To ji radši zavřu do kláštera.
4: Veličenstvo, veličenstvo, kůň s Maurem se najednou otočil a uhání pryč. Přeskočil ohradu.
3: Pošli za ním zbrojnoše, ať ho přivedou před náš trůn. Příkladně ho potrestáme.
4: Ano, můj králi, ale nejprve...
3: Jaké ale? Jaké nejprve?
4: Je mi líto, ale princezna Aldegunda omdlela. Je jako bez duše.
0: Prince Ahmeda na kouzelném koni však nikdo dohonit nedokázal. Arabský oř uháněl divoce po pláni, přeplaval hučící proud řeky a donesl málem bezduchého Ahmeda do jeskyně. Tady kouzlo pominulo a z koně se opět stala kamenná socha. Princ odložil zbraň, svlékl brnění a náhle se zastyděl. Vždyť se o své hrdinské činy vůbec nezasloužil. Už nikdy se nesmí v Toledu ukázat. A co si pomyslí princezna o jeho náhlém útěku? A tak se trápil, dokud za ním nepřilétla sova s papouškem.
2: Máme pro tebe spoustu novinek, princi. Byli jsme na výzvědách.
1: Celé to lado mluví o zázračných činech a podivném zmizení maurského rytíře.
6: Jo, mají tě za čaroděje. Žádný smrtelník by prý nevyhodil ze sedla tolik statečných mužů.
7: Jenomže bych to bez pomoci kouzelné zbroje sám nedokázal. A princeznu jsem nakonec taky nezískal. Nevíte, co s ní je?
6: Onemocnila. Je jako bez ducha a král ji nechává střežit někde vnitru paláce.
7: Ještě tohle. Určitě mě už nebude chtít.
1: To ne, Ahmede. V noci jsem zaletěla ke dvoru a nahlédla do každého okna, kde hořelo světlo.
4: Šilhala tam těma obrovskýma očima, až z toho tři dvorní dámy dostali psotník.
1: Držobák, prosto řeký apelichanče. Princeznu jsem našla. Je v nejvyšší věži. A když služka odešla, vytáhla tvou lasturu, Ahmede. Chvíli poslouchala a pak se rozplakala, což mě, třeba že jsem mudrc, tak nějak dojalo.
7: Má drahá sovo, to znamená, že mě pořád miluje.
6: No, miluje... Nejspíš jo. Protože prý upadla v hlubokou zádumčivost a dokonce odmítá i jídlo. Doktoři tvrdí, že ji očarovali zlí duchové a král dal rozhlásit, že ten, kdo ji vyléčí, dostane za odměnu nejvzácnější klenot z královské pokladnice. Nechceš se o to pokusit, princi?
7: Klenoty mě nezajímají, jenom princezna.
4: Mohl bys mít obojí?
1: Princi, poslouchej. V noci jsem potkala svou letitou pratetu, která obývá palácový vikýř. Prozradila mi, že se mezi královými poklady nachází i skříňka ze santalového dřeva s tajemnými nápisy. V té skříňce je uložen hedvábný koberec krále Šalamouna.
7: Ano, vzpomínám si. O něm mi vyprávěl Bonanben. Říkal, že se kouzelný koberec ztratil a tolecký král nejspíš vůbec netuší, jakou drahocenost vlastní. Jenže jak se k němu dostat?
6: Jak? Převlékneš se za arabského léčitele a půjdeš uzdravit princeznu. V paláci si už musíš poradit sám.
7: Dobrá, pokusím se o to.

0: Žádný z těch slovutných učenců, co se tu vystřídali, nepořídil vůbec nic.
1: Je mi to líto, veličenstvo, ale přihlásil se ještě jeden léčitel.
0: Kdo?
1: Je to nějaký potulný mouřenín. Mám ho nechat vyhodit?
0: Ne, tihle lidé znají nejrůznější tajné medicíny. Pusť ho dál a přiveď princeznu.
2: Hluboce se klaním, nejmocnější králi. Jsem beduín a většinu života jsem strávil v poušti. Možná je ti známo, že pustiny bývají rejdištěm skřítků a zlých duchů. Nám pastýřům plaší stáda a vyvádějí různé zlovolnosti. Abychom je zahnali, využíváme kouzla hudby. Jestli tvou vznešenou dceru postihla zlá moc, zkusím jí zlomit svou flétnou.
3: Princezna Aldegunda, veličenstvo.
0: Posaď se, dceruško. Tenhle pastýř ti něco zahraje.
4: Raději bych se vrátila na lůžko, otče. Jsem na smrt unavená.
0: Chvilku vydrž a ty hraj, beduíne.
3: Veličenstvo, princezna pláče.
0: Ano, to vidím. Ale hraj dál, mladíku.
3: Do tváří se jí vrací červeň. Usmívá se.
0: Stal se zázrak.
4: Tatínku, ta hudba mě na dobro vyléčila. Poznala jsem v ní něco, o čem se mi zatím jen snívalo. Ráda bych ji poslouchala každičký den.
0: Rád ti to dopřeju, dítě. A toho pastýře jmenuji dvorním lékařem. Ale nejdříve ho musím odměnit. Otevřete klenotnici.
3: K službám, veličenstvo.
0: Můžeš si vybrat, mladý muži. Jsou tu těžké zlaté poháry, zlaté pruty, mísy s drahokamy, diamanty. Naber si, kolik uneseš.
2: Tam, v koutě, je taková podlouhlá, zaprášená santalová skříňka, veličenstvo. Ta by mi za odměnu stačila.
0: Jsi skromný, Jochu. To tě ctí.
3: A nebo hloupý. Král ti nabízí bohatství, které by tě zabezpečilo na celý život.
0: Co vlastně v té skřínce je?
2: Otevřuji.
3: Hedvábný koberec s nějakými podivnými znaky.
2: Smím ho rozprostřít u nohou princezny?
4: Ano, zkusím, jestli je tak jemný a hebký, jak vypadá.
2: Zkus, má nejmilejší. Mně už zbývá jen pohladit tajemný znak.
3: Veličenstvo, to je létající koberec. Vznesl se nad ohos a míří do neznáma.
0: Míří do Granady, ten mouřenín mi unáší dceru. Proboha, chyťte ho, přineste luk a šípy.

0: No to je hanba, nechat střílet šípy po své dceři. Hej, Sovo, sem, zahátni se pařátem, zatřásně koberce, ať se svezeme domů.
1: Oh, jak jste hloupí, před láskou a touhou, nemáte šanci žádnou.
0: Rychle nehoukej a chytře.
1: Pouhou jehlou v kupce sena, budou pro vás princ s princeznou. Oho.
0: A kvůli tobě jsme propásli koberec. A další hned tak nepoletí.
1: Co dělat? Máme před sebou cestu dlouhou.
0: Jo. Tak pořádně mávni křídly, ať ještě neprošvihneme svatbu.
2: A princ Ahmed s princeznou Aldegondou zatím pluli pod modrou klenbou nebeskou, nad houštím tamarišku, granátovníky i olivovými háji. V noci jim na cestu zářila stříbrná Venuše, patronka milenců. Na zámku je s radostí přivítal Bonanben a ihned začal chystat slavnou svatbu. To už doletěli i papoušek se sovou. Právě včas, aby se stali královskými ptačími rádci. Mladí manželé pak v Granadě královali dlouhá léta. Nejenom šťastně, ale i moudře. Za úplňkových večerů se v Alhambře rozeznívala flétna a kdo si ji přišel poslechnout, tomu se v duši navěky usídlila láska.

0: na zdár, pojď dál, pardál, sebrý nedál, že by mě přepadal, pardál.
1: Já bych nosil aktovku a v ní dlouhou taktovku, aby tedy věděli, kdo tu dává povely.
2: Rádio Junior, velká pohádka.
3: Honzo, vstávej. Ne, teď nevolám na Honzíka, který poslouchá Rádio Junior. Honzo, vstávej, tak se jmenuje pohádka, kterou teď uslyšíte. O Honzovi, který je jako každý Honza v pohádce, tak trochu líný, rád leží za pecí a jí buchty. Všichni si o něm myslí, že je taky hloupý. Ale je to pravda? To se dozvíte, když budete poslouchat, a já budu poslouchat taky.

0: Honzo, Honzíčku, vstávej. Slunko se za chvíli vyhoupne na oblohu a ty se pořád objímáš s peřinou.
1: Oh, neznám lepší potěšení, než vyhřátou pec s pěkně natřepanou peřinkou. Patato.
0: Tak už ať si dole.
1: K tomu čerstvě upečené buchty. Nenašli by se nějaké v troubě?
0: Já ti dám pec, já ti dám peřinu, já ti dám buchty, ty Honzo jeden honzovatej. Tobě jsme s paň mámou uměli vybrat jméno. Už je bílý den a on si leží za pecí.
1: Jméno je jméno, pan tato. Každý Honza je drobátko líný. A ze všeho nejraději má buchty a peřinu.
0: Pokud já vím, tak jde do světa. Vyzraje na draka, osvobodí princeznu a tu nakonec dostane i s polovinou království.
1: Jenomže já princeznu nechci.
0: Ano, tak neříkám, že to musí být hned princezna. Mně by stačilo úplně obyčejné děvče z naší vesnice.
1: Ale pan táto, tuhle písničku slyším každý den.
0: A já ti to dnes říkám naposled. Buď se oženíš a přivedeš dostavení hospodyni, nebo já nevařím.
1: Takovou zelňačku jako vy stejně žádná nesvede.
0: Tady žerty končí. Řekl jsem, nevařím. A hybaj z pece dolů.
1: Proč hned tak zhurta, pan táto? Víte přece, že to není moje vina. Proč jste mi dali jméno Honza? To vy jste na mě přivolali to válivé neštěstí.
0: Palice jedna mazaná. Ty si myslíš, že já se neumím vyvalovat v peřinách? Umím a rád, ale někdo pracovat musí. Tady máš na cestu 3 groše, k tomu ti přidám pár buchet a to ti povídám. Bez pořádné výslužky a bez nevěsty se domů nevracej.

0: To se lehko řekne, ale kde mám tu nevěstu hledat? Takovou, pro kterou bych z pece skočil, jsem ještě nepotkal. Ach, pan táto, těžký úkol jste mi dal. Na takový by i kouzelný dědeček z pohádky byl krátký.
1: Hej, ty tam! No, co se rozvaluješ na mé louce?
0: Je, dědečku, vy jste přišel.
1: Jaký pak já jsem pro tebe dědeček?
0: Kouzelný přece, jen jsem na vás pomyslel, už jste se objevil.
1: No, to bys rád od kouzelného dědečka.
0: Ale táta chce, abych se oženil. Pomůžete mi?
1: A co za to?
0: Mám fuzličku pár buchet.
1: S parohem?
0: Taky s mákem a s povidlím. Mm. Vemte si, dědečku.
1: No, ty jsou dobré. No, sladké.
0: Takové buchty jako můj táta nikdo upéct nedokáže. Mm. Už kvůli něm se musím brzy vrátit domů. Vidíte, že mi pomůžete.
1: Já?
0: Spořádal jste moje buchty. Tak teď mi musíte, kouzelný dědečku, dát nějakou dobrou radu.
1: Že já žádný kouzelný dědeček nejsem, jsem nejbohatší sedlák v širém okolí. Mám největší pole, nejbohatší statek a nejhezčí dceru.
0: Co? Vy máte dceru?
1: To pro tebe nerostla. Pro moji Andulku si přijede pán ze zámku.
0: Snědl jste moje buchty.
1: A proto bych ti měl dát dceru? Kdo je pak? Andulku nedostaneš. Jak ti vlastně říkají?
0: Honza.
1: Tak ty jsi hloupý Honza. Tak abys neřekl, Honzo, za ty buchty tě vezmu do služby.
0: Já nehledám službu. Potřebuju nevěstu.
1: Tak já tě u sebe dlouho nenechám. Jenom co si vysloužíš nové buchty. Pak půjdeš odum dál.
2: Chci vdávat, mámo. Slyšíte?
3: Holka, už mě z tebe hlava třeští. To neumíš začít o něčem jiném.
2: Za chvíli se mi vysměje celá vesnice. Dcera nejbohatšího sedláka a ženichové od ní utíkají.
3: Andulko, víš přece, že ti pan táta hledá toho nejlepšího.
2: A tatínkovi nebude nikdo dost dobrý.
1: Copak? Nemůžeš se dočkat vdavek?
2: Jazyk si raději přivázat, než vám něco říkat.
1: Jsi hubatá. Však si o tom i vrabci štěbetají, že naše Anča má pusu pořádně proříznutou.
2: Já spíše slyšela, že její pan táta po lžičce dává, ale po lopatě bere.
1: Ty poslouchej.
3: Vy dva, sotva se uvidíte, hned si vyjedete do vlasu. Ančo, přilož do kamen, ať nám nevyhasnou. A ty, táto, dohlédni na čelátku.
1: Aby se si nezastávala.
3: Myslela jsem, že spěcháš do stodoly počítat zrní.
1: Však je mi v té stodole nejlíp.
2: Pro ty svoje zlaťáky vůbec nikoho nevidí.
3: Taky už zamkni tu svoji štěbetalku. Před tátou máš mít úctu.
2: Všechny nápadníky vyhnal. Jeden mu nebyl dost bohatý, druhý byl zase moc rozhazovačný, třetí líný. Jednoho po druhém vystrnadil, ale že má doma dceru na vdávání, na to úplně zapomněl. Mámo, vždyť si mě nakonec nikdo nevezme. To on všude rozhlásil, jaká jsem hartusice. Uvidíte, že zůstanu na ocet.
3: Ale Ančičko, jsi přece nejhezčí děvče z celé vesnice.
2: A kdo to ještě ví?
3: A nejbohatší, uvidíš, pro tebe si přijede pán ze zámku.
2: Jenomže než sem dorazí, bude mi 100 let.
3: Tak víš co? Než se té stovky dočkáš, aby ti nebyla dlouhá chvíle, pomůžeš mi zadělat na buchty.
2: Já?
3: No, a to si myslíš, že zámecký pán si nechce pochutnat na dobrých buchtičkách?
2: Na zámku je upeče kuchař. K čemu bych se já měla učit péct buchty?

0: Pan táto, čekám na ty buchty.
1: Celé odpoledne jsem svážel seno.
2: Teď ještě podeste lež dobytek.
1: Tohle jsme si spolu nedohodli. Řekl jste, že si vydělám pár buchet.
2: A pak zameteš dvůr.
1: Vy byste mě rozesmál.
2: Tak se moc nesměj. A dej se do práce.
1: Od rána jsem nic nejedl.
2: Napřed se mlátí a potom se platí.
1: Kdybyste mi po zásluze zaplatil, týden bych z těch peněz nehladověl.
2: Jaké dílo takový plat? A kdybys snad nevěděl, co s časem, až zameteš dvůr, tak ve stodole čeká hromada dřeva. Hezký srovnej dřívko vedle dřívka.
1: Ale s tím nemůžu být hotov ani do rána.
2: Jen se čiň se, líný Honzo.
1: To jsem strčil hlavu do pěkné omáčky. Jak jsem si mohl takového hrabivce splést s kouzelným dědečkem? Ne, Honzo, tady nezůstaneš. Půjdeš do světa i bez buchet.

0: tobě říkají Honza?
1: Co je na tom k smíchu?
0: V každé pohádce je Honza k smíchu.
1: Mě vyprávěli spíš takové, kde všichni mají Honzu rádi.
0: To budeš asi zdaleka.
1: A jak se jmenuješ ty?
0: Hádej.
1: Bětuška.
0: Kde pak?
1: Katuška.
0: Samá voda, Honzíčku.
1: Ty tady sloužíš?
0: Možná.
1: Já bych tady nesloužil ani chvilku. Sedlák je držgrešle.
0: Tak co tady děláš?
1: Snědl mi buchty. A potom... Potom má prý hezkou dceru. Na vdávání.
0: A ty si myslíš, že by ti jí dal?
1: A proč ne?
0: Třeba je zlá a hádavá.
1: Ty ji znáš?
0: Zná jí celá vesnice.
1: A je opravdu tak hezká. Umí vařit? Umí péct buchty.
0: Buchty?
1: Jestli neumí péct buchty, tak ji nechci.
0: No jen jestli bych chtěla ona tebe.

0: tlačí tě noční můra, že nemůžeš usnout.
1: Ta naše holka mě trápí. Roky pomalu přibývají.
0: To už i tebe zfanfrněla.
1: Abys nakonec nepřebral.
0: Než někomu, kdo má prázdnou kapsu, to dám Anču raději samotnému čertu.
1: Nepřiolávej neštěstí. Ve vsi je přece tolik pohledných mládenců.
0: Nevím o žádném, který by se mi vyrovnal.
1: Nebude si brát tebe, ale tvoji dceru.
0: A moje zlaťáky, moje kuletáčky.
1: Anča je hezké děvče.
0: Moje zlaťáčky jsou hezčí.
1: Ty peníze ti úplně zatemněly rozum.
0: Jsou můj jediný opravdový poklad.
1: Tak se seber a jdi si za tím svým pokladem.
0: A víš, že máš pravdu? Vždyť já se dneska s nimi ještě ani nepotěšil, já je nespočítal. Co když mi je někdo ukradl?
2: Nebudu tady ani minutu. Andulku mi pan táta stejně nikdy nedá. A kdo ví, jestli opravdu není hádavá a zlá. Zbalím si raneček, za groše od táty seženu něco k snědku. Ale kde jsou?
0: Penízky moji. Kulaté, jestli pak se vám taky stýská.
2: Pan táta.
0: Jste můj nejvěrnější kamarádi.
2: S kým si to povídá?
0: Konečně. Jste tady. Nikdo o vás neví, kulaťáčici. Jenom já a tma.
2: No ne. Pan táta ukrývá v truhle poklad.
0: Co se to tady blízká? Grošík. A druhý?
2: Moje peníze.
0: A kde jsou dva, bude i třetí. No jistě, tady se schovává. Jen pojď ke mně, pojď. Tak, takové štěstí. Mé truhličce vám bude jako v bavlnce.
2: Teď už svoje peníze nikdy neuvidím.
3: On zase jmenovat to není, o co stát.
0: Ty jsi polekal, Honzo. Kde se tu bereš? Snad mě nešpehuješ. Viděl jsi něco?
3: Nic, pan táto.
0: Jenom aby. Řekni mi, co jsi viděl.
3: Tmu, pan táto.
0: Víc nic.
3: Kde pak?
0: Tak co tady děláš?
3: Ztratil jsem 3 groše, tak je hledám. Nenašel jste je náhodou, pan táto?
0: Kde bys ty sebral 3 groše?
3: Od táty, na cestu. Nevíte o nich?
0: K čemu by mě byly tvoje groše? Mám svých dost. Kdo ví, za co jsi je utratil?
3: Já to věděl. Já to říkal. Lakomí a ještě k tomu prolány. Kde pak, Honzo? Nikam nepůjdeš. Zůstaneš tady a všechno sedlákovi vrátíš. I z úroky. Až příště přijde spočítat svoje zlaťáky, pořádně ho vystrašíš.
1: Andulko, těsto se musí pořádně vypracovat, jinak se ti buchty nepodaří.
4: To je ale hrozně těžká práce, paň mámo. Od toho hnětení mě bolí obě ruce a tělo už vůbec necítím.
1: Tak ukaž. Dodělám to sama.
4: Sotva stojím na nohou.
1: Proč se to těsto tak divně táhne.
4: Právě.
1: Co jste všechno dala, Andulko?
4: Jenom to, co jste mi poručila.
1: To není možné. Tohle není těsto, ale nejfortelnější lepidlo.
4: Je. Sahni si. Pojď, maminko, ono se to lepí.
1: No.
4: Já mám těsto na šatech, na rukou i ve vlasech.
1: Všechno pokazíš, nic ne. Neuděláš pořádně. Počkej, zadělá si kvásek?
4: Jaký kvásek?
1: Říkala jsem ti aspoň 100krát, že ze všeho nejdříve musíš připravit kvásek. Bez kvásku se ti buchty nikdy nepovedou. Tak, teď abych všechno vyhodila, začala zase od začátku. Tak znovu a ještě jednou. Andul... Ona si klidně usne. Zalepená těstem od hlavy k patě. Jde pak, holka. Ty se nikdy nic nenaučíš. Tebe si doopravdy musí odvést jedině pán ze zámku.

0: co Honza včera viděl. Nenechám tě tady už ani chviličku, truhličko moje. Ještě by mi tě ukradl.
1: To ty skradl, sedláku.
0: Co je to? Kdo je to? Je to někdo?
1: Ukradl si 3 groše, lakomý sedlák.
0: A kde jsi? Kdo jsi? Já tě nevidím. Jaké groše? O čem to mluvíš? A přece nikomu nic neukradl.
1: Jsi zaslepený svou láskou k penězům. Nikdy si nic dobrého neudělal.
0: Ne, to není pravda. Já jsem vzal do služby Honzu, když neměl kam jít.
1: Honzovi si snědl buchty. Potom si mu nevrátil jeho 3 groše.
0: A odkud to všechno víš?
1: Jsem duch. Honzův ochránce. Každého, kdo by mu ublížil, potrestá. Honza, abys věděl, je tuze mocný a bohatý pán.
0: Pán? Říkáš pán? Já ho nechal zametat dvůr a rovnat dříví. Taková ostuda. Celá vesnice se mi bude smát. Duchu, poraď mi. Můžu to ještě nějak napravit?
1: Ode dneška nebude Honza spát ve stodole na sámě.
0: Jistě, že ne, kde pak ve stodole? Ne, ve stodole ne, páň má mu u stele v parádní světnici.
1: A v posteli, ať ho čeká pěkně natřepaná peřina.
0: Ano, s nejjemnějším peřím, duchu.
1: A jíst bude jenom buchtičky.
0: Ano.
1: Co tvoje andulka vlastníma rukama upeče.
0: Ano. Co jsi to povídal?
1: Že tvoje andulka bude péct pro Honzu buchty.
0: Tak to nevím, já to nevím.
1: Chceš snad říct, že andulka buchty nepeče?
0: Ne, moje andulka je pracovitá, buchty peče každý den, víš? Jenom nevím, jestli bude mít zrovna zítra čas. Duchu, nemohly by ty buchty být radši od naší paň mámy?
1: Kdepak, jedině od andulky, jinak je s tebou.

0: Leda přes mou mrtvolu. Kdo to kdy viděl, aby nějaký přivandrovalec spal v naší parádní světnici?
1: Pod peřinou, maminko.
0: A ještě k tomu pod peřinou, řekla jsem ne. A to je moje poslední slovo.
1: Ale já si to přeju.
0: Měj rozum. Za chvíli by se nám vysmála celá vesnice.
1: Já ti svěřím tajemství, ale nikomu ani muk. Honza není obyčejný Honza. Honza je pán. Je bohatší než my.
0: Honza je přece Honza. Jenom se na něj podívej.
1: No, ženská jedna hloupá. Řekl jsem, že je pán a podle toho se k němu budeš chovat. Usteleš mu v parádní světnici a Andulka mu napeče buchty.
0: Co? Co mu napeče?
1: Buchty!
0: Ty jsi viděl, že by naše Andulka někdy něco upekla?
1: Tak se to naučí. Andulko, kde jsi?
2: Co pak, pan táto? Snad nehoří.
0: Ještě něco horšího. Tatínek chce, aby Honza spal v naší parádní světnici.
2: Čeledín?
0: A ty mu máš napéct buchty.
2: Honzovi?
0: Jo. Vždyť to povídám. Našemu pantátovi se v hlavě spletlo páté přes deváté.
2: Nesu ti ty buchty, Honzo.
3: Tak ty nejsi děvečka. Ty jsi Andulka. Tak jaká jsi? Zlá nebo hádavá?
2: Kdo ví, čím si tatínka očaroval?
3: Kdybych ti to řekl, třeba by ses se mnou taky zasmála. Ale teď se pochlup. Pekla si je sama?
2: Jak pan táta přikázal.
3: No, tak to si dám líbit. No, nejsou sice jako malované.
1: Auweis, vždyť jsou jako kámen. Takové bych u nás doma nedal ani slepicím. Já chtěl buchty.
2: Však na ně hledíš.
1: Nevěděl jsem, že u vás místo buchet nabízíte balvany.
2: Balvan je tu jenom jeden. A to jsi ty.
1: Co jste řekla?
2: Že jsi balvan. A nevychovanec. A nadutý měchýř. A nafoukaný měch. Ty nevíš, že já jsem dcera nejbohatšího sedláka ze vsi.
1: Která místo buchet peče balvany. Jsi nemehlo.
2: Cože?
1: Rozmazlená líná Andula.
2: Tak abys věděl. Já žádné buchty péct nemusím. Pro mě si přijede pán ze zámku a odvede mě odtud. A tebe nechci ani vidět.

0: Nešťastná. Vždyť ty chodíš jako tělo bez duše. Co pak se ti přihodilo?
1: Ale...
0: Už ani o vdavkách nezačínáš.
1: Řekl mi, že peču buchty jako balvany.
0: Kdo?
1: Honza.
0: Oh, tak odtud vítr fouká. On se ti líbí, viď?
1: Honza? Ani nápad.
0: To mě se zamlouvá. Je veselý, pohledný, za práci umí vzít. To by byl ženich pro tebe.
1: Je chudý. A ještě k tomu nafoukaný.
0: Kdo ví, jestli není bohatší než my všichni dohromady.
1: Honza, vždyť má jen jednu košili.
0: Co na tom sejde? Poslouchá ho i pan táta. A to nebude jen tak.

0: Uchu. Jsi spokojený duchu.
1: Zařídil jsi to dobře, sedláku. Pod peřinou se Honzovi spí líp než ve stodole.
0: Myslíš, že mi odpustil?
1: Odpustil by, jenže pořád nedostal ty buchty.
0: Ne, Andula je nenapekla?
1: Něco napekla, ale buchty to nebyly.
0: A co mu ta nezvedená holka přinesla?
1: Kamení.
0: Kamení?
1: S tvarohem, povidly a mákem.
0: Tak ona mě bude vodit za nos, já jí ukážu. Duchu, spolehni se, duchu, Honza od Anduly buchty dostane.
2: Jou.
0: Tak ty si z vlastního táty budeš dělat dobrý den,
2: co?
0: Nazbírá v potoce kamení a podstrčí Honzovi místo buchet.
2: Pan táto, přestaňte, už dost.
0: Tak ty si myslíš, že já se to nedozvím?
2: Já vám vůbec nerozumím, pan táto.
0: Hned se půjdeš Honzovi omluvit a napečeš buchty sladké a vonavé. Jinak se těš, co jich schytáš.
2: Táto,
3: necháš je. V hlavě se ti všechno plete.
0: Ty se do ničeho nepleť. Kdo ví, jestli se ta úroda nezrodila ve tvojí hlavě.
3: Prozradíš mi konečně, co tě tak rozčertilo.
0: Poručil jsem, abyste Honzovi přinesli buchty, které Anča napeče. Místo toho jste mu podstrčili balvany z potoka.
3: To ti řekl Honza?
0: Proč Honza?
3: Tak odkud to víš?
0: Celá vesnice si o tom zpívá posměšnou písničku.
3: Nebudu se divit, když si brzo budou zpívat o tobě. Nasadil jsi zbláznovskou čepici.
0: V našem stavení se pánem já. A já poručím, aby Andula upekla buchty a odnesla je Honzovi.
2: Nikdy.
0: Cože ne, ne, já ti to poručím.
2: To raději od vás uteču.
0: Tak utíkej rychle, nebo tě dohoním s rákoskou.
3: Nikam utíkat nebudeš, Andulko. Zůstaneš doma a napečeš buchty. Jsi přece hodná a poslušná dcera.
0: No, proto.
3: Holka, tady mi něco nehraje. Než přišel Honza, i mě odpočítával každý krajíc. A teď cizímu člověku jen tak pro nic za nic podstrojuje. V tom něco vězí. Jenom kdybych přišla na to, co. Andulko, pojď. Jdeme péct ty buchty.
4: Vy mi pomůžete, maminko?
3: Řekni mi, jak Honza pozná, že si je nepekla ty? Zadělám těsto a ty se na mě budeš dívat.

0: Nesu ti ty buchty, Honzo.
1: Tentokrát se povedli.
2: A voní. Jsou jako malované. Takové ani náš pan táta nesvede. Anduličko, že ty jsi mě posledně chtěla jenom vyzkoušet. Na jazyku se sami rozplývají. Jsou to ty nejsladší buchty, jaké jsem kdy ochutná. Že oni jsou z lásky pečené.
1: Říkal jsi, že jsem nemehlo.
2: Jenom jsem tě škádlil.
1: Rozmazlená líná andula.
2: Žádná andula. Andulička. Kuchařka, co peče ty nejsladší buchty. A když se usmívá, má ty nejveselější oči, jaké jsem kdy viděl. Andulko, tebe bych si chtěl přivést domů.
1: Kvůli těm buchtám?
2: Kdepak? Kvůli tomu úsměvu.
1: Jenže já tě, Honzíčku, nechci. Když se mi buchty nepovedly, hned si běžel žalovat pan tátovi. A teď, když se tvůj jazyček olizuje, zpíváš docela jinou písničku. Třeba jsem líná, třeba rozmazlená. Za to ty, Honzo, si pořádně zmlsaný. A já žádného mlsného ženicha nechci.

0: tom asi vězí. Což o to, Honza se mi líbí a Andulce taky padl do oka, ne nadarmo pláče nad těmi svými balvany, ale co se na něm zalíbilo pantátovi, to mi nejde na rozum.
1: Hej, duchu, už jsem všechno napravil.
0: To je pantáta.
1: Andulka peče buchty, on zaspí v parádní světnici. Duchu, no, už jsi mi odpustil.
0: S kým si to povídá?
2: Máš hodnou a hezkou dceru, sedláku. Honza si na buchtách moc pochutnal, ale...
1: No, co ještě?
2: Ještě mu něco dluží.
1: Já na mou duši nevím.
2: Jen si vzpomeň.
1: No ne, no, já nevím.
2: Ty tři groše, co jsi našel a co ti nepatří, musíš mu je vrátit.
1: Já, že bych měl někomu něco dát?
2: A vrátíš mu je i z úroky. Místo 3 grošů mu jich dáš hned 300.
1: Chceš mě ožebračit, to je přece celé mění, tomu dát nemůžu.
0: Jestli jsem si tohle nemyslela, ten Honza je nejenom pohledný, ale i mazaný. A já vím taky své, a co vím, to nepovím.
3: A k těm penězům mu vystrojíš svatbu.
1: Kdo jsi zase ty?
3: Jsem duch, ochránce tvé dcery. Nařizuji ti, abys dal Andulku Honzovi za ženu.
1: Ale to přece nejde, to paň máma nikdy nedovolí. A Andulka třeba Honzu nebude chtít.
3: Co by nechtěla? Chce se přece vdávat.
1: A co když Honza nebude chtít Andulku? To bude ostuda. To bude ostuda, celá vesnice se mi vysměje.
4: Já ho nechci.
5: Konec řečí. Vezmeš si Honzu a basta.
4: Honza má radši buchty než mě.
6: A Andulka se zase nemůže dočkat, až si pro ní přijede zámecký pán.
4: Moje buchty by nedal ani slepicím.
6: Prý jsem nadutý měch.
4: A já rozmazlená Andula.
6: A nafoukaný měchy.
0: Konec čertění. Máte se rádi? Máte?
4: Paní maminko.
6: Paní mámo.
0: Je vás radost poslouchat oba. Táto, vyplať Honzovi, co mu náleží, jenom se neošíp. Jsou to jeho peníze. A ty se, Andulko, chystej na svatbu.
6: Kde pak, paň mámo? Dokud Andulku neukážu tátovi, nebude ze svatby nic.
0: Svatá pravda, Honzíku. Andulko, připrav si raneček a hybaj s Honzou do chalupy.

0: to je všechno, Honzíku.
1: Chaloupka jako klícka, Andoličko. Je tady čisto, teplo a všichni se v ní mají rádi.
0: A kde budeme spát?
1: Za pecí.
0: Za pecí? A kde budeme jíst?
1: U stolu přece. A přestaň konečně s tím vyptáváním. Chalupa není statek. Raději se dej do práce.
0: Do jaké práce, Honzo?
1: Táta je ještě na poli. Než se vrátí, upečeš mu buchty.
0: Já?
1: A ať jsou stejně sladké jako ty, co jsi upekla pro mne.
0: No, tady je teď každá rada drahá. Jak to jenom paň máma dělala, že jí těsto pod rukama samo vyrůstalo. Snad budu mít aspoň jedenkrát trochu štěstí.

0: Teď nám nastanou zlaté časy, táto. Chystejte zástěru, chystejte vařečku. Mé Andulce to všechno můžete předat bez obav.
1: Nepak, vždycky jsem říkal, že Honza je jméno pro chytrého kluka. To víš, děvče, pro mužského zástěra není. V každé pořádné chalupě se žena točí kolem plotny a muž se stará, aby měla v kamnech čím zatopit. Jsem moc rád, že jste si s Honzíkem tak padli do oka.
0: Pochlub se, Andulko, co jsi pro nás připravila. Celou cestu pan tátovi vyprávím, jak sladké buchty umíš upéct.
1: Dobrými buchtami si nás koupíš oba.
2: Když já nevím, pan táto.
0: Copak? Ještě nejsou upečené? Voní v celé chalupě.
2: Voní. To ony voní.
1: Ale no tak nestyď se, děvče, mě nebude vadit, jestli se nějaká trošku připálila.
0: Andulce? Ani nápad. Moje Andulka se v pečení vyzná.
2: Sám jsi o to řekl, Honzo. Tak, tady je máte.
1: No tak, že by byly zrovna jako malované, to tedy nejsou.
2: Já vím.
1: Tamhle ta je šišatá, vidíš? Tady ta hranatá. No, ale co? Když je s ním, bude mi to jedno. Hlavně, že budou dobré. Auhajs. Honzo. Andulko, no to nejsou buchty.
0: Ale balvany. Andulo.
2: Já jsem se opravdu snažila.
0: Žerty tropit nebudeš. Ze mě ne.
2: Ne, Honzo.
0: A před mým vlastním tátom.
1: Honzo, počkej.
0: Já ti věřil, ne. Já se tebou chlubil.
2: Honzo,
0: já tě vychvaloval.
2: Honzo, prosím tě, ne.
0: Dostaneš, co zasloužíš. Ne. Abys věděla jednou provždy, že ti nejsem pro legraci.
1: Honzo, kdo to kdy viděl, aby muž chtěl vyplácet rákoskou vlastní ženu?
0: Jestli nebude péct buchty, tak ji nechci.
2: A jestli se ještě jednou na mě rozpřáhne, tak ho nechci taky.
0: To bych si dal, líná Anča.
2: To bych si pomohla, mrsný Honza.
1: Tak dost, už vás nebudu poslouchat. Honzo, naštípat dříví a rychle. Tak. A ty si, Andulko, utři nos. Než se Honza vrátí, musíš mi něco povědět.
2: Co pak, pan táto?
1: Poslyš, máš toho mého kluka opravdu ráda.
2: To mám.
1: I když je takový hr.
2: Když on se umí někdy i usmát, pan táto.
1: Oh, já vím, když mu nekručí v břiše.
2: To je právě ono. Pan táto, já se ty buchty do smrti nenaučím. Snažila, ale vždycky z toho nakonec byly jenom balvany.
1: Víš co, Andulko, když říkáš, že máš Honzíčka ráda, tak já tě naučím, na co u vás doma tak trošičku zapomněli. Budeme vařit spolu, ale musíš být trpělivá.
2: Budu, pan táto.
1: A musíš mě poslouchat.
2: Ano, pan táto.
1: A žádné odmluvání?
2: Jazyk si přivážu.
1: A když na tebe houknu, žádné slzy. Pamatuj, že to bude jen a jen pro tvoje dobro.
0: Co říkáte, pan táto? Nepřehnal jsem to trošičku?
1: A řekl bych, že pořádně.
0: A myslíte, že mi Andulka odpustí?
1: To nevím, Honzo.
0: Proč mě tahá za nos?
1: Má tě ráda, Honzíku.
0: To vám řekla.
1: Jenom jestli ji máš rád ty.
0: A proč myslíte, že jsem ji k nám přivedl, táto?
1: No kvůli buchtám přece.
0: A vy tomu věříte?
1: Ale o mě nejde, Honzíku. Andulku to trápí. Myslí si, že máš buchty radši než ji. To víš, kde se o lásce pochybuje, tam se ani práci nedaří.
0: Vždyť já bych Andulku nedal ani za všechny buchty, co jich na světě je.
1: Mně to nevyprávěj. Uvěřit ti musí Andulka.

0: Povedli se, pan táto. Zase se mi povedli.
1: Vidíš, když jsi trpělivá a pracuješ s láskou, všechno dobře dopadne.
0: Pan táto, já mám takovou radost. Kdyby tady byla paní máma, nevěřila by vlastním očím. A všechno je to jenom díky vám.
1: No, ale...
0: Já musím rychle za Honzou. Musím mu ty buchty ukázat. Co myslíte? Budou se mu líbit?
1: Určitě.
0: A budou mu chutnat?
1: Vždyť to jsou ty nejsladší buchty na světě.

0: Podívej se, povedli se. Pekla jsem je úplně sama, jenom já, rozumíš? Ochutnej je, Honzíku.
1: Andulko, můžeš mi to odpustit?
0: Nejprve je ochutnej.
1: Až řekneš Honzo, já se už nezlobím.
0: Ano, řeknu, až ochutnáš moje buchty.
1: Neochutnám, dokud to o tebe neuslyším.
0: A já nic neřeknu, dokud ty buchty nesníš.
1: Já ale nechci žádnou buchtu, Andulko. Já chci přece tebe.
0: Opravdu?
1: Jakože se Honza jmenuju.
2: No konečně. Konečně. Už jsem se bál, že se kvůli těm buchtám nikdy nedomluvíte. Však já si ještě na ty vaše hlavy dubové pořádně posvítím. Andulko, Honzíku, myslím, že můžeme chystat svatbu.
3: Když někdo Honza je, tak vždycky vyhraje, každého převeze.

0: just pick up the phone. Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Příběh, který teď uslyšíme na rádiu Junior, nás holky a kluci zavede do života českých cestovatelů Čeňka Paclta a Emila Holuba. Napsal ho Eduard Martin a v režii Ladislava Rybišera účinkují Jiří Práger, Petr Brodský, Jan Čenský a další.
2: Samé jámy a jámy, všude jen diamantová pole. Stovky a stovky lidí v obrovských jámách. Jako bych se najednou přestěhoval do mraveniště.
3: Země, odkud jste přišel, mladý pane, je jiná?
2: Jsou tam lesy, louky a pole. Víš, Zulu, co je to vlastně les?
3: Ne, mladý pane. Zulu se nikdy nikam z těchto diamantových polí nedostal.
2: Slyšíš? Pan Pacelt už začal kopat. Myslel jsem, že ho překvapíme. Přijde k jámě a uvidí, jak kopeme už od rána.
3: Je to nejstarší hledač diamantů v celých polích.
2: Moc hezky hraješ, Zulu. Ukáž? Zkusím to taky. Je to jenom dýně, ve který jsou napjatý struny, ale hraj to krásně. Jak se ten nástroj jmenuje?
3: Sanza.
2: Kde pak, na to bych neuměl. U nás doma se hodně hrálo, ale na housle a na basu.
3: A jak se jmenuje ta země, ze které jste, mladý pane?
2: Čechy. A neříkej mi, mladý pane. Podívej, Zulu. Tohle, to není krajina. Jenom poušť. Sem tam křoví. Široko, daleko pár stromů. U nás jsme měli doma sad. Plný jabloní.
3: Zulu by taky rád někdy viděl opravdový strom. A jinou zemi. Pan Pacelt o tolika zemích pořád vyprávěl. Zulu ho moc rád poslouchá.
2: Pan Pacelt je jako můj dědeček. Já mám dědečka v Čechách. Ale asi ho hodně dlouho neuvidím.
3: Tuhle písničku jsem včera složil, mladý pane.
2: Jsem Honza, žádný mladý pán. Tatínek je asi nejchudší hledač diamantů v celém Kapsku. Říká, kdybych měl děti tolik diamantů, co mám vás.
3: Jste pán, to nevadí, že jste chudý. Jste bílý. Zulu by rád, jako mistr Pacelt, do světa, do Ameriky, do Austrálie, cestovat.
2: Zulu!
3: To je ve štole pana Pacelta.
2: Pane Pacelte!
4: Pane Pacelte!
5: Honzíku.
2: Tatínku, tatínku, na pana Pacelta spadla celá...
5: Tiše, tiše, už mi to říkali. Maminka a děti uspějí. No vidíš, říkalo se, že je nezranitelný. Stokrát už byl v životě v nebezpečí.
2: Co to píšeš?
5: Žádost k soudu.
2: Kvůli farmáři, aby nám nezvyšoval nájemné?
5: Zrovna dneska jsem se chtěl radit s panem Paceltem. Ale stejně, co by nám mohl poradit?
2: Všichni si ho váží, protože je nejstarší a nejzkušenější.
5: Co může dělat i ten nejchytřejší proti farmě? Patří tu všecko. Země, to, co je na ní, to, co je pod ní.
2: A co se stane, když...
5: Když nás odsoudí?
2: Ano.
5: Půjdu do vězení. A nadlouho. Protože budu muset zaplatit soudní útraty, úroky... Ale nemohou mne odsoudit. Já mám doklady, že jsem naše diamantové pole řádně najal. Farma mi nesmí zvýšit cenu, na to je zákon.
2: No ne. Vy jste spravil hodiny?
5: Čekal jsem, kdy si všimneš, že táta hodinář spravil hodiny. Tyhle kukačky visely u nás v chalupě. Jediná věc, kterou jsme sem dovezli z domova.
2: Kukačka se diví, kam se až dostala.
5: Myslel jsem, jak špatné hodiny nám kuká doma. A zatím na nás špatné doby tady. Myslel jsem, že před bídou utíkám, A zatím jsem běžel k ní.
2: U pana Pacelta je doktor Holub. Co si myslíte, tatínku? Léčí ho. Pan Pacelt je pořád v bezvědomí.
5: Vždycky říkal, jaký má kořínek. Víš, doktor Holub, on a já, tři Češi tady v Kapsku, na konci světa. Slyšíš tikání? Myslel jsem si, že tady bude čas pro nás tikat jinak. Jen kopnu do země a vykutálí se zlatý koláč nebo diamant velký jako ořech.
2: Pan Pacelt nám pomůže.
5: Nemá z čeho. Je sice sám a nás je plná kulna, ale je to stejný chudák jako všichni, co tady hledáme diamanty. Jen pan Sus, farmář, si žije. Pomalu jsme mu odváděli na nájmu všechno, co jsme vykopali. A teď mne chce jí zavřít.
4: Proč nespíte?
2: Maminko, na pana Pacelta se zřítil zával, ale vyhrábali jsme ho.
4: Jediný člověk, s kterým se dalo mluvit. Vy jste se to už mluvit naučili, ale já té zdejší hatmatilce vůbec nerozumím. Teď to budu jen výjdu z domu úplně něma.
5: Jen ho nepochovávej. Pacelta pochovala Hlína už dvakrát a vždycky se vyhrabal.
4: Pan Pacelt.
5: Spěte už. Těmahle řečma mu nepomůžeme. Zítra musíme zase od rána kopat. Dobrou noc.
2: Tak dobrou noc.

0: jsem. Prosím, pane farmáři?
1: Zilinku, viď? Toho přistěhovalce, co bydlí u kovárny.
0: Ano, pane farmáři.
1: Tak věřit otci, že jestli pozítří ke mně nepřijde, dostane okamžitě výpověď a necháme ho zavřít.
0: Ale pane farmáři...
1: A prý tě viděli, jak se přátelíš s nějakým mladým negrem. Tak ať tě s ním víckrát nevidíme.
0: Pane farmáři! Mladý pane! Á, Zulu, mluvil s vámi sám pan farmář?
2: Mhm.
0: Pojď, Zulu, zajdeme za panem Paceltem. Bude u něj pan doktor Holub.
2: Ale to chcete jít se mnou přes vesnici?
0: No, s kým jiným?
3: Uvidíte, že se z toho dostane.
0: Probírá se.
4: Co je? Co se děje?
3: Nehýbej se. Trochu ti to zmáčklo nohu. A jeden kámen tě vzal do hlavy. Měl jsi při vší smůle ještě štěstí.
2: Má vám Zulu zahrát, pane?
3: Tihle dva chlapci tě vyhrabali a došli pro mě.
4: Honzík a Zulu.
0: V životě jsem se tolik nebál. Utíkali jsme k jámě. Kamení padalo, ale naštěstí se nad námi vzpříčila kamenná deska.
3: Nesmíš vstávat. Lež. Lež. Můžeš tady vyprávět chlapcům o svých cestách. Teď to bude trochu pálit. Desinfekce. Nastav ruku.
2: Pan Pacelt usnul, pane doktore.
3: Aha. Zázrak, že to vydržel. Chlapci, počkejte u něj. Jen zaběhnu ke dvěma nemocným a hned se vrátím.
2: Zulu, zapnout hrací stroj pana Pacelta. Doktor Holub, je taky z té země jako pan Pacelt a vy?
0: Ano, z Čech.
2: A proč jsem přijel? On přece nehledá diamanty.
0: Chce poznat Afriku. Je to vědec a cestovatel. Ale nemá peníze. Musí si tu vydělat jako lékař na svou první cestu.
2: Zulu má rád pana Holuba a pana Pacelta. Pan Pacelt má rád černochy jako bělochy. A pan Holub nás léčí, i když nemáme peníze. Vy tři z té země jste jiní než lidi tady. Jednou, když jsme šli v noci z jám domů, říkám mu, starý pane, proč ještě hrabete hlínu? Proč si neodpočinete? Řekl mi, Zulu, já hledám diamant. Celý život.
0: Celý život?
2: Taky jsem se divil. Prý ho začal hledat už jako dítě. To říkal a díval se do tmy nad poušť. Že hledá diamant jako hvězdu.
0: Zulu, radši už ten strojek nenatahuj. Ať ho nepůjčíme. Ty kočky, psy a opice, co tu má, ty už taky spějí.
2: Veliký diamant hledá svůj velký diamant.

0: Linku, víte, proč jsem pro vás nechal poslat?
1: Ne, pane farmáři.
0: Prý jste napsal nějaký dopis soudu.
1: Napsal, pane farmáři.
0: Že nemám právo vám zvýšit nájem.
1: Nemáte, pane farmáři.
0: Já že nemám právo? Já? Linku, já mám moc. A tedy mám i právo.
1: Já bych ten dopis nepsal, pane farmáři, kdybych věděl, jak uživit rodinu.
0: Pište si, Linku, pište. Ale nic vám to nepomůže. Volal jsem vás jen proto, že jsem vám chtěl nabídnout velkorysou nabídku. Zítra u soudu prohrajete. Ztratíte pozemek a půjdete do vězení. Ale máte ženu a spoustu dětí. Na těch pár let, co budete ve vězení, jsem ochoten vaši rodinu zaměstnat na svých pozemcích. Ovšem jen za stravu. Jen za stravu, Linko.
1: Pane Sus.
0: Ven! Já tyhle žebráky, co se ještě scházejí z černochy, nesnáším. Ven, Linko. A o té nabídce uvažujte. Jsem velkorysý jako málo kdo.
2: Nařídil jsem ti, aby si alespoň týden ležel. A ty si druhý den na nohách. To jídlo jsem ti mohl donést i já, to, když si nemůžeš uvařit.
3: Teď bych si dal koláčky, jako se pečou u nás v Turnově o posvícení.
2: Dva bifteky, pěkně krvavé. A taky dva korbele.
3: Tak, holubko, biftek je ten nejlepší lék. Co pak tvoje vodičky?
1: Můžu přisednout?
2: Prosím, prosím. Tady pan Pacel si myslel, že už odbyla jeho poslední hodina.
1: Jo, takové hodiny nedal ještě nikdo dohromady, které by mu ji odbyly. Mně, hodináři, můžete věřit. Já jsem nebyl v hospodě, ani nepamatuju. Ale zítra jedu k soudu, tak jsem si řekl, musíš se trochu posilnit.
3: Znám právo na zlatokopeckých polích v Austrálii i na diamantových tady. A jakmile jste jednou zaplatil nájem, nesmí po vás nikdo chtít víc. Doklady máte?
1: Mám, podívejte se. Všechno podepsáno. Všechno platí.
2: Ale i kdybyste ty papíry neměl, tak přece by vás tady farmář musel nechat. Co pak by vás vyhnal s dětmi?
3: Jo, vyhnal. Některý lidi mají holubku místo srdce dukát.
2: Ještě jeden biftek pro patriarchu Linka.
3: Neřekl jsem vám, že máte výborného syna.
2: A statečného.
3: Tak, na zdraví a na váš úspěch u soudu. Mně by se tyhle spory o nájem vlastně nemuseli týkat. Mám svou jámu daleko od farmy, ale jsou vás tisíce, kterým farma zvyšuje nájem, ceny, poplatky a protiprávně. Nikdo se neozve. Bojí se, aby si farmáře nerozněval. Jen vy, Linku, vy jste se ozval.
1: Kdybych měl, zaplatil bych, ale už půl roku jsme nenašli ani diamantek. Od rána do nosu propíráme hlínu ve volských kůžích a nic. A ceny rostou. Farmář už neví, co si počítat za vodu, za mouku.
2: No, říká se, že chtějí, aby co nejvíc lidí odešlo kvůli vysokým cenám. Tak farma pronajme pozemky za mnohem vyšší ceny.
1: Jestli nejsem příliš smělý, neřekl byste mi, jak vede cesta z Turnova do Afriky? Já jsem o vás slyšel tolik vyprávět, ale co je pravda, nevím.
3: No, vyučil jsem se mydlářem a provandroval celý mládí. Pak jsem brousil opály a cestoval Rakousko, Polsko. Ale pořád jsem nebyl spokojený, tak jsem ujel do Ameriky. Dělal jsem tam kde co. Válčil i zahradničil. Kopal jsem zlato v Austrálii, procestoval Nový Zéland, Indii, Čínu, Rio de Janeiro.
1: Vydal jste bohatství?
3: Bohatství? No, snad jsem hledal sebe.
1: Hledal jste veliký diamant? Ten, o kterém občas vyprávíte.
3: Stárnu, Linku. A ozývají se mi starý rány. Tahle ruka, Na Kalaharský pouště mě přepadl Levhart. Střelím ho a padne, ale dojdu k němu a on se nám nevrhne. Chňapne mne za ruku a nepustit. Tak odhodím ručnici. Stisknu mu krk, až se mi ho podařilo povalit a kolenem přitlačit k zemi a zabít ho. No. Teď mi zase pošramotil zával. A tahle jízva na ruce, to je z mexické války. A ty vyražené zuby, to mi vyrazili divoši v Austrálii bumerangem.
1: Tady, to je moje žena. Pan doktor Holub, dovolte, abych vás představil. Pan Pacl.
4: Však se známe. On se chová na schvál tak zdvořile, aby ho nemohla chytit a vyvést z hospody.
2: My jsme ale vašeho manžela pozvali.
4: Pozvali?
3: Abychom připili na jeho dobré pořízení u soudu. Zítra, až se vrátíte z města, stavte se. Přijďte si pro mouku a sušený maso.
4: Pane Pacl, děkujeme. Někdy mám pocit, že my chudí satani nejsme lidi.
2: Takhle byste neměla mluvit, Linková. Lidi přece dělí něco jiného, než peníze a barvy.
1: Lidé se, maminko, dělí podle karátu, jako diamanty.
4: Jako diamanty?
5: Země je tvrdá jako kámen. Podívejte, mladý pane, slunce je už na tom velkém balvanu. Oběd.
6: Pan Pacl, ty nešťastný, když musí sedět s nemocnou nohou doma. Nahoře je takový světlo, až mi slzí oči. No, tady máš placku.
5: Podle toho stínu na balvanu je přesně poledne.
6: Škoda, že tu mají tak málo hodin. Táta by mohl spravovat hodiny a bylo by mu líp. Ty peníze, co mi platí pan Pacl za to, že mu pomáhám, to byly minulý týden jediný, co jsme měli doma.
5: Pan Pacl platí dobře.
6: Tak zrovna teď tatínka soudí. Zulu, jaký je to vlastně soud, když je všechno jasný? Zrovna teď jim asi ukazuje papíry. Vyjel do města k soudu už za tmy. Jak odjížděl na koni, tak si zpíval písničku.
5: Mladý pane, neměl byste se se mnou přátelit?
6: Proč ne?
5: Slyšel jsem, jak včera říkali sluhové pana farmáře, že by vás měli...
6: No co? Co, Sulu?
5: Natlouct vám, abyste se nepřátelil s Černochem.
6: A mlč, Sulu, jsi můj kamarád. Umíš hrát na tuhle dýni, umíš vyřezávat figurky ze dřeva, znáš všechny ptáky a rostliny a...
5: To nic není, pane.
6: Víš co? Zahraj. Třeba některou z těch českých písniček, co si zpíváme s panem Pacltem.
2: Mám hrozný hlad. Ordinoval jsem celý den v tomhle dešti. Dostanu mi teče. Pacienti si museli nad hlavou držet dešník a já přitom vyšetřoval. Ale tolik pacientů jsem nečekal.
3: Věří ti. Před nějakýma 6 lety to byla lidu prázdná končina. Pak si tady jeden křovák našel blejskavý kamínek, ukázal ho svýmu pánovi a začalo to. Ze všech stran se sem nahrnuli karavany dobrodruhů. No a vznikla zdejší diamantová pole. Nebej toho křováka, nespadla na mě diamantová jáma, ty si tu dnes nemohl.
2: A stejně bych sem přišel, i kdyby tu nebyly diamanty. Celý život jsem o tom snil.
3: Celý život? Prosím tě, kolik ti je?
2: Víš, která byla jedna z mých prvních knížek? Putování do Afriky. Celou se mi krasopisně opsal. Otec je lékař a chtěl, abych studoval taky medicínu, ale vystudoval jsem ji jenom proto, abych ji mohl použít jako cestovatel. U nás v Holicích jsem se moc nasnil. Toužil jsem už jako kluk, abych jednou takhle seděl v Africe. Za oknem šuměl déšť.
3: Stačí mi přimhouřit oči a jsem doma. U nás v Turnově. Můžu si vyběhnout na hrad Valštejna přespat tam. Pak to stočím na trosky.
2: Poslechni, Čeňku. Nechceš se ty vrátit domů?
3: Dřív jsem na to často myslel. Rozhoduju se pořád. Ale člověk se někdy tak dlouho rozhoduje, že se vrátí, až se už vrátit nemůže.
2: V Turnově na tebe vzpomínají.
3: Jako na Podivína. Jak jsem si tam při svý poslední návštěvě navařil na Štědrý den plnej pokoj jídla a všichni čekali, že je pozvu. A já pak všechno jídlo snědám. To jsem se naučil na cestách. Jíst jako dromedáři. Když mám co, ale pak jíst hodně.
2: Já jsem nepoznal lepšího kuchaře. Vlastně, proč ty se s Čeňku neoženil?
3: Asi jsem se bál, že by si mě každá nevěsta vzala jen kvůli tomu, jak umím vařit. Půlnoc. Dnes se moc nevyspíme.
7: Pane Pacelt! Pane Pacelt! Pane Pacelt! Tatínka zavřeli. Prosím vás, pojďte rychle k nám. Máma strašně pláče.
2: Honziku, běž napřed.
3: To není možný.
2: Ten sůz nemá srdce. Ale teď zašel trochu daleko.
3: Jdeme.
2: Počkej. Ty si bereš revolver?
5: Myslíte si, mladý pane, že se pan Pacelt dnes vrátí z města?
7: Slíbil to. Teda, nevím, co by se stalo, kdyby k němu včera pan Pacelt s panem Holubem nepřišli. Maminka nejdřív plakala, pak si brala pušku, že půjde farmáře zastřelit.
5: Nic se nedá dělat.
7: Jak to, že ne? Pan Pacelt se jel do města zastat tatínka.
5: Jsou bohatí, mají moc. A co zmůže Černoch nebo chudý člověk, co může dělat proti moci?
7: Zulu. Zulu, co s náma bude? Já budu pracovat, jak můžu.
5: Proč tak bušíte do země?
7: Musím hledat. Hledat. Jednou se nám podaří najít velký diamant.
3: Prohrál. Link prohrál.
2: Ale to přece není možné, Čeňku. Měl doklady.
3: Sebrali mu je. Než dojel k soudu. Přepadli ho chlapi na koních, stoukli ho a vzali mu doklady. Škoda, že jsem nemohl s ním.
2: A sloukli by vás oba. Na tuhle práci si jistě farmář najal silný chlapi.
3: Ještě ho nezavřeli. Ale zavřou. Má platit 1000 liber. Napočítali mu i pokutu a soudní výlohy. To nikdy nezaplatí.
2: Co tady zmůžeme? Chudý český lékař a starý zlatokop z Turnova.
3: Tahle noc mi připomíná... No, už je to dávno. Šel jsem tehdy džunglí, ale to jsem byl mladý. A uprostřed ní jsem si zpíval. A pak mi do boty vlezl štír a kousl mě. Věděl jsem, že umřu. Ale řekl jsem si, nesmíš. Pár dní jsem ležel bez vědomí, pak jsem se plazil dál a zachránil jsem se. Člověk, když si to nedovolí, tak ani neumře. A ty myslíš, že bych si měl dovolit mlčet při nespravedlnosti?
2: Aha. Máš pravdu. Dobrou noc.
3: Dobrou noc.
7: Kdybych našel aspoň malinký diamant, zaplatili bychom splátku na dluh.
5: Váš tatínek prohrál?
7: Všechno. Tátu za týden zavřou, když nezaplatíme.
5: Musí to tak být.
7: Jak to, že musí?
5: Pan farmář má moc.
7: Takhle nesmíš mluvit, Zulu. Já budu dřít, jak budu moct. Budeme ale muset asi odsud odejít.
5: Bude mi smutno, až odejdete, mladý pane. Byl jste jediný kamarád, jakého Zulu měl.
7: Musíme hledat. Musíme najít velký diamant.
5: Prý pan Pacelt obchází všechny hledače diamantů. Zvolává schůzi do hospody.
7: Ano, slyšel jsem to. Zulu, víš co? Schováme se hostinskému do spíže. Tam budeme slyšet každé slovo.
5: Pan Pacelt se sotva belhá o berlích. Vidíte ho? Tamhle jde. Tou cestou do města si nohu namohl. Měl by ležet, ale pořád chodí.
6: Jednou najdu veliký diamant. Musím ho najít.
3: Dále.
0: Mistr Pacelt?
3: Opravdu? Nečekaná návštěva, pan Sus?
0: Neříkejte, že jste mě nečekal. Jinak byste neměl tu ručnici na kolenou.
3: Čistím ji.
0: Doslechl jsem se, že chcete na dnes večer svolat do hospody schůzi zástupců lidí z diamantových polí.
3: Je svolaná.
0: Divím se, že jste tam nepozval mne, nájemce největší farmy. Pronajímám půdu k dolování pro většinu lidí v zemi.
3: Budeme jen rádi, když přijdete.
0: No, přišel jsem proto, mistr Pacelt, abyste schůzi odvolal.
3: Odvolal?
0: Nic proti vám osobně nemám. Váš krajan, doktor Holub, mi zachránil život. Vím, že si vás váží pro vaši zkušenost a že si vás vybrali hledači diamantů za vůdce.
3: Proč jste přišel?
0: Neštvete proti mně. Kolik chcete?
3: Za co?
0: Abyste mlčel. S tím linkem to zařídím.
3: Bojíte se?
0: Ne. Mám rád klid.
3: Aha. Takových linků jsou tisíce. Ale nejde jen o linka. Nejde o to, že je krajan a dokonce ani nezáleží na tom, kolik lidí bojuje za spravedlnost. Ale co dělají proto, aby ji měli?
0: Spravedlnost? Tu má ten, kdo má moc. Co to děláte? Vy jste se odvážil na mě namířit pušku? Jdu, ale povíme si to, mistr Pacelt, povíme si to!

0: Tatínku, proč je před domem ten vůz?
1: Rychle, chlapče, rychle. Pomoz mi naložit tuhle truhlu.
0: My někam jedeme? Stěhujeme se?
1: Už máme zbaleno, nájem zaplatit nemůžu. Na pokutu nemáme, zbývá nám jedině utéct.
0: Ale teď je svolána do krčmy schůze všech dělníků z Diamantových polí. Tam se bude mluvit o vás.
1: Pan Paclt nemá rodinu. Já chci, abyste vy přežili, abyste nemuseli farmáři otročit za stravu, zachránit vás. Tady se nedá vybojovat nic, nemůžeme nic, vůbec nic.
0: Zrovna takhle mluví Zulu. Ale já si myslím, že to nesmí být pravda.
1: Počkej, teď hodiny, na, odnes je k vozu.
0: Ano.
1: Všichni budou na schůzi, nebudeme nápadní, až budeme utíkat. Počkej, kam běžíš? Hej!

0: zoo je moc velký.
1: Vidíš, že to šlo. Tady budeme slyšet všecko.
0: Moc malá komora. A tma?
1: Touhle dírou po soku se můžeme dívat do sálu.
0: Tam je kouře.
1: Pan Bacel jde dopředu. A stoupá si na židli.
2: Kamarádi, vybíráte mne za svého vůdce, protože jsem nejstarší a protože jsem prošel svět. Mnozí jste se mne ptali už před schůzí, jestli se máme bránit proti farmáři. Mnozí jste říkali, že nic nezměníme. Povím vám jeden příběh.
1: Uzulu, klečíš mi na ruce.
0: Zulu se chce také podívat. Pusťte ho k té škvíře.
2: Když jsem byl v Hongkongu, poznal jsem tam jednoho pekaře. Rozvážel pečivo, který tahal velký pes. A ten pekař toho psa byl bičem. Nedával mu žrát. Jednou se ale ten pes na pekaře vrhl. Porazil ho a pokousal. Myslíte, že pekař psa zabil? Kdepak. Pes byl pro něj nepostradatelný. A od té doby ho ani jednou nešvih. A začal ho pořádně krmit. A farmář s vámi jedná taky jako se psi. Protože se nebrání. Jsem z Čech. Tam jednou to vstali lidé. Říkali si husité. Věděli, že celý svět bude proti nim. Ale povstali a zvítězili. A vy jste přišli z Anglie, Holandska, Francie, Ameriky, Německa. Stolika zemí. A všichni jste se nechali zapřáhnout do služby farmáři. Ohladu a ponižování. Ale spravedlnost bude mít jen ten, kdo o ní bude bojovat. A svobodu získá jen ten, kdo si ji zaslouží.
0: A dělu, pan Pacel.
1: Tíže, Zulu, nebo nás objeví.
0: Zulu, slyší kruky.
1: Rychle, rychle, Zulu.
3: Běžím zrovna od pacienta, abych ještě stil tu paceltovou schůzi.
4: Dobrý večer, pane doktore, já odjíždím.
3: Nikam nepojedete. Jdu k vám, protože mě napadlo, že chcete utíct.
4: A taky uteču. Vy mi v tom, doktore, nezabráníte.
3: Já ne.
4: A kdo?
3: Tak se podívejte z okna.
4: Jo. No, tamhle pod střížkou u kovárny stojí farmářovi lidé. Tak to je konec.
5: Nespíš, Čeňku?
2: Budím tě? Sfouknu svíčku, jestli tě to světlo ruší.
5: Stejně bych nemohl spát. Píšeš dopis?
2: Jo, do Turnova. Když píšu domů, jako bych byl nějak blíž domovu.
5: Měl bys se zvrátit.
2: Myslíš, že doma bych našel svůj velký diamant spíš?
5: To musíš vědět sám.
2: Zítra přijde nový nájemce na linku v pozemek. A eskorta přijde zatknout linka.
5: Zajdu se k farmáři přimluvit. Léčil jsem ho.
2: Tady už nejde jenom o to, aby Honzík linku nešel žebrat. Tady jde o víc. Povídá se, že farmář povolá vojsko. A když se někdo ozve, postřílejí celý tábor. Dobrou noc, doktore.
5: Dobrou noc, Čeňku. Ty si dáváš pušku k posteli?
2: Starý zvyk. Ještě z Mexika. Ale dnes se může hodit.

0: Pánové, rozejděte se. Tady pan Zondermann koupil pozemek pana Linka. Má všechny doklady. Nebraňte nám v přístupu k pozemku. Policie!
1: Pane farmáři, je jich dobře 2000. Do tohohle já nejdu.
2: Jste policista, musíte zasáhnout. Ve jméno zákona.
1: Podívejte těch pušek. Utečte, dokud je čas.
0: Pánové, maříte úřední výkon. Všichni dostanete ode mne výpověď z diamantových polí.
3: Oni toho nového nájemce na náš pozemek nepustili. Ten pán utíká. A pan farmář taky.
4: Pan Link. Tak vás moji lidé přece jen přivedli.
5: Ano, vašnosti.
4: Přivedli vás až v noci, ale přivedli. Přes den bylo kolem vás plno zbouřenců.
5: Pane farmáři...
4: Tak vy jste navedl jistého pacelta, aby ve vašem zájmu štval lidi proti mojí farmě. Jistého čeníka pacelta odněkud z Čech. Vidíte. Vidíte, už mám o tom napsanou celou úřední zprávu.
5: Pan pacelt...
4: Ticho. Nenechal jsem vás sem přivez, abych se s vámi vybavoval. I když jste bránili novému nájemci pozemku, aby se ujal svého vlastnictví, nic jste nepořídili, Linku, nic?
5: Ano, pane farmáři.
4: K diamantovým polím se už blíží zvláštní jednotka vojska. Vyžádal jsem si ji na guvernérovi. Ohlásil jsem mu totiž vzpouru. Rozumíte, Linku? A na to je jediný trest. Pěkně zavázat oči, postavit ke zdi a...
5: Pane farmáři...
4: Co se týče toho pacelta, už byl vydán rozkaz k jeho zatčení.
2: Tiše, Zulu, tiše.
3: Ten kufr mám vzít taky?
2: Taky. A o opici a kočky se postaráš, až to nebudu, viď?
3: Vemte si sebou i tohle drnkací dýni.
2: Vždyť je to všechno, co máš.
3: Teď, když musíte utíkat, budete potřebovat něco, abyste nebyl sám? I kdyby to byla jen písnička. Tak si aspoň zahrajete.
2: Zulu, dělal jsem, co jsem mohl. A vidíš, ještě, že mě přátelé upozornili, že je na mě vydaný zatykač.
3: Kam půjdete?
2: Kdo pak ví? Snad do Indie. Už jsem tam jednou byl, ale nestačil jsem si ji prohlídnout, víš? Možná do Austrálie, možná domů.
3: Pane pacelte, a nelidujete?
2: Zulu, nemohl jsem jinak. A teď už s Bohem.
3: S Bohem, starý pane.
6: Pane pacelte, pane pacelte.
2: Co je, Honzíku, co se děje?
6: Do diamantových polí dorazilo vojsko. Obsazuje všechny cesty.
2: I cestu do pouště?
6: Ano, taky.
2: Zulu.
3: Ano, mistr pacelt.
2: Až mě... půjdou zastřelit. Zahraješ mi, viď?
5: Opravdu myslíte, pane pacelt, že nás tady nebudou hledat?
7: Snad ne. V téhle díře není moc pohodlí, ale Zulu nás dobře zakryl kamením.
5: No jo, ještě že vím, že se o mou rodinu postará doktor Holub.
7: Zulu rozhlásí, že jsme utekli z Kapska. Těch pár dní, než vojsko odejde, to vydržíme. Opuštěný důlní jámy snad nikdo prolízat nebude.
5: Já jsem vám chtěl moc poděkovat. A... I když jsme nic nezměnili, ozvat jsme se museli. To už vím.
7: Dnes je v Turnově posvícení. Kdyby tak u nás věděli, Linku, oni sedí u koláčů a já se tu schovávám s puškou v diamantové jámě. Kdybych zůstal doma jako brusič kamenu, mohl jsem mít baráček v Turnově, sbírat polodrahokamy na Kozákově.
5: Jen aby nezatkli taky doktora Holuba.
7: Měli jsme si sem vzít aspoň karty.
6: Moment! Neslyšíte? Kroky? Někdo jde?
7: Nic neslyším.
6: Určitě.
7: Vojenský boty? Vezměte si tenhle revolver, já mám pušku.
5: Nemůže se na nás tahle jáma sesypat, když vystřelíme. Všechno je tu nějak chatrné.
7: Bude lepší nechat na sebe spadnout diamantovou propast, než se dát zastřelit od farmáře.
6: Pane pacelte.
7: Nestřílejte, ale hned třeba.
6: Slyšíte?
0: Čejku!
7: Holoubek.
8: Sulu mi řekl, že jste tady.
5: Pane doktore, neviděl vás někdo, jak sem jdete?
7: Doktore.
5: Tak vás nezatkli.
8: Budete se divit? Zatkli farmáře.
7: Farmáře?
5: Nevěřte tomu, pane doktore, je to léčka, pán vždycky drží s pánem.
8: Všechno vám vysvětlím. Pojďte ven. Poslali mě hledači diamantů. Mám vás najít a odvést do krčmy.
7: Co se stalo? Nemůžu tomu věřit, doktore.
9: Vojáci sice přišli, ale všichni muži na diamantových polích byli ozbrojeni. Velitel jednotky se neodvážil zasáhnout. Guvernér se rozhodl poslat sem komisi, která má všechno vyšetřit. Boj s osadníky by byl příliš drahý.
5: Už mi tam dole dřevěněly nohy.
9: Komise hned na začátku zjistila, že farmář jednal proti smlouvám.
7: Holoubku.
9: Našli i jeho účetní knihy. Klamal i stát.
5: Pán stejně drží s pánem.
7: Ale co je s farmářem?
9: Úřady se bojí nepokojů. Odvezou ho ještě dnes do města, do vězení. Hm.
5: Myslíte, že nás má královna tak ráda?
9: Královské úřady si spočítali, že je lepší ztratit jednoho farmáře, než celá diamantová pole.
6: Pane Pacelt! Pane Pacelt!
10: Máte jít hned s námi. Tatínku.
6: Podívejte, ten vůz na kopci. Odváží farmáře.
7: Linku, vyhráli jsme.
9: Čeňku, nikdy bych nevěřil, že někdo může zvítězit nad farmářem. Usmíváš se. Jako bys našel ten svůj...
10: velký diamant.
7: A co, když jsem ho našel?
10: Podívejte, pane Pacelt. Všichni vám vybíhají naproti. A mávají vám.
7: Co, když jsem našel svůj veliký diamant zrovna teď? A tady. Ten diamant, co jsem hledal v 5 světadílech takových let. A co když ten velký diamant je tahle chvíle?

0: holky, ahoj kluci, vítejte v mé tady u show nově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj Ušoune, ahoj kamarádi.
0: Mňam, kuřátko s citronovou omáčkou a opečenými brambůrkami nebo taky boloňské špagety.
1: Teda, Ušoune, ty mi děláš chutě, prosím tě.
0: A co bys, Jani, řekla rybičce v bylinkovém obalu s grilovanou zeleninečkou?
1: Řekla bych, Ušoune, mňam, dej ji sem. Ale protože vidím, že tu nic takového nevidím, řeknu, přestaň mi už konečně, Ušoune, dělat chutě, nebo vůbec dnešní školku budeš moderovat sám.
0: Co, jako, že bych moderoval sám? No to já ještě přidám. No, tak ale proč to říkáš? Proč?
1: No, tak buď tiše a poslouchej schválně.
0: Jo, tvoje břicho se s námi povídá. Co asi tak říká?
1: Říká, v klidu jsem si tu čekalo na svačinu, ale teď mě už on úplně zbláznil a mám hlad jako vlk a chuť jak hrom a tak.
0: No promiň, Jani, promiň, ale já se učím vařit.
1: Učíš se vařit? Vždyť nejsi v kuchyni a nikde není žádný obří nepořádek.
0: Jo, no to je jasné, vždyť nesmím sám do kuchyně. Ale už se tady s kuchařkou obrovitánskou obrknihou připravuju.
1: Dobře, takže dneska, jak to tak vypadá, budeme vařit a taky asi trošku kručet,
0: jo.
1: Ale to všechno až po naší první dnešní písničce.
0: Ano, jo.

0: a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: A já bych dneska moc chtěl vařit.
0: Třeba by bylo super upéct chleba, o kterém před chvílí zpívala Majda Rajfová.
1: No, to by super bylo, ale já zatím umím jen obalovat řízky, vyrobit super ovocný a zeleninový salát a taky...
0: Pozor, Ušoun umí perfektní těsto na bábovku.
1: No, to je pravda, ale chleba mi připadá těžké upéct. A určitě si to nemyslím jenom já, protože lidi ho vůbec moc nepečou a kupují ho v obchodě.
0: Máš pravdu, dneska už si chleba každý doma nepeče, ale ještě za časů vašich prababiček bylo pečení chleba doma běžné.
1: Jani, já vím.
0: Ano, Ušoune?
1: No, totiž, když dřív třeba někdo přijel z velké dálky, vítali ho chlebem a solí.
0: Ano, to je hezká tradice. Chleba a sůl.
1: Jo, já znám zase další tradici. Chleba a guláš.
0: Ale to není tradice, ale dobrota, to ano. Vždyť proto děcka baští guláš.
1: Jo.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, která je dneska úplně celička o jídle.
1: Jo, já jsem totiž, než dneska Jana přišla do školky, našel velikonanánskou tlustou obrovitánskou kuchařskou knihu a prohlížel jsem si ty krásné mňam obrázky.
0: Je, hruška v karamelu. Mňam, vanilková zmrzlina s horkými malinami. Mňam, a velký ovocný pohár.
1: No, přesně tyhle fotky jsem si prohlížel. Teď si je prohlíží zase Jana.
0: Nedá se nic dělat, Ušoune. Dnešní úkol je jasný. Musíme si připravit něco k jídlu.
1: A co připravíme?
0: Něco, na co stačíme. Já už vím. Na jednohubky.
1: Ano, stačíme na jednohubky. A to je dost veselé jídlo, když se tak vtipně jmenuje. Je to jednou do pusy, tak by se mohly jmenovat i jednopusky. Ale fakt je, že jednohubky jsou lepší.
0: Jsou přesně tak velké, že jsou jednou do hubinky. Tak holky a kluci, dáme si spolu pohádku a vy poproste maminku nebo tatínka, aby vám zatím připravili rohlík nakrájený na kolečka a něco, co můžete na ty jednohubky dávat.
1: Třeba máslo, nebo šunku, nebo sýr, nebo nějakou zeleninku.
0: A nebo pomazánku, a nebo tvaroh, a nebo paštiku.
1: No, jo, tak. A my si to jdeme taky připravit. A zatím je to křičená prapohádka. Ušounova pohádka.
2: Ostuda, kterou svým rodičům dělala malá vřískalka, se už nedala snést. Většinu dne tedy rodiče jen vysedávali ve stanu a mudrovali, proč zrovna je stihlo takové neštěstí. Ven skoro nevycházeli, protože v pravěké vesnici s nimi stejně už nikdo nemluvil. A když si s vámi nechtějí ostatní povídat, je to zlé. Rodičům tohle vysedávání ale většinou dlouho nevydrželo. Z rozjímání je pokaždé spolehlivě vytrhl ukrutanánský vřískot, který každému ve vesnici poškrábal ušní bubínky a co je nejstrašnější, neustával. Ustaraní rodiče vyběhli a sílící jekot je neomylně dovedl k malé vřískalce. Ležela na zemi, kopala kolem sebe nožičkama a tloukla ručičkama a hlavičkou o zem, protože zrovna něco chtěla. Rodiče se báli, aby si neublížila, a tak své jediné, jinak velice roztomilé, dcerušce opět vyhověli. Jenže vřískalka vyváděla čím dál častěji. Vydali se tedy k šamanovi pro radu. Ten po dlouhém přemýšlení rozhodil ruce a řekl.
3: Musíte ji nechat řvát, dokud sama nepřestane.
4: Ale ona přitom kolem sebe kope nožičkama, tluče ručičkama a hlavičkou. Určitě by si ublížila.
3: Natrhejte tedy hromadu suché trávy a vystelte s ní podlahu stanu. Až se zase bude vřískalka vztykat, nechte ji tam.
2: Celá vesnice se sešla kolem pevně zašněrovaného stanu, ze kterého vycházely strašlivé zvuky. Vřískalka se vztekala celé 3 hodiny. Pak náhle stichla, vyšla ven a uraženě utrousila.
5: Takhle mě to nebaví.
2: Hurá, jásali sousedé a pomáhali vynášet ze stanu uválenou trávu. Když už byli skoro hotovi, Všimli si, že na zemi zůstalo množství zrníček, která se při záchvatu malé vzteklounky z trávy vydrolila. Byla to dobrá a chutná zrníčka, ale nikoho předtím nebavilo je z divokých trav po jednom vylupovat. Teď už vědí, jak na ně. Ale příště budou muset zrníčka vymlátit holemi, protože žádnou další vzteklou holčičku v pravěké vesnici už naštěstí nemají.
0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Možná, že už máte připravené všechny věci na úkol, který jsem vám předtím vysvětlil. Ušounův úkol.
0: Pokud jste ve školce a nemůžete zrovna vyrábět jednohubky, nebo třeba posloucháte Ušounovu pohádkovou školku v autě,
1: tak nevěžte hlavu.
0: Všechno si to prostě zapamatujte a úkol splňte až po školce.
1: Jo, tak jdeme na to.
0: Máme nakrájený rohlík na kolečka.
1: Tak a tady já namažu paštiku a nahoru dám kousek rajčátka.
0: A já dám na tuhle jednohubku trošku másla a taky šunku.
1: Hele, Jani, nešlo by nám to vaření líp, kdybys nám k němu něco trošilinku zaspívala?
0: Myslíš vyrábění jednohubek, viď? My přeci nevaříme. Když se vaří jídlo, tak se ohřívá, takže bublá.
1: Jo, a když bublá, tak má 100 stupňů, to jsem chytrý, ve? Co?
0: To jsi úplně nejchytřejší v celé naší školce, Ušoune. Správně, a tehdy se to vaří.
1: A to my ještě sami nemůžeme, protože 100 stupňů je moc i 60 je moc.
0: Přesně tak, ale abychom nezamluvili to zpívání, to víš, Ušounku, že nám k tomu vyrábění jednohubek ráda zaspívám.
1: Tak jo! Ušounova písnička.
0: Naše

0: Anička, jako vždy, Jani.
1: A my už tady máme krásné jednohubky.
0: Tak, paráda, a čeká nás hádanka.
1: Přesně tak.
0: Holky a kluci, dneska se nejprve rozehřejeme, ale s chutěmi, jo? S chutěmi.
1: Přesně tak, protože poznáme čtyři různé chutě. Sladké, slané, hořké a kyselé.
0: Tak, Jana nám řekne za sebou čtyři jídla a my jí spolu řekneme, jestli je tohle zrovna sladké, slané, kyselé nebo hořké. Ano, ano.
1: Tak jdeme na to. Rohlík.
0: Ten je slaný.
1: Citrón.
0: Kyselý.
1: Zmrzlina.
0: Sladká, mňam, mňam, mňam.
1: A nakonec greb.
0: Hořký, ale taky trochu kyselý nebo trošku i maličko nasládlý vlastně.
1: Výborně, výborně. A teď už naše dnešní zvuková hádanka.
0: Ušounova hádanka.
1: Co pak to slyšíme?
0: Holky a kluci, to je přece jednoduché. Připravte se. 3, 2, 1. Krájení na prkínku.
1: Paráda. Jste hrozně moc šikovní. A za odměnu si zasloužíte...
0: lízátko.
1: No, proč ne? Třeba písničkové lízátko.
0: No přesně tak jsem to myslel.

0: si posloucháte mou tady ušou novou pohádkovou školku.
1: Která začala tím, že mi ušoun dělal chutě, protože tady listoval velkou kuchařskou knihou.
0: A Janě tak kručelo v břiše, že jsem za úkol radši vám všem dal dělání jednohubek.
1: Moc se nám to povedlo a dost jsme si na nich pošmákli.
0: A já se třeba naučil ty čtyři chutě, které poznáme.
1: Sladkou, slanou, hořkou a kyselou.
0: Ano, sladkou, slanou, hořkou a kyselou. Přesně, přesně tyhle.
1: A já si zase říkala, že to vítání chlebem a solí někdy brzy vyzkouším.
0: A víš, co vyzkouším já a hned teď?
1: No to nevím.
0: Dej sem ruku.
1: Dobře.
0: Tak holky a kluci, říkejte se mnou, to moc dobře známe, že jo? Vařila myšička kašičku na zeleným rendíčku, tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic. A na to mňavou linka nejmenšího se nedostalo, tak spěchal do komůrky a tam se napopál. Jo, jo, jo, to tělechtá, to tělechtá, víš? Jo, jo, jo, jo, já jsem tě pěkně zlichtal jako myška. A víte co, holky a kluci, vařila myšička kašičku, tak to si ještě poslechneme písničku od jednoho veselého zpěváka, ten se jmenuje Pepa Nos.

0: Wat over zorgen, dan hou je voor jou, njam, njam, njam. Vazila myšička kašičku na zeleným rendlíčku, tomu dala, tomu dala, tomu dala, tomu ne.
1: Ty myš jedna, co to děláš? Ty snad ani srdce nemáš. Koukej, jak je chudý, tvoje dítě sudý.
0: Tam nemůžu, kde se kvšovo zachodnou, njuh, njuh.

0: ушлю на тебе. Мяу! Крокодила!
1: Tak holky a kluci, dnešní tady má Ušlounova pohádková školka pomalu končí.
2: Ještě ale zbývá poprosit vás o vaše kuchařské obrázky nebo fotky.
1: Prosím, prosím, namalujte nám vaše oblíbené jídlo nebo sebe, jak kuchtíte nebo připravujete jednopusky, naše jednohubky.
2: Zkrátka, jak vaříte. A nebo poproste maminku nebo tatínka. A jestli budete jednohubky vyrábět ve školce, tak samozřejmě paní učitelku.
1: Jo, jo, jo, tak teda pěkně poproste je, aby vyfotili vaše jednohubky, které jste vyráběli nebo teprve budete vyrábět dneska. To jste dostali za úkol, jo?
2: Pak stačí, když váš obrázek nebo krásné jednohubky rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRadio.
1: Oni si s tím už poradí, přesně budou vědět, co mají udělat a my potom někomu z vás za obrázek nebo za fotku mňam jednohubek pošleme odměnu.
2: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a pomáhejte rodičům v kuchyni, je to totiž zábava.
1: Jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme, loučí se s vámi váš jednohubkový šéf, kuchař Ušoun Rušoun.
2: A o něco méně ušatá šéf kuchařka Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Buchet je spousta, to asi... kdyby došly jednohubky.
1: Jo. Ušounova písnička k tanci.

absence navštěv školní třídu. Mají bídu, nemají ani křídu. S těma by měl se sebe fotit a poradit jim, jak mají žít. A začni, kámo, s meditací. Ne, ale v Česku jsou i tací, co meditujou klidně tu, ale

Dej se na pouť, fakt je skvělá. Do Santiago de Compostela. Pokora, kámo, pokora. Je jen v Himalajích, na horách.

0: 那咋？
1: Žili byli?
2: Ne, to není začátek pohádky.
1: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
3: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
1: Je pravda, co se o nich říká?
3: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
1: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
3: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
1: radiojunior.cz.

0: Čau všichni, posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co právě trenduje, ale bavíme se i o tom, co řeší generace Z a Alfa. Takže vy, já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, kromě mě je tu ale po každý taky host. No a než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Na začátku hosta trošku poznáme, ale protože obecný info není zas tak zajímavý, zkusíme z něj dostat něco víc. Během rychlopoznání bude možná náš host malinko pod tlakem, kdyby na něco nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem. Nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasové výzvy. Tak uvidíme, jestli na ní dnes dojde, nebo tu mám hosta, který se nebojí šérovat. A pak se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů. Čekají nás témata jako kamarádství, Harry Potter a scout a scoutské tábory. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se dnešní host v tom, co trenduje, vlastně orientuje. Našimi dnešními hosty jsou Aneška Stejskalová a Andělka Brotánková. Čau holky, vítejte v Trenduj.
1: Ahoj.
0: Aneška má dva mladší bráchy, stejně jako Andělka. Holky jsou skvělé kamarádky, chodili spolu do školky a jezdí společně na skautské tábory. Aneška má dva psy a dělá atletiku, Andělka má zase dvě kočky, hraje na housle, věnuje se taekwondu a badmintonu. Holky mají společnou ještě lásku k jízdě na bruslích, ať už na kolečkových nebo na ledních. Tak to bylo jenom takový krátký info o holkách, ale my se chceme dozvědět trošku něco víc. Takže holky, jste ready na rychlo poznání, aby se holky a kluci, co nás poslouchají, dozvěděli o vás něco víc?
1: Jasně.
0: Tak dobře, jdeme na to.
2: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
0: Čeká nás rubrika rychlopoznání, mám na holky pár otázek na tělo, ale kdyby nechtěli odpovědět nebo nás odbili slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, přijde rozhlasová výzva. Tak jdeme na to, holky. Vždycky prostě řeknu otázku a jedna z vás, co bude hned vědět, tak začne a druhá odpoví po ní. První otázka. Kdybyste měli po zbytek života žít jako zvíře, jaké by to bylo a proč?
1: Tak u mě by to byl asi můj pejsek.
0: A proč, Aneško?
1: Jo, protože on... Jako je takový hodně roztomilý, takže by ho mě určitě měli všichni rádi a taky se má hodně dobře, nemusí chodit do školy. A
0: takže má
1: tak.
0: Pohodu prostě, chtěla bys mít pohodový život. A koho by si vybrala, Andělka?
1: No, tak já bych chtěla být asi veverka, protože je strašně hbitá a může skákat po stromě a užije si spoustu legrace.
0: No super, tyjo, takže máme tady veverku a pejska. Druhá otázka, co je podle vás úplně ta největší zábava?
1: Asi být s Andělkou?
0: Takže cokoliv, co podnikáte společně.
1: Jo, přesně.
0: No tak to měly holky stejnou odpověď. Třetí otázka, tak na tu se ptám úplně každého hosta, kdo dorazí do Trenduj. Vaše guilty pleasure, takže v překladu, na čem ujíždíte a vlastně se za to tak trošku stydíte.
1: No tak já si furt kupuju žvíkačky a já je polikám a...
0: Takže ty prostě jakmile už ti nechutná, že už to není tak dobrá ta chuť, tak ji spolkneš.
1: Já je spolknu rovnou, i když vím, že to není zdravý vůbec.
0: Ty jo, no tak to je dobrá teda guilty pleasure. Takže ty už musíš mít břiše strašně žvejkaček. Oni už se asi rozložili teda, ale... A jaký máš nejradši? Máš nějakou konkrétní příchuť nebo nějaká tvoje nejoblíbenější nebo jedeš?
1: Asi borůvkovou.
0: Borůvkovou. A jakou guilty pleasure má Aneška?
1: No, tak na tady s tím jsem hodně přemýšlela, protože mě vůbec nic nenapadá. A nakonec mě napadlo, že vlastně cvičení mýho pejska, mě to i když strašně baví a strašně ráda to dělám, ale pak mě to v jednu chvíli úplně přestane bavit a mám chuť se na něj vykašlat, protože vůbec neposlouchá.
0: Takže to je taková guilty pleasure v tom, že jakoby na jednu stranu jako v tom jedeš a pak jako tě to zase přestane úplně bavit, takže máš na to takový rozpolcený pocit, chápu. Čtvrtá otázka. Jaká tři slova vás nejvíc vystihují? A můžou to být buď třeba co se týče, jak vypadáte, nebo jakou máte povahu, prostě to záleží na vás.
1: Tak asi milá, kamarádská a malá.
0: Jako malá vzrůstem,
1: jo?
0: A co má Andělka?
1: No, tak asi bláznivá, taková tichá a... Tak je hodně přátelská.
0: Super, holky. A dáme poslední otázku rychlopoznání. Jak si sami sebe představujete za 10 let? Teď je vám kolik, holky?
1: Mně je teď 12.
3: Mně je teď 13.
0: Takže až ti bude 23, Andělko, a o tobě až bude 22, Aneško. Tak co si představuješ, že budeš v té době dělat, kde budeš třeba bydlet a tak? Jestli budeš už mít třeba děti?
1: To vůbec nevím, mě vůbec nic nenapadá.
0: No tak prostě představa, to nemusí být samozřejmě pravdivý, protože my nikdo z nás nevíme, co se stane za 10 let, ale jak by si to chtěla, kdyby si to mohla všechno vybrat?
1: No.
0: Jestli já už víš, Andělko, nevím. Tak klidně můžeš začít.
1: Já taky nevím.
0: Tak ještě přemýšlejte, protože jinak budete muset dělat rozhlasovou výzvu.
1: To nám vlastně ani tak nevadí. My jsme si vždycky strašně říkali, že bychom ji chtěli vyzkoušet.
0: Tak ale dobře, jo. Takže nevíte a půjdete do rozhlasové výzvy.
1: Jo.
0: Dobře, tak jdeme na to. A moje otázka zní, co si myslí plíseň, která se udělala na prošlém jogurtu?
1: No tady je tak příjemně. Útulný je to tady.
3: Akorát ty jogurtový bakterie mi to tady kazí. Já bych se tady tak rozložila.
1: Ale i ta barvička, no to je nádhera. Přímo úžasná barva. To je fakt delikatesa.
0: Já myslím, že jste se holky poradili krásně. Takže plíseň se prostě užívá v tom kelínku. A doufá podle Andělky, že za chvilku už zmizí celý jogurt a proroste celým kelínkem a bude tam mít jenom pohodičku. Tak já myslím, že holky si poradily jak s rychlopoznáním, tak s rozhlasovou výzvou skvěle. Plíseň tady zaimprovizovali perfektně, úplně jsem si ji představovala, jak si povídá sama pro sebe v tom jogurtu. No a teď je myslím ta správná chvíle na to vrhnout se na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čeká kamarádství, Harry Potter a scout a scoutské tábory. Jako první se dnes budeme bavit o kamarádství. Už jsme tu tohle téma sice měli víckrát, ale kamarádství je pokaždé jiné, protože pokaždé to spojuje jiné lidi, buď skupinu nebo dva a víc. A taky si myslím, že kamarádství je něco, co nikdy nevyjde z módy. Myslím si, že už pračlověk měl nějakýho kamaráda a lidi v budoucnosti nikdy nebude chtít nikdo být úplně sám. Vždycky bude každý chtít mít nějakýho kamaráda. Tak jak to bylo u vás, holky? Kdy vy jste se vlastně poznali, kolik vám bylo let?
3: Tak my jsme se poznali už ve školce.
1: Mně myslím, že bylo 4
3: a mě 5.
0: Takže školkové kamarádky. No a bylo to tak, že jakmile jste se poznali, tak jste si opravdu padli jako do oka a hned jste se skamarádili, nebo to trvalo prostě pár let, než jste si jako opravdu stali z vás dobrý kamarádky?
1: No, k tomu je takový vtipný příběh.
0: No tak to máme v trendu i nejradši vtipný příběhy, tak povídejte.
1: Andělka pověděla před asi měsícem, nebo půl měsícem, že já jsem se to vůbec nespomínala, tak jako nemůžeš říct, jak jsme se skámošili a vlastně jsme si jakože fakt hned padli do oka.
0: Tak Andělko, povídej příběh.
3: My jsme byli na nějaký výpravě a ona tam sbírala nějaký bukvice a nebo nevím co a já jsem tam byla jako nová a ta vedoucí tak tam neřekla, nechtěla by si jít za Aneškou, tak já jsem řekla tak jo. A pak jsme se nějak pozdravili a
1: skamarádili jsme se.
0: Takže vlastně díky nějaký paní učitelce ze školky, kdy už člověk vůbec ani neví, že jo, jak se jmenovala, prostě už si ji nepamatuje, tak která prostě ti navrhla, aby si šla za Aneškou, tak ti to předurčila, že budeš mít takovouhle dobrou kamarádku.
1: A vlastně jsme díky tomu kámošky až doteď.
0: Takže teď už vlastně teda chodíte, předpokládám, každá do jiný školy, školka vás spojovala, ale teď už jste každá jinde. Máte společný to, že jezdíte spolu na ty skautský tábory, ale jinak během normálních týdnů, tak kolik spolu třeba za týden strávíte času? Co spolu děláte? Jak často se vídáte?
1: My se vídáme ne tak často, protože
3: bydlíme strašně daleko od sebe.
0: Aha, jak třeba daleko? Bydlíš
1: v Praze a Andělka bydlí někde na jihu?
0: Na jihu republiky prostě, v jižních Čechách někde.
1: Takže, ale jako když to jde, tak se vídáme.
0: Takže vy ani nejste ze stejného města, takže vůbec. Vy jste takhle prostě kámošky trošku na dálku. No a když se teda vidíte, tak to je třeba, já nevím, jednou za čtvrt roku, nebo jedině na tom táboře, nebo jedině, když jsou prázdniny, nebo...
1: Tak já bych řekla, že třeba jeden měsíc jo, nebo a pak zase jeden ne, a nebo je to, že se vidíme, třeba jsme jednou měli, že jsme se viděli jako jednou a pak po 14 dnech a pak zase. To bylo teď, protože jsme se udělali před táborem, po táboře A teď ještě.
0: No a jak se to domlouvá, když jste každá z jiného města? Je to tak, že třeba řeknete rodičům, že byste se chtěli vidět, nebo třeba kdo za kým přijede na návštěvu, nebo jak to je?
1: No, tak většinou já jezdím za Andělkou a je to tak, protože my když jsme dřív taky byli na jihu, tak teďka tam teď vlastně jezdí, protože on tam hrál fotbal, takže mě vždycky hodí ještě k Andělce a tam u ní vždycky přespává.
0: Ale to je dobrý, že aspoň ten taťka tam má furt nějaký to pojítko, takže ty můžeš jet s ním a můžete se vidět. To je paráda. No a když už se teda vidíte, máte ten společný čas, tak co společně nejčastěji děláte?
1: Tak hodně kravin.
3: Nějaký challenge a tak.
1: No, třeba si vymyslíme, že bychom mohli...
3: No, naposledy tak to bylo, že jedna si dělala na uši sluchátka, pustila si tam hlasitou hudbu, jako natáčeli jsme to a druhá potom... se jí ptala na různý otázky a ona nevěděla prostě, na co se jí ptá.
0: A musela druhá... podle pusy, jenom jak se hejbe, to zkusit odhadnout.
1: No, prostě odpověděla ano, nebo ne, nebo někdy, jo.
3: A my jsme si to pustili
1: a bylo to strašně vtipný to bylo.
0: Super, no tak to jsem, tuhle tu challenge jsem podle mě už taky někde na nějakém videu viděla, to jste se takhle inspirovali a bylo to, že aspoň u nějaký otázky jste to třeba opravdu odhadli, na co se ta druhá ptá, nebo to vždycky bylo úplně mimo.
1: Úplně mimo. Nebo jsme jednou zkoušeli, že jsem, já jsem se nasadila kolečkový brusle a jela jsem na skateboardu s kopcem.
0: Na těch bruslích?
1: No, já jsem se na něj sedla a jela
0: jsem. Jo, sedla. No naštěstí, to jsem si říkala, jak bys to jinak zvládla. Tak dobrý, tak to ještě se dalo, ale ještě, že seš tady, seš celá, máš všechny ruce, všechny nohy, takže dobrý. No, jak byste popsali... V čem jste třeba úplně stejný a v čem se naopak doplňujete, že jste v tom každá jiná, ale hezky to jde dohromady?
1: Tak jsme stejný, možná v naší povaze, že máme nějaký povahy, máme jako stejný, že se chováme třeba stejně. Jsme stejně blázniví a napady nás úplně šílený nápady.
3: To jo.
0: A v čem jste třeba zase jiný?
1: Jiný. Tak třeba v tom, že já vlastně psa a ne. Prostě jsem úplně milovník psů.
0: A ty jsi milovník koček, Andělko?
1: Jo. Ale to taková, jako neznamená.
3: Ona je taková jako hodně vedoucí skupiny.
1: Zase jo, já jsem... To možná sedí k tomu, že já jsem lev, takže...
0: Jo, a vlastně i je pravda, že Andělka při tom popisu říkala, že je tichá a ty jsi spíš ukecená.
1: Jo, strašně.
0: Takže v tom se doplňujete.
3: Ale když jsme spolu, tak já jsem taky trochu...
0: Víc ukecaná, protože je to tvoje dobrá kámoška, takže ji znáš a je to víc, než víc v pohodě, chápu. Takže víc, jedna je víc vůdčí, druhá víc se tak třeba trochu přizpůsobí, což je ideální v kamarádství, že když jsou obě vůdčí nebo obě se přizpůsobují, tak to třeba tolik nejde dohromady, takže to je úplně bezvadný. Já tady mám teď takovou definici přátelství podle jedné encyklopedie, tak já vám ji přečtu a vy mi řeknete, jestli to na vás sedí nebo ne, jo? Podle online sociologické encyklopedie je přátelství vztah spojující dvě nebo více osob na základě vzájemných sympatí. Je to mezilidský vztah, který se vyznačuje vzájemným porozuměním a náklonností. Lidé v přátelském vztahu se chovají v rámci sebe ohleduplně, chtějí pro své přátele to nejlepší. Důležité je taky, aby k sobě byli upřímní, důvěřovali si, byli empatičtí. Přátelé se svým protějškům mohou svěřit se svými pocity a názory bez strachu, že by za ně byli odsuzováni. V přátelství je taky běžné, že si přátelé vzájemně nezištně pomáhají a touží trávit se svým druhým kamarádem co nejvíce času. Tak mi řekněte, jestli to na vás sedí.
1: Já bych teda řekla, že to na nás sedí úplně perfektně.
3: Jo, určitě.
0: Takže holky jsou úplná definice kamarádství. Kolik máte, protože řekli byste o sobě, že jste nejlepší kamarádky, nebo spíš prostě dobrý kamarádky, nebo jak byste to zhodnotili?
1: Nejlepší.
3: Jo, 100%.
0: Nejlepší kámošky. A jak to máte každá zvlášť, teď odpověste, jestli máte třeba hodně dobrých kamarádek okolo sebe, anebo spíš prostě má člověk třeba jenom jednu až dvě kamarádky, na který se nejvíc zaměřuje, protože každý to má jinak. Někdo má spíš radši ty větší skupiny dobrých kamarádů a někdo má třeba dvě kamarádky, který má hodně rád a pak už nepotřebuje tolik lidí, tak jak to každá z vás máte?
1: No, tak mě jde asi o to, jak je to člověk, protože když my máme teď s holkama ve škole takovou skupinu svoji a pak vlastně mám nějaký kamošky, s kterými se prostě mám jenom s ní, protože prostě úplně nemáme potřebu brát někoho do skupiny, takže jde asi o toho, kdo to je. Pak taky já mám někdy nějaký období, že někdy jsem radši ve skupinách a někdy s nějakým jednotlivcem.
0: Takže to tak střídáš, využíváš obojí. A co Andělka?
3: No, tak já mám spíš mít kamarádu tak tři jako hodně dobrý,
0: A to ti stačí.
3: Jinak se bavím se všem. Jako.
0: Jasně, tak nějak jako na normální úrovni. No a jak to zatím máte ve 12 a 13 letech? Máte hlavně kamarádky holky, anebo holky i kluky a už je to jedno? Nebo se zatím zaměřujete jenom na to stejný pohlaví, jako jste vy?
3: No, tak já mám asi i kluky, i holky a v páté třídě to vlastně bylo ještě víc, že tam jsme vlastně doslova měli partu holek a kluku a ty prostě byly jako spolu. A vlastně teď jde o to, zase jaký jsou to lidi, prostě nějaký, s nějakýma klukama se bavím a nějaký bych nejradši vyhodila z okna.
0: A co ty, Andělko?
3: No, tak já spíš s holkama, ale na táboře máme takovou skupinu a tam se bavím i s klukama jako normálně.
1: Jo, tam je to super.
0: No a co je pro vás u kamaráda, nebo spíš teda u kamarádky důležité? Co musí člověk splňovat, nebo jaký musí být, aby se mohl stát vaším dobrým kamarádem?
3: Aby mě nezradila, protože to už jsem stala několikrát a já už prostě tady se nechci opakovat. Aby byla milá, aby byla přátelská a úplně ideál by bylo, kdyby byla ještě extrovert, protože úplně já jakože mám ráda, když jsou ty lidi hodně takový jakože blázniví a hodně prostě jsou extroverti.
0: Mm-hmm. A jak to má Andělka?
3: No, tak já hlavně, aby nevyzradila třeba nějaký tajemství a tak.
1: Je to tak.
3: Prostě.
0: To je důležitý.
3: Mm-hmm. A taky, aby byla ke mně upřímná a tak.
0: Mm-hmm. To si myslím, že je důležitý, na tom se shodneme. No a teď se to bude asi týkat jenom vás dvou, aby jsme to tak zkonkrétnili. Co děláte proto, abyste o svoje kamarádství pečovali? Aby prostě bylo pořád dobrý, protože vy už se znáte dlouho, zároveň bydlíte od sebe daleko, takže to je těžší, než když je to někdo ze třídy, s kterým se člověk vidí každý den. Protože to bych chtěla i vědět třeba, jak to děláte vy konkrétně, protože to je třeba pak i tip pro ostatní, co takhle mají nějakýho kamaráda a chtějí, aby to jejich kamarádství bylo prostě čím dál lepší, aby prostě o sebe nepřišli. Tak co dělá člověk, aby pečoval o kamarádství?
3: No, mně hlavně připadá, že jak jsme od sebe daleko a pak se zase po dlouhé době vidíme, tak se na sebe zase strašně moc těšíme.
1: Jo.
3: Takže vlastně je dobrý se od sebe na nějakou dobu oddychnout a potom vlastně po té době se na sebe strašně těšíte a už prostě to nevydržíte a všechno.
0: Mm-hmm. Takže ale vlastně mít i jako čas třeba pro sebe a nebejt s tím člověkem prostě 24/7 v permanentním kontaktu, že to je potom takový cenější to kamarádství. Mm-hmm. A co ty bys na to řekla, Andělko?
3: No, já k tomu asi nemám co dodat.
0: Souhlasíš. No a jak to máte vy konkrétně? Hádáte se někdy? Nebo jak řešíte třeba to, když má jedna na něco odlišný názor, pohled a tak?
3: No tak,
1: my se hádáme ale jako ne jako ze srandy.
3: Ze srandy, no, a jakože třeba si vymýšlíme, že se třeba hádáme o nejoblíbenější postavě z Harryho Pottera, že jakože se ona má tady tu a jakože třeba máme stejnou. A vlastně se hádáme v dobrém smyslu. Ještě jsme se nikdy nepohádali tak jako,
1: dobrý,
3: že bychom se jako fakt hrozně pohádali. Možná na táboře jsme se na sebe jednou naštvali, ale to fakt nebyla hádka, s který bychom potom se spolu nebavili.
0: Mm-hmm. Takže zatím jako vždycky jenom takhle spíš se pošťuchujete, ale opravdová hádka to nebyla. Myslíte si, že je důležité, aby člověk měl s kamarádem společný zájmy, aby je bavily podobné věci, nebo si myslíte, že můžou být i kamarádi, kteří se prostě jenom mají rádi, ale nebaví je nic společného?
3: No, určitě je důležité, aby měli aspoň něco společného, ale můžou mít i jiný zájmy. No, to je za mě taky důležité, že nemusí mít všechno stejný, potom můžu někdy dělat to, co baví toho jiného a někdy to, co baví toho jiného. Ale vlastně může být i fajn mít stejný, ale podle mě je lepší mít nějaký odlišný a nějaký stejný.
0: A vy máte jaký konkrétně společný jako zájem, co vás společně fakt baví?
3: Asi hodně třeba typy lidí jsme dřív strašně moc natáčeli.
0: Jo, takže ty challenge, to je vaše společný.
3: Jo, challenge, to je.
1: Jo.
0: A pak jste taky obě faninky Harryho Pottera.
3: Mm-hmm.
0: Teď ještě poslední dvě otázky, než se posuneme dál. Jaká je podle vás ta nejlepší vlastnost té druhé? Co je na té druhé to úplně nejlepší?
3: Tak na Andělce je úplně nejlepší úplně všechno.
0: To je záludná odpověď. Zkus něco vybrat. Jednu věc, co máš na ní nejradši.
3: Tak já na Andělce ráda. Úplně nejradši mám na ní, že je s ní vždycky sranda a že se nemusím bát, že bych se, když jsem u ní, že bych se nudila, protože tam je prostě hodně dobrých věcí u nich třeba. Takže prostě to mám ráda, že je s ní vždycky sranda.
0: A jak to máš ty, Andělko? Co je pro tebe úplně ta nejlepší vlastnost na Anešce?
3: No, tak Aneška má vždycky strašně dobrý nápady, co dělat. A pak já si vždycky říkám, no to nemusí být tak špatný a pak je to strašně dobrý a pak jsme na tom úplně závislí.
0: Mm-hmm, takže prostě, že je taková originální, vždycky něco napadne a ty třeba si říkáš, no tak Bůh ví, jaký to bude a pak je to prostě bezvadný.
1: No třeba, že jsme šli v 9:30 večer do vody, takže...
0: Je to prostě taková bláznivá kámoška, která to ale vždycky vymyslí dobře. No tak holky, já si myslím, že teď už zbývá jenom, jestli byste dali nějaký tip na kamarádství.
1: Já bych chtěla říct, že jestli máte obě dvě třeba WhatsApp, tak by bylo celkem dobrý si na sobě dát číslo, ať si potom můžete psát, stejně jako my dvě, taky být aspoň prostě nějak v kontaktu. Klidně přes rodiče je úplně jedno jak, ale prostě být nějak v kontaktu.
0: Abyste věděli, jak se ta druhá má, co dělá, protože i tak, když se člověk vidí třeba jednou za měsíc, tak jako je fajn si během toho měsíce prostě napsat, jak se máte a tak. Super, to je dobrý tip. Andělka souhlasí. A naším dalším trendem je Harry Potter. Holky mají obě Harryho Pottera moc rády, já taky, takže se tím pádem mega na tohleto téma těším. Myslím, že asi nikomu nemusím vysvětlovat, co je Harry Potter, každý snad Harryho Pottera zná, ale jako řekneme si pár podrobností, třeba to, že autorkou téhle řady fantasy románů je britská spisovatelka J.K. Rowling. Podle jejich vele úspěšných knih se potom natočily taky filmy. Filmů vzniklo 8, protože 7. díl je rozdělen na 2 filmy, takže knih je 7, filmů 8. Svět Harryho Pottera má vlastní zákony, odehrává se v paralelním světě, který funguje ve stejném čase jako ten náš, ale je to kouzelnický svět. Obyčejným lidem, kteří nejsou schopni kouzlit, se říká mudlové. Jsou tam taky koleje, Nebelvír, Havraspár, Mrzimor a Zmiozel. A je tam moudrý klobouk, který vždy rozdělí každého nového studenta, kam bude patřit. Kam si myslíte, že byste patřili, kdybyste dostali dopis a šli jste do Bradavic?
1: Já si myslím, že bych patřila, ale úplně tam nechci patřit. A myslím si, že bych patřila do Nebelvíru, ale já bych chtěla jít do Zmiozelu, protože tam je můj oblíbený, moje oblíbená postava.
3: Hej, to je moje postava.
1: Moje, ne, moje.
0: Tak počkat, takže a co si myslíš ty, Andělko? Ty si myslíš, že by tě přiřadil klobouk kam?
3: Já nevím, možná do Havraspáru, ale fakt bych chtěla do Zmiozelu, ten je nejlepší.
0: Takže
3: prostě.
0: Holky jsou obě faninky Zmiozelu, což je taková zajímavá kolej v tom, že tam vlastně jsou hodně dobrý kouzelníci, ale často se přidají na temnou stranu, že vlastně v tom Nebelvíru jsou takový největší dobráci, kteří jsou vždycky jenom jako, aby všechno bylo spravedlivý a správný, prostě Harry, Hermiona, Ron, ale třeba... Draco Malfoy a další postavy jsou naopak zase ve Zmiozelu. My si hned budeme povídat s holkama dál na konkrétní otázky, ale já ještě doplním, že Harry Potter je nejlépe prodávanou sérií všech dob. Knihy o Harrym Potterovi byly přeloženy do 67 jazyků. Česká verze knížky byla vydaná i jako audiokniha. Holky tady, 6-7. Audioknížku namluvil Jiří Lábus, výtečně stvárnil všechny postavy. Audiokniha má přes 600 minut a byla oceněná i platinovou deskou za 10 000 prodaných kompletů. Ještě než se posunu dál s nějakýma svýma informacema, tak se chci zeptat, holky, vy jste prvně četli knížky a pak viděli filmy, nebo jste to měli naopak?
1: No já se musím k něčemu přiznat. Já mě úplně knížky nechytly. Já jako jsem spíš na ty filmy a první jsem viděla filmy a přečetla jsem, myslím, že 4 díly knížek, ale jako nechytlo mě to úplně.
0: Takže
1: jako,
0: ty jsi prostě filmová faninka.
1: Jo.
0: A jak to má Andělka?
3: No já jsem začala s těma knížkama v 10. Mám takovou představku, prostě teďkon moc nečtu toho Harryho Pottera, poslouchám podcast Neplecha ukončená spíš.
0: Krása, takže nemáš ještě přečtený všechno, něco už si přečetla a teď posloucháš Neplechu.
3: A filmy jsem viděla teda všechny.
0: Takže tady máme jednu kompletnější faninku, jednu zaměřenou konkrétně na filmy. Na to, jestli posloucháte podcast Neplecha ukončena, kde autorka přeříkává vlastně ten děj a rozebírá i nějaký detaily, to jsem se taky chtěla zeptat, je to taky můj oblíbený podcast, takže vůbec se nedivím. Je takovej pohodovej, zároveň už vlastně jeho autorka dokončila, takže už můžeš poslouchat opravdu až do konce, už vlastně je ukončený, protože už přeříkala úplně všechno. Pojďme ale teda zatím k filmům a pak se zaměříme i na knížky, ale filmy máte společný obě. Film je plnej neskutečných rekvizit, tím je vlastně výjimečnej. V knížce jsou totiž popisovaný specifický věci, které museli ty rekvizitáři vyrobit přesně pro ty filmy a je to tím naprosto unikátní a mě by zajímalo, jestli jste jedna z vás nebo třeba obě navštívili Harry Potter studia, kde se Harry Potter natáčel v Londýně, kde je spousta těch originálních rekvizit a kostýmů vystavena.
1: No, bohužel ne. Ale strašně bych to chtěla.
3: Jo, já jsem viděla nějaký videa na YouTube a od té doby tam strašně chci.
0: Takže je to váš sen, který si teprve chcete splnit. No holky, můžu vám říct, že to opravdu stojí za to. Splnila jsem si to teda až v dospělosti, jsem tam byla 10 let zpátky a hrozně se mi tam líbilo. Opravdu tam se ten svět kouzelný, úplně se v něm najednou ocitnete a vidíte různý ty rekvizity, které opravdu některý tam mají i jako rozpohybovaný, takže máte pocit, jako, že jsou fakt jako oživlí a tak. Je to neskutečný zážitek, takže věřím, že až se vám to splní, tak budete nadšený. Světem Harryho Pottera se zabývá početná komunita fanoušků, těm se říká Potterheads. Ty uznává i samotná autorka, jsou různé weby, různé teorie, to právě se všechno rozebírá i v tom podcastu Neplecha ukončena, kde ta autorka se považuje za jako velkou faninku, takže zkoumá i všechny tady ty weby a tak dále. Vy byste o sobě řekli, že jste fakt velký faninky?
1: Asi jo.
0: A ty, Andělko?
3: Já určitě. Takže jsem velký fanoušek.
0: Jedna velká a druhá taková střední. Když ty máš vlastně to srovnání, Andělko, tak co máš radši? Filmy nebo knížky?
3: Teď mám radši možná trochu ty filmy.
0: Je pravda, že někdo, kdo je mega fanoušek těch knih, tak pak říká, že třeba ne všechny detaily, co jsou v těch knížkách, se do těch filmů dostaly, ale zároveň zase ty filmy jsou tak dobře udělaný, že tam je fakt zhmotněný ten svět, který ta J.K. Rowling vymyslela. Když jste se poprvé s Harrym Potterem setkali, tak vlastně Andělka říkala, že to by bylo 10, když to začala číst.
3: Jo.
0: A ty jsi třeba viděla poprvé kdy ty filmy?
3: Asi 7.
0: Tak to ještě dřív. No a co vás na tom kouzelnickém světě nejvíc baví? Každou zvlášť klidně.
1: Mě baví hodně, jak je tam ta magie, protože si vždycky představuju, že by se to mohlo stát i v našem světě a byla by to strašná zábava, takže to mě strašně baví.
0: A co tebe, Andělko?
3: Já tak určitě, jak je to magický ten svět a prostě je to úplně jiný než tady a já bych strašně chtěla do Bradavic.
0: Takže jste takovej typ faninek, který by chtěli dostat svůj dopis?
3: Ano, rozhodně.
0: Vy jste vlastně teďka, oni to dostávají ve 12, ne, ten dopis?
3: No.
0: V 11?
3: V 11.
0: No, tak to už v obě teda vám bylo, ale tak třeba má jenom zpoždění, holky. Jaký je váš úplně nejoblíbenější díl?
3: Asi 4 nebo 5, jeden z těch dvou. Myslím, že 4. Já z těch filmů, tak to mám nejradši asi 1 a tu druhou část 7.
0: Mhm. 4, 5, to jsou jaký?
1: Fénixův řád a ten pohár.
0: Je pravda, že pohár mám ve filmech taky hodně ráda, protože je takovej vlastně zajímavý tím, jak tam přijedou ty studenti z těch jiných škol, je tam spousta nových postav, ale zase třeba 1, jak říkala Andělka, tak to je pro mě taková srdcovka, protože to je takový, že poprvé se seznámí divák s tím kouzelným světem, všichni jsou tam ještě takový malinký, roztomilý prostě děti, takže já musím teda říct, že já nejsem úplně fanoušek těch filmů, kde se hodně pak už bojuje a je to takový dramatický, takže pro mě čím jakoby je to vážnější ten příběh a čím víc tam jako musí řešit ty problémy, tak jako jsem taková, no tak ta 1 to byla taková ještě pohodička docela, takže chápu obojí. Máte doma nějaký Harry Potter věci? Sbíráte nějaký prostě předměty s Harrym Potterem, když jste faninky?
1: No já jsem dřív měla jakože Hobbit, ale to pak teď už vlastně asi nic nemám. Ještě jsem měla jako hůlku plastovou.
0: A co ty, Andělko?
3: No tak já mám furt Hobbit a plastovou hůlku taky.
1: Ještě nějaký modrý plášť máš.
3: No ještě mám takový šaty z toho zimního plesu.
0: Wow, takový. Super.
3: Pak nějakou záložku s Hedvigou.
0: Tak ty toho máš docela dost.
3: A takový kufřík.
0: Bezvadný. No a kdo je teda ta vaše nejoblíbenější postava?
3: No, Draco Malfoy.
1: Co to měli říct na stejno, jo? Draco Malfoy. No, ale já teď přemýšlím, jestli to spíš není Ginny nebo Hermiona. Protože to jsou holky.
0: No a co máte nejradši na Drakovi?
1: Já jako nemám úplně nějakou věc, kterou bych na něm měl úplně nejradši. Mně se na něm líbí úplně všechno. Ale vlastně hlavní důvod, proč nám ráda Harryho Pottera, to já ho prostě moc nemusím, je kvůli tomu, že mě připadá, že je prostě bez emocí.
3: Jo.
1: Že prostě pořádně ani nevyjadřuje ty své emoce. A mě to začíná tak trochu
3: až moc
1: cvát. Až moc klidnej, no.
0: To je pravda. No. Jako já můžu, doufám, že tady nesklamu nějaký fanoušky konkrétně té postavy Harryho, kteří nás třeba poslouchají, ale já jsem třeba z trojice měla vždycky vlastně nejradši Rona, protože byl takový srandovní a ten rozhodně emoce vyjadřoval. Jo. A je pravda, že jako Harry je takovej jako sice správňák, ale vlastně hodně nedává najevo ty emoce, že by se opravdu na někoho naštval nebo z něčeho měl fakt radost. Je to takový všechno utlumený.
1: A taky mi připadá, že hodně všechno nechal na sobě, jakože on je ten hlavní.
0: Třeba, když si nenechá pomoct.
1: No, třeba, že když má někam jít, tak on řekne, ne, zůstaň tady, já tam půjdu. My jsme měli letos tábor, no a tam jsme udělali divadlo Harry Potterovi. Tam teda Ron moc emoce teda nevyjadřoval, ani Harry Potter ten byl úplně.
0: Takže Draco tam byl hlavní hvězda ve vašem provedení.
1: To byla já. A já jsem byla Hermiona.
0: Jak to vidíte teďka s tím, že se natáčí Harry Potter seriál, který bude v prosinci vycházet, první série, takže první kniha. A vlastně tam to udělali tak, že každá série bude jedna knížka a tím, že na to bude hodně dílů, není to prostě jenom jeden film, který má třeba 2 hodiny, tak ty tvůrci slibujou, že tam budou všechny ty detaily z těch knížek, které se do těch filmů nevešly. Samozřejmě ale naši herci, co hráli ve filmech, už odrostli a nemůžou stvárnit ty postavy, takže to budou kompletně nový obsazení s novejma hercema. Tak jak se na to těšíte, co si o tom myslíte?
1: No, tak já na Spotify poslouchám takový podcast taky, jakože o Harry Potterovi. No a tam právě ukazovali, jak budou vypadat ty nový postavy. A docela dost mě zaskočilo, že Severus Snape bude na výpleti, protože to mě vůbec nenapadlo. Takže jako tady tu podmínku podle mě vůbec nesplnili, protože tam bylo napsané, že je bledej a že má ulízlý vlasy nebo tak. A on má, že jo, myslím, že dready bude mít nebo tak. A že Lord Voldemort bude možná holka. Ale jinak se na seriál strašně moc těším.
0: A co ty, Andělko?
3: Já se třeba vůbec netěším. Já se bojím těch postav, protože já už jsem si oblíbila ty herce z těch filmů, prostě.
1: Mně teda připadá, že Draco Malfoy v seriálovém podání je hezčí, protože má...
3: Není.
1: Jo, protože on má vlnitý vlasy a to je plně hezčí než nějaký ulízlý vlasy.
3: A to je jenom ve prvních 2 dílech.
1: No to je jedno.
0: Je pravda, že to byla i jedna moje otázka, jestli vám v těch rolích těch postav nebudou chybět ty známí herci, tak to přesně Andělka řekla, že se toho bojí, že když tam neuvidí tu Emu, Ruperta nebo Daniela Radcliffa, prostě tu klasiku, nebo Toma Feltna v podání Draka Malfoye, takže jí to bude prostě chybět. Toho se taky trochu bojím zároveň, ale myslím, že docela to zajímavě vybrali, že to taky si s tím dali velkou práci, aby se ty noví herci na ty postavy hodili, takže uvidíme. Je pravda, že klučina, který dostal roli Draka v seriálu, je podle mě, protože já si myslím, že Tom Felton nebyl přírodní blondiák, dobarvovali ho.
3: Jo,
0: a bylo to prostě takový, jako že ho trošku ho k tomu museli jako upravit, aby byl víc jako Draco. Tady ten klučina, co teď bude hrát, tak to je přírodní blondiák. Zároveň já zase, když jsem ho viděla, tak jsem si říkala, že to je možná až moc velký hezounek, jako jestli se to na tu postavu
1: to
0: hodí.
1: To je pravda, no.
0: Že jako to vypadá jak tak nějaký model dětský. Ale třeba bude v té postavě jako dobrý. Já jsem toho herce viděla v jiném už v seriálu hrát taky zápornou postavu a jako v tom záporákovi mu to jako šlo, takže se nedivím, že ho jako vybrali. Tak uvidíme, aby zas nebyl jako moc nesympatický, uvidíme prostě, jestli
3: doufám.
0: Bude takovej...
3: Doufám. Přijde, že Draco není záporná postava.
0: No tak jako nikdy nic není černobílý, nikdy někdo není jenom černý a někdo jenom bílej, no. Draco tam svádí nějaký vnitřní boj, navíc jako tam asi to vychází i z toho, z jaký je rodiny, jako byl vychovaný. Takže...
3: On se to prostě nemůže.
0: Je to pravda, ano, uznávám, tak nebudu to úplně takhle říkat, ale já ho teda viděla v roli čistýho záporáka v jiném seriálu a tam byl fakt dobrý, tak uvidíme, jak si poradí s tady tou výzvou. Teď už se snad prý i natáčí druhá série, takže ta první už je hotová a druhá na tý už se pracuje. Myslíte si, že Harry Potter, i když vlastně knihy už vyšly strašně dávno a vlastně už i filmy původní, tak myslíte, že to pořád trenduje?
1: Já si myslím, že Harry Potter furt trenduje, protože se na něj furt všichni koukají a furt vlastně přichází někdo novej, který se stane strašným fanouškem Harryho Pottera. Třeba naše učitelka na naší škole, tak myslím, že doteď prostě jako se moc nezajímala o Harryho Pottera a teď to prostě začalo strašně zajímat. Takže furt přichází nějaký nový fanoušci a podle mě bude trendy pořád.
3: To je prostě taková nestárnoucí kniha.
0: Mm-hmm.
3: Jako
0: a myslím, že ani ty filmy jsou udělané taky tak, že jsou taky nestárnoucí, jako mi přijde. No. V těch filmech se ty tvůrci tolik nedrželi toho, v jakém období se to ve skutečném světě odehrávalo, že třeba ty děti, jak se oblíkali, když byli v tom mudlovském světě, tak to se oblíkali tak nějak buď neurčitě, anebo spíš, že to odpovídalo době, kdy se to natáčelo. Yeah. Když to teď se to vlastně natáčí už v roce 2025-26, kdy vlastně se úplně oblíkáme, jinak všechno je jiný a oni je tam kostýmově přenesou do těch devadesátek. Samozřejmě v kouzelnickém světě budou všichni nosit pořád to samý, protože tam je to bezčasí, ale když budou ty záběry z toho mudlovského světa, tak to budou devadesátky, takže vy, holky, který jste se narodili až 2012, 13, 14, tak uvidíte, jak se oblíkali prostě lidi v devadesátkách a že to bude třeba i pro tady ty mladší fanoušky jako hodně zábavný v tom. No tak uvidíme, jsem na to jako hodně zvědavá. Myslím si, že se tam víc prostě drželi v něčem té knižní předlohy, i když taky samozřejmě chápu, že Snape trošku vybočuje, třeba to ten herec stvární úplně bezvadně, třeba to toho Snape'a za stolik nevystihuje, jestli měl bledou pleť, ulízlý vlasy, uvidíme. Pravdou je, že zase herec, který to stvárnil ve filmech, byl o strašně moc starší než ta postava původně, že té postavě mělo být nějak mezi 20-30 a tomu herci už bylo třeba k 50, když to hrál. No. Takže teď to bude stvárňovat daleko mladší herec, takže zase věkově to bude víc odpovídat, než to bylo předtím, ale zase samozřejmě tím vizuálem to bude jiný, než to popsala J.K. Rowling. Tak prostě uvidíme. Necháme se překvapit. O Voldemortovi jsem zatím vlastně neslyšela tady ty zvěsti, že by to mohla být holka, tak se necháme překvapit, jak to teď bude v té první sérii, na kterou se můžeme těšit už tenhle prosinec. No a na závěr, než se posuneme dál, se zeptám, co je třeba pro vás nejoblíbenější moment celého příběhu?
1: No tak vzhledem k tomu, že jsem ty díly jakože od třeba od té trojky a dál jako k té šestce, protože jsem sedmičku ještě neviděla, že jsem viděla před nějakou další dobou, tak si pořádně pamatuju asi jenom ty první dva. Mně se z toho asi nejvíc líbilo, jak vlastně přišel ten Hagrid za tím Harrym a oznámil mu, že jde za těch bradavic.
0: Mm.
1: To bylo strašně jako hezký.
0: Mm-hmm. A co je tvůj oblíbený moment, Andělko?
3: Jak Draco nezabije Brumbála.
0: Dobře, OK. Poslední je tip, Harry Potter tip. Co byste poradili ostatním?
1: Já, i když jsem ty knížky nečetla, tak bych stejně poradila si první přečíst aspoň dva díly těch knížek. Ať si to první můžou představit ve svých jako představách a pak, až si pustí ten film. Ale vlastně celkově to je asi jedno, co si pustíte. Jenom to takhle doporučuju.
0: Je pravda, že jakmile se kouknete prvně na filmy, tak pak až už budete číst, tak budete vidět ty obličeje, který jste viděli v tom filmu, kdežto když to prvně přečtete, tak si to budete moc představit úplně podle sebe. Nebude tam prostě naskakovat ty obličeje, který obsadili ty filmoví tvůrci. A co ty, Andělko, dala bys nějaký tip?
3: Jestli ještě neznáte Harryho Pottera a nemáte třeba co číst, tak si to přečtěte.
0: Jednoznačně jděte do toho. Super. Posloucháte Trenduj na rádiu Junior, já jsem Eva a mými dnešními hosty jsou Andělka a Aneška. Probíráme, co trenduje, ale taky to, co holky jako zástupkyně generace Alfa řeší, co si myslí a tak dál. Jako poslední si dnes posvítíme na skauta a na skautské tábory. Na tábory holky jezdí pravidelně, mě by ale zajímalo, chodíte pořád i do toho skauta, nebo už ne?
1: No tak ode mě to je moc daleko, takže já bych tam docházet nemohla, já tam 2 hodiny a půl, takže to bych úplně nemohla.
0: A tady v Praze už jsi nějaký novej oddíl nenašla?
1: No možná teď budu chodit do skauta pomáhat, protože tam teď chodí malí děti, že možná budu pomáhat jako taková polovedoucí.
0: A ty ještě chodíš, Andělko, nebo už ne?
3: Já už teď asi nebudu chodit do skauta, protože tam už jsou sami malí děti, třeba 8 lety a tak. A mě to s nima vůbec nebaví.
0: Mm-hmm, že už tam nemáš nikoho k sobě věkově.
3: Ale na tábory budu asi jezdit furt.
1: Jo, to já taky. Jakože já jsem teď 2 roky bohužel vynechala. Takže, ale teď jsem se vrátila a je tam opět strašně fajn.
0: No a když jste ještě chodili do skauta, určitě na to ještě vzpomínáte, navíc na tábory pořád jezdíte, tak komu byste doporučili být součástí skauta této instituce a jezdit třeba na ty tábory?
1: Těm, co mají rádi přírodu a rádi podnikají nějaký výlety.
0: Dobrodružství, výlety.
1: A nevadí jim chodit nějaký ty kilometry, protože jestli máte sice rádi dobrodružství a výlety, ale ne moc daleko, třeba jakože jenom 1 kilometr, tak to vám úplně nedoporučuju, to si choďte s rodičema.
0: Je pravda, že skaut je hodně o přírodě, o kamarádství, o dobrodružství i právě o těch výletech, puťácích a tak dál. Skauting je starý více než 100 let, momentálně počet skautů roste, nejvíc za posledních 10 let. První skautský tábor na světě se konal v roce 1907, byl jenom pro kluky a ten tehdejší pořadatel si vybral 20 chlapců, kteří byli nadšení jeho příručkou pro průzkumníky. Chlapci na táboře spolupracovali v malých skupinkách, v každé byl jeden zkušenější a starší člen, tím byl vlastně položen základ skautingu. Jste rádi, holky, že teď už není skaut jenom pro kluky, ale i pro holky?
3: Jo, strašně.
1: Protože kdyby to bylo jenom pro kluky, tak bychom nemohli jít na tábory, a tím pádem bychom se neseznámili s těma fajn lidma, s kterými jsme se teď seznámili.
0: No a do jakého skautského oddílu jste chodili, jak se jmenoval?
1: První jsme byli ve Světluškách, to je jasný. Příští rok na skautském táboře se hodlám udělat skautský slip.
0: Mm-hmm.
1: Akorát se vám ještě musím naučit.
0: Jo. No,
3: tak já už jsem skautka jako...
0: Ofiko, máš to složený. Pojďte mi ještě říct, i když už teda nechodíte každý týden nebo nejezdíte furt na ty výpravy, když tam člověk chodí jako aktivně, tak jaký aktivity jste třeba se skautem dělali, když jste tam ještě chodili? Co jste se tam naučili v průběhu toho, nebo co se i třeba naučíte vždycky na táboře?
1: Učili jsme se tam hodně nějaký uzly, když já už se tak dobře nepamatuju. Vlastně...
0: Co morzeovka?
1: Jo, morzeovku jsme se učili taky na táboře. Hmm. A bobříky. My neděláme bobříky. My děláme zkoušku 3 orný pera, to je ale až 15+. A taky děláme 3 bílé tesáky.
3: Yeah.
0: 3 bílé tesáky a 3 orlí pera.
1: Mm-hmm.
0: No a co jsou to 3 bílé tesáky?
3: Tak to je pro vlčata a světloušky. A
0: pro ty mladší?
3: To, a to se 12 hodin... Se mlčí,
1: 12 hodin nejí
3: a pak 12 hodin sám v lese. A odlých per, tak je to samý akorát 24 hodin.
0: A máte to, co se týče těch pro mladší, který už nejsou 15+, protože to jste ještě neplnili, máte to už obě splněný?
3: Já
1: jsem to splnila, teda jako já jsem to zkoušela splnit, ale bohužel jsem promluvila.
0: Ajajajajaj.
1: Až příští rok.
0: A ty jsi to teda splnila, super. Na jak dlouho jsou ty skautský tábory, kam rádi jezdíte?
3: 14 dní.
0: A bydlíte ve stanech s podsadou nebo v chatkách?
3: S podsadou.
0: No a co je tam třeba úplně na tom nejlepší? Jsou to třeba bojovky, noční hlídky, nebo to, že tam člověk právě naučí třeba různý hustý věci v přírodě?
1: Tak já bych jenom chtěla říct, že nemáme hlídky a nemáme bojovky.
0: Aha, hustý.
1: Ale nejlepší je tam, že poznáte ty nový lidi. To
0: jo, takže to kamarádství.
3: Kamarádi prostě.
0: Mhm.
3: Tam...
0: Máte nějakou vtipnou historku se skautem, kterou byste tady ještě sdíleli?
1: Hodně, hlavně z tábora.
0: Tak povídejte.
3: Já už ani nevím.
1: No tak třeba, když jsme jednou asi tak v 5 ráno stali a zpívali jsme si tam takovou naši písničku.
3: A to jsme byli ještě, to jsme byli tak v 3. třídě.
1: No, nebo ve 2. já ani nevím. Ta písnička je Ryba má brýle, ryba má brýle.
3: Že jsme tam viděli v potoce nějaký stín a vypadalo to jako... Ryba s brýlema.
0: A jste prostě vstali v 5 ráno a začali jste si tohle zpívat.
1: Jo, a pak přišla nějaká vedoucí, nebo nějaký vedoucí. A on nám řekl, ať jdem za most, my tam máme takový most, a až za ním si můžeme povídat na hlas.
0: Mm-hmm.
1: Nebo jsme taky pro kluky složili takovou písničku. Máme zaspívat?
0: Pojďte do toho.
3: Tak jo.

0: víc. A to jsme byli ještě malí, tak
1: Jo. Ale je to super, to je inspirace žákama z 3. B z
0: Ano.
1: Macha a Šebestový. No a protože už se nám docela chýlí čas ke konci, tak jenom ještě ve rychlosti řeknu, jaké jsou hodnoty scoutingu.

0: to nechodit do skauta, jezdit na tábory, prostě být součástí nějakým způsobem téhle instituce. Doporučili byste to nebo ne?
1: Já bych to doporučila jenom fakt nějakým těm lidem, kteří tam mají.
0: Milovníkům přírody.
1: Jo.
0: A co ale... rádi chodí. Tak super. No a holky, ještě než se vrhneme na závěrečný kvíz trendů, tak se chci zeptat na nějaký závěrečný tip od vás. To se ptám vždycky každýho. Ten tip se nemusí týkat našich tří kategorií. Je to klidně nějaká vaše rada pro posluchače nebo nějaký prostě tip na cokoliv, co vás napadne. Tak pojďte to ještě něčím takhle završit.
1: No, tak já bych strašně chtěla doporučit nějaké čtení. Prostě čtete, mě to strašně baví. A chtěla bych doporučit i konkrétní knížku, nebo spíš komiks.
0: Ano.
1: Jmenuje se to Mira a je to strašně dobrý. Já jsem ho měla zrovna půjčený v knihovně a nechala jsem si to, jakože říkala jsem andělce, jestli to taky nechce zkusit. Takže jsme včera přečetli každá jeden celý díl, takže to musím doporučit. Je to sice krátký, ale když se třeba o prázdninách nebo někdy tak nudíte, Tak si to můžete přečíst a máte to rychle.
0: Komiks Mira doporučuje Aneška. Andělko, chceš to nějak doplnit, nebo to takhle stačí?
2: Já mám jiný tip. Poslouchněte si nebo si přečtěte knihu Toma Feltna.
0: Tu jakoby autobiografickou
2: jo.
0: Jeho. Já jsem ji četla, byla moc hezká, pokud jste fanoušci Harryho Pottera, tak mi přijde, že Tom je takovej největší srdcař, který na to pořád hodně vzpomíná a vzpomíná tam za prvý, jak se tam dostal jako dítě, jak ho to pak ovlivnilo do budoucna jako dospělýho člověka a tak dál. Je to moc hezká knížka. Může být teda tím pádem už i pro děti, když ji Andělka četla. Já jsem ji četla jako dospělá, bylo to super i v dospělosti, takže je jedno, jestli je vám prostě 12 nebo 17, je to pro každýho. Holky, a teď jdeme na ten obávaný kvíz trendů. Jste připravené? Trochu se bojej, ale daj to. Jdeme na to. První otázka. Jaké barvy budou letos na podzim trendovat? Za A fialová a černá, za B růžová a modrá, nebo za C zelená a oranžová?
1: Já bych řekla možná Ačko. Tak je, asi A.
0: Takže dáváte za A, holky? A to je správná odpověď.
1: Yes!
0: Jdeme dál. Jaké boty budou letos na podzim trendovat? Za A. Velmi nenápadné s úzkou podrážkou, nebo za B. S masivní podrážkou a z kvalitního materiálu, nebo za C. Boty ve výrazných barvách.
1: Já bych možná řekla všech... Možná C.
0: Dáváte C, jo? Holky dávají za C a to je bohužel špatná odpověď. A. Správně je s masivní tlustou podrážkou a z kvalitního materiálu. Jdeme na třetí otázku. Jaké prvky se budou v oblékání na podzim objevovat? Za A. Peří jako doplněk, za B. Kovové prvky, nebo za C. Umělá kožešina a zvířecí motivy?
1: Já bych možná řekla Cčko.
2: Nebo Bčko. No, to už...
1: Kovové ale doplňky to bylo taky, ale teď by se to zase mohlo vrátit.
0: Jako, holky, tak C, umělá kožešina, zvířecí motivy, nebo B, kovové prvky mezi tím se.
2: Tak Bčko. Dobře,
1: tak dáme Bčko.
0: Bohužel B je špatná odpověď, správně bylo za C, umělá kožešina a zvířecí motivy. Holky o tom uvažovaly a potom to nakonec změnili. Čtvrtá otázka. Trendy make-up na letošní podzim. Za A velmi úzké obočí, za B jemné kouřové líčení, nebo za C výrazné dlouhé linky.
1: Tak dlouhé linky nebo nebo ty.
0: Nebo jemné kouřové líčení se rozhodujete?
1: Já přemýšlím, protože...
0: Tak mi pak řekněte, až budete mít finální odpověď.
1: Tak co ty, Anděl?
0: Úzké obočí holky vyřadili, takže už se rozhodují jenom mezi Bčkem a Cčkem.
2: Já se v tom vůbec nevyznám.
1: Já taky ne.
0: Tak si tipnete, jo?
1: No tak typujeme třeba B.
2: Jo.
0: Dávají B, jemné kouřové líčení a to je správná odpověď.
1: Jo!
0: Holky mají zatím 2 body ze 4 a teď jdou na poslední otázku. Který film měl letos v létě v kině IMAX pořád vyprodáno? Za A Odyssea, za B Spider-Man, za C Toy Story 5.
1: Já bych řekla pětka, teda Bčko, protože Spider-Man teď hodně prostě trenduje, tak dáme B.
0: Zároveň ještě chci upozornit, že je to konkrétně v kině IMAX, to je to s těma 3D brýlema, ne v každém kině, jaký
1: existuje. Tak to je asi
0: existuje.
1: Odyssea podle mě.
2: No. To Ačko.
1: Tak A.
0: Ano, je to správně Odyssea. Holky získávají 3 body z 5. Odyssea byla speciálně udělaná pro konkrétní starší typy IMAX skin a jedno z nich je

0: právě u nás v České republice, a proto tam bylo pořád
1: bych
0: vyprodáno,
1: chtěla.
0: protože tam jezdili i lidi ze zahraničí, aby to viděli tak, jak to přesně ten režisér smýšlel. Jinak ale měla zároveň Aneška pravdu, že Spider-Man je aktuálně nejnavštěvovanější film, ale co se týče každého kina, nejenom toho IMAXu. Holky mají 3 body z 5, poradili si s tím skvěle. No a to je za nás z dnešního trendu i všechno. Doufám, že vás to bavilo a budete poslouchat zase příště. Trendu je to, o čem jsme si dnes povídali, protože to stanovil tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální pro dnešní mladou generaci Z a Alfa. Nechám to na vás, každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Takže vlastně všechno, co opravdu milujete, za co se nestydíte, stojíte si za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být úplně každý. Tipy od Andělky a Anešky najdete na našem webu, zároveň najdete i holek společnou fotku, abyste si je uměli představit. No a já mám pro vás výzvu. Chcete i vy přijít do Trenduj? Napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Do předmětu napište Trenduj, pošlete info o sobě, zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu a možná právě vy budete dalším hostem téhle talkshow. Takhle to přesně udělali holky. A teď už to mají za sebou. Holky, doporučili byste, aby ostatní se nebáli a odvážili se přijít? Jaký z toho máte pocit?
2: Jo!
0: Takže holky to doporučujou. Myslím si, že třeba Andělka možná z toho byla trochu nervózní, ale teď se usmívá, takže myslím si, že si to taky užila. Takže nemusíte být mega ukecaný, abyste to zvládli. Stačí prostě, když si budete chtít rádi povídat o tom, co vás baví. Tak čau všichni, loučí se s vámi Eva a moji dnešní hosté Andělka a Aneška.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která začíná už po 315.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy mám pro tebe 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: V minulém týdnu jsem se vás v Postřehovce ptala, kolik koncertů čeká Pokáče na jeho podzimní turné Ignor. A správně nám odpověděla Ruth Hanikýřová, že to je 14 koncertů. Gratulujeme a posíláme ti merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká Postřehovka bude pro dnešní den? Pozorně poslouchej naši hitpošku a odpověď na otázku, kdy přijde nová sestava Lollipops na rozhovor do Rádia Junior. Opakuji ještě jednou, kdy přijde nová sestava Lollipops na rozhovor do Rádia Junior. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napiš Hitparáda soutěž. Své odpovědi piš do čtvrtka 24. září. A teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: Stýská se ti po létě, následující song tě do něj přenese zpátky raz, dva. Možná si při něm vzpomeneš na pláž, slunce, vůni moře a dlouhé letní večery. Mám pro tebe novinku od německého DJ a producenta Topika, který si tentokrát přizval čerstvě vzniklé duo Carte Blanche. Jejich song se jmenuje Lucky Ones, což si můžeme přeložit jako ti šťastní, nebo rovnou jako šťastlivci. A o čem se v songu zpívá? O tom, jaké to je na chvíli někam utéct s kamarády nebo s někým, koho máš rád. Nemuset nic řešit, nikam spěchat a prostě si užívat společný čas. Takže vlastně přesně ten pocit, kdy jsou prázdniny a ty víš, že teď nemusíš vůbec nic. Tak si pojďme ještě jednou prodloužit léto. Topic a Carte Blanche, Lucky Ones.
0: Novinka.

0: Německý DJ Topic a duo Carte Blanche nám díky své hitovce Lucky Ones vrátili prázdniny. Líbilo se ti to? Tak pro ně anebo pro dalších 11 písní hlasů na webu radiojunior.cz se scrolluj dolů a vpravo dole uvidíš hlasovací tabulku Hitparády Rádia Junior. A nebo rovnou skoč do nejnovějšího článku na webu radiojunior.cz/hitparáda. No a teď už je tady
1: soutěž.
0: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát vyhrává Natálka Koutecká, která chce do našeho žebříčku dostat novou generaci Lollipops. Chcete se s novou sestavou seznámit? Tak určitě poslouchejte Klub Rádia Junior ve středu 23. září od 19 hodin, kam za námi holky dorazí a budete jim moct i do našeho živého vysílání zavolat. Za zajímavé dotazy vyhrajete třeba i lístky na jejich podzimní turné a nebo merch od Lollipops. A jak se jmenují nové členky a jakou barvu vlasů budou mít? Gigi růžovou, Emča zelenou, Anička žlutou a Jasmínka modrou. A na co se jich budu ptát já? Jaké to je dostat se do Lollipops? Jak probíhal výběr nových členek? Jak si užili prázdninové natáčení a vystupování s bývalou sestavou Ami, Anet, Míšou a Nelly? No a co všechno novou generaci čeká? No a samozřejmě taky probereme školu, školní jídelnu, plyšáky a pohádky. No a kdo ví, co ještě? Tak určitě poslouchej Rádio Junior 23. září 19 hodin. Lollipops? Všechny barvy máme.
1: Novinky.

Všechny barvy máme, tak se jmenuje novinka od nové generace Lollipops ve složení růžová Gigi, zelená Emča, žlutá Anička a modrá Jasmínka. Chceš se holek zeptat na to, co tě zajímá? Tak poslouchej náš rozhovor 23. září od 19.00 v živém vysílání Rádia Junior. Těšíme se na tebe! A pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář Tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda. Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. Kdo pak od vás tentokrát získal nejmenší počet hlasů? Vypadává americký DJ a producent Marshmello, vystupující v masce Marshmellownu. A americká skupina z Aljašky Portugal The Man. Jejich hitovka Phoenix o bájném ptáku, který povstane z popela, vás nezaujala natolik, abyste ji posunuli do top desítky. A tak nám vypadává.

0: vypadává i dcera slavného hollywoodského režiséra, která se jmenuje Gracie Abrams s písní Hit the Wall. Z našeho žebříčku si minule odnesla 10. místo a s tímto výsledkem u nás pro tentokrát končí. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A kdo pak nám z žebříčku jen o fous nevypadne? Bude to ženská skupina Vesna a Ben Kristoval. Jejich píseň Já si tě brát nebudu sklouzla z 8. příčky na 10. místo. A když už jsme minule mluvili o tom, že hudba Vesny často čerpá z tradic a folkloru, máme pro vás ještě jeden kvíz. Víš, co vlastně znamená slovo Vesna? Za A jarní období a bohyně jara. Nebo za B speciální druh vesty na kroje. A nebo za C slovanské označení pro hvězdu. No a správná odpověď je za A. Vesna je staré označení pro jaro a také jméno slovanské bohyně jara a mládí. A právě proto se tohle jméno ke kapele, která se inspiruje slovanskými tradicemi a folklorem, skvěle hodí. Vesna a Ben Kristoval, Já si tě brát nebudu.

0: Já si tě brát nebudu, tak se jmenuje hitovka od ženské skupiny Vesna a Bena Kristová. Předminule byly pátí a minule osmí, no a teď slítli na 10. místo. K našemu rozhovoru s Vesnou se dostaneš z hlasovací tabulky Rádia Junior. Před týdnem 7. teď 9. tak si v hitparádě Rádia Junior vede Taylor Swift s písní Applied. A právě k názvu písničky si teď dáme kvíz. Víš, co je to Applied, česky opalit? Za A přírodní drahokam nebo za B uměle vyrobené sklo, které připomíná opál? A nebo za C druh vzácné horniny z vesmíru? No a správná odpověď je za B. Opalit je většinou uměle vyrobené sklo, které svým vzhledem připomíná opál a může mít krásné barevné odlesky. A právě tohle slovo Taylor zaujalo a inspirovalo jí k názvu písničky. Napadlo jí totiž, že když si člověk může vytvořit něco, co připomíná opál, může si podobně vytvořit i vlastní štěstí. A právě o tom písnička Applied je. O hledání a vytváření vlastního štěstí. Taylor Swift, Applied.
1: 9. místo. Aha.

0: Ze 7. místa na 6. klesl hit Opelite od Taylor Swift.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A kdo pak se nám tentokrát vyšplhal o fousek nahoru? Pavel Čadek s písní Strach. Z 9. místa si polepšil na 8. A když už jsme minule mluvili o jeho violončelu, dáme si dnes malý historický kvíz. Víš, kdy se violončelo přibližně objevilo? Za A v době starověkého Egypta, nebo za B v 16. století, a nebo za C v 19. století. No a jaká je správná odpověď? Je to Bčko. Violončelo se začalo vyvíjet v 16. století v Itálii, podobně jako další nástroje z rodiny smyčcových nástrojů. Jeho předchůdci byly větší basové nástroje a postupně se z něj stal nástroj, jak ho známe dnes. Takže když Pavel Čadek hraje na violončelo, navazuje vlastně na více než 400 let staré hudební smyčcové nástroje. Pavel Čadek, Strach.

0: Strach, tak se jmenuje táborová hitovka od písničkáře a violončelisty Pavla Čatka, který si polepšil z 10. místa na 8. A teď naopak máme jednopříčkový sešup. Z 6. místa klesly na 7. Rebelky, Adam Seidl, Jony, Maty Vop, Honzino a Arianka s písní Tohle není love song. A jen tak mimochodem, tušíš, co znamená slovo rebel? Za A je to člověk, který se rád řídí pravidly. Nebo za B je to člověk, který se bouří proti pravidlům a autoritám. A nebo za C, člověk, který cestuje a poznává nové země. A správná odpověď je za B. Rebel je člověk, který se proti něčemu bouří nebo odmítá poslouchat určitá pravidla nebo autority. A právě z tohoto slova vzniklo i označení pro dívčí skupinu rebelky. Takže být rebel nemusí znamenat dělat jen samé průšvihy. Někdy to může znamenat i to, že se nebojíte jít si vlastní cestou. Stejně jako rebelky a spolu. Tohle není love song.
1: 7. místo.

0: Tak to byla čtyřčlenná dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mapy Bob, Honzino a Arianka. Minule byli šestí, teď jsou na šťastné sedmičce.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Ignore, tak se jmenuje nejnovější pecka od Pokáče, která se z novinky probojovala na šestou příčku. A když už jsme u Pokáče, dneska ho známe všichni jako snad nejoblíbenějšího současného písničkáře v Česku. Ale víš, co dělal předtím, než se s kytarou postavil na pódia? Za A byl učitel, nebo za B to byl ajťák, a nebo za C to byl právník. No a správná odpověď je za B. Pokáč vystudoval softwarové inženýrství na ČVUT a nějakou dobu pracoval jako ajťák. Ještě před vydáním svého prvního alba už několik let skládal písně a některé z nich napsal také pro jiného českého písničkáře Voxla. V roce 2017 pak vydal své první album Vlasy, i když on sám žádné neměl. No a právě na takový a podobné vtípky postupně nabaloval čím dál víc fanoušků. Takže z kluka od počítače se postupně stal jeden z nejslavnějších českých písničkářů, Pokáč, který píše texty třeba i pro Lucii Bílou. No a kdo ví, možná se mu při skládání hodí i to programátorské myšlení. Pokáč, ignor.
1: Šesté místo.

0: Z novinky na šestou příčku se nám katapultoval Pokáč a jeho Ignor. A kdo pak nám opět otevře první pětku hit parády Rádia Junior? Je to Jony s písní Tanči. A jestli nás teď poslouchá někdo, kdo se diví, proč neříkám Johnny, no tak tady je vysvětlení. Jeho umělecké jméno se píše Jonny, ale nevyslovuje se anglicky jako Johnny, ale jednoduše česky jako Jony. Za tímhle jménem se totiž skrývá 14-letý Čech Jonáš Morávek. Takže žádný Johnny, ale Jony, což je zároveň název i jeho skupiny. A tady už je jejich singlovka. Tanči.
1: Páté místo.

0: Tenči, tak se jmenuje novinka z předminule od 14-letého Jonyho. Líbí se ti? Tak pro něj anebo pro některý z dalších 12 songů v Hitparádě Rádia Junior hlasuj.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo si v našem žebříčku zase obhájil čtvrté místo? Je to Bára Ladrová se Sokolíkem Pepíkem. A když už se jejich písnička jmenuje právě po Sokolovi, dáme si dnes jednu zajímavost o tomhle pořádně rychlém letci. Víš, jak rychle dokáže Sokol stěhovavý letět při střemhlavém letu? Za A asi 50 km za hodinu, nebo za B kolem 150 km za hodinu, nebo za C přes 300 km za hodinu. No a správná odpověď, světe div se, je za C. Sokol stěhovavý patří mezi nejrychlejší zvířata na světě a při střemhlavém letu může překonat rychlost 300 km za hodinu. Takže když se řekne Sokolík Pepík, není to jen tak nějaký ptáček. Je to pořádný rychlík. Bára Ladrová a Sokolík Pepík.
1: Čtvrté místo.

0: Sokolík Pepík od Báry Ladrové, ambasadorky projektu Se Sokolem do života, je opět na čtvrtém místě. A jestli ještě dumáš, na který sportovní kroužek chodit, tak si zjistí, jestli u vás máte sokolskou jednotu. Třeba by tě cvičení v Sokolovně na nejrůznějším nářadí mohlo bavit. A už jsme na vítězné bedně. Kdo nám tentokrát obhájí bronzovou příčku? Je to 19-letý David Málek s písní Usínám. A když už máme v názvu spánek, mám pro vás jednu vědeckou zajímavost. Vědci totiž zjistili, že když spíš, tvůj mozek rozhodně nevypíná. Naopak během spánku pomáhá zpracovávat a upevňovat vzpomínky a informace, které si přes den získal. Takže jestli se učíte třeba něco nového, spánek může pomoct tomu, abyste si to lépe zapamatovali. Výzkumy popisují, že během spánku dochází k takzvané konzolidaci paměti. Mozek znovu zpracovává některé informace a pomáhá je ukládat do dlouhodobé paměti. Takže až ti příště někdo vynadá, že místo učení spíš, tak řekni jen, že právě tvůj mozek pracuje a třídí informace. Tudíž probíhá proces konzolidace paměti. David Málek, Usínám.
1: Třetí místo.

0: Usínám, tak se jmenuje hitovka od 19-letého Davida Málka, který vypadá jak princ z nějaké pohádky. Mrkni na náš rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior a uvidíš, že říkám pravdu. A bere opět bronz.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak se nám nevyšplhal na zlatou medaili? Před týdnem zlatí botoxáci s písní My dva. Z prvního místa se tentokrát přesouvají na stříbrnou příčku. A protože jsme si minule povídali o domácích mazlíčcích, podíváme se dnes na jejich evropský žebříček. Kočky jsou první a psi druzí, to už víme. Ale víte, kdo je na třetím místě, koho mají evropské domácnosti doma? Takže za A to jsou králíci, nebo za B papoušci a další okrasní ptáci, anebo za C křečci. No a správná odpověď je za B. V Evropě žije podle nejnovějších údajů přibližně 44 milionů okrasných ptáků chovaných jako domácí mazlíčci. To je opravdu pořádné ptačí hejno. Za nimi následují akvária a potom malí savci, třeba králíci, morčata nebo křečci. A na úplném konci tohohle žebříčku jsou zvířata chovaná v teráriích. A jakého domácího mazlíčka máš doma ty? Taky kočku nebo psa? Nebo papouška? A nebo třeba želvičku? Skupina Botox, My dva.
1: Druhé místo.

0: My dva, tak se jmenuje první poprázdninová hitovka hitparády Rádia Junior od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům. Minule byli zlatí, teď jsou stříbrní. A kdo pak nám vítězí ve 315. kole hitparády Rádia Junior? Před týdnem stříbrná Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Gratulujeme! A protože jsme spolu nedávno vystupovali na pohádkovém koncertu Rádia Junior na festivalu Jičín město pohádky, mám pro tebe jeden kvíz. Víš, který hudební žánr Adéla opravdu zbožňuje? Za A K-pop, nebo za B country, a nebo za C operní arie? No a správně je za A K-pop. Adéla ho naprosto miluje. Dokonce už byla v Jižní Koreji a splnila si taky velký fanouškovský sen, že vyrazila na koncert BTS. A svou lásku ke K-popu ukázala i v Jičíně, kde na pohádkovém koncertu zaspívala i známé K-popové písničky a společně s dětmi si na ně také zatancovala. Takže ze stříbrné rovnou na zlatou a k tomu i pořádná K-popová jízda. Přesně to umí Adéla Křivánková s písní Konečně volná.
1: První místo.

0: Tak to byl vítězný song 315. kola hitparády Rádia Junior. Adéla Křivánková, Konečně volná. Gratulujeme.
1: Soutěž.
0: A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Kdy přijde nová sestava Lollipops na rozhovor do Rádia Junior? Opakuji ještě jednou, kdy přijde nová sestava Lollipops na rozhovor do Rádia Junior? Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu Rádia Junior ještě jednou, anebo se podívej na webu radiojunior.cz do našeho programu. No a až to zjistíš, tak mi to napiš na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu přidej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Díky. A teď už je tady.
1: Rekapitulace.
0: S novinkou Lucky Ones přichází Topic a

0: 7. jsou Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matyvob, Honzinu a Arianka. A je jejich hitovka Tohle není love song.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: Na 6. místě je Ignor od Pokáče.
2: Tak tanče, nechce, aby ty jsi byla další. Líbí se mi, co jsme spolu našli.
0: První pětku otevírá Jony se singlem Tak.

0: ve 315. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil, a nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače, a to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky. A jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo. A když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Tak ahoj!

0: Pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: look at my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
2: Baví vás věda nebo raději sportujete?
1: Čtete knížky, sledujete filmy?
2: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
1: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
2: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
1: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
2: Těšíme se na vás.
1: Více na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Jaké je to být neviditelný? To se dozvíme v pětidílném rozhlasovém seriálu Hubertův tajný plán. Napsala Kateřina Součková, režie v roce 2019 Izabela Šenková, účinkuje Veronika Lazorčáková.

0: Matilda se tajně vplížila do školníkova bytu a objevila tam předměty, které jí zázračně přenesly v čase o 60 let zpátky k nám do horního zákoutí. Zná moji budoucnost. Prý dnes Julka zraním kamenem tak, že budu muset navždycky utéct z domova. To všechno proto, že mi ukradl kolo. On, ne šprt Arnošt, jak tvrdí Matilda. Takhle věcně a s mnoha chybami začínal Hubertův dopis, který měl sloužit jako důkaz, že se to všechno doopravdy stalo. Matilda ho tiskla v ruce, jak letěla z horního zákoutí do školníkova bytu do Prahy a přemýšlela nad svým plánem. Když najde ve školníkově bytě učebnici dějepisu, která jí kouzlem dokáže přenést do momentu, než vůbec Hubertovi kolo ukradnou, dokáže třeba všechno změnit, krádeži zabránit a Hubert pak nebude muset utíkat z domova. Ucítila na tváři tvrdou podlahu školníkova bytu a otevřela oči. První, co uviděla, byl motýl vyšitý na koberci. A hned to druhé byla školníkova bota, která mu stála na křídle. Vyděšeně vzhlédla. Ocitla se pod obrovským psacím stolem, na němž školník právě co si usilovně hledal. V tom něčím bouchl o stůl, až nadskočila. Pak si spokojeně zabručel a odšoural se na chodbu. Matilda vystřelila spod stolu a chtěla se vrhnout do hledání. Jenže na psacím stole ležela učebnice dějepisu pro pátou třídu, jako by ji tu někdo zrovna nachystal. Zdálo se jí to podezřelé, ale nemohla ztrácet čas a tak po ní rychle natáhla ruku. Svět se jí znovu rozsypal do vířících kostiček a ty se pomalu protahovaly, až se proměnily ve starobylé školní lavice. Dovnitř místnosti padalo oknem ranní slunce a osvětlovalo černobílý portrét neznámého prezidenta, který studeně pozoroval třídu plnou dětí. Tak, a teď ještě přijít na to, co tu mám změnit, pomyslela si Matilda a pokusně zamávala nejbližšímu chlapci před obličejem. Ani nemrkl. Pořád jsem tu pro všechny neviditelná, oddechla si a očima hledala toho jediného, který jí vidět mohl. Hubert ale stál zrovna zády k ní, u tabule, se sklopenýma očima. Já jsem ji opravdu nezapomněl. Ztratila se mi celá aktovka, vysvětloval učiteli zarudlému zlostí. Ztratila? To mi chceš tvrdit, že šla sama na výlet? Vyštěkl ostře učitel, který v mládí sloužil jako voják a ve stáří se za to rozhodl pomstít celému světu. Výrostek v zadní lavici, v němž Matilda poznala Julka, vyprskl smíchy a ukázal klukovi vedle, co si pod lavicí. Zvláštní, pomyslela si Matilda. Rozběhla se k němu a nezbylo jí než doufat, že si holčička ve třetí lavici nevšimla, že jí úplně sám od sebe spadl na zem penál. Julek schovával na klíně aktovku, jež docela určitě nepatřila jemu. To je to, s čím Hubert potřebuje pomoct, zajásala v duchu Matilda a pokusila se ji Julkovi vykroutit. Ale marně. Chlapec sice překvapeně nakoukl pod lavici, ale stisknul ji ještě pevněji. Takže, když už si měl tu drzost přijít bez učebnice, jsi jistě perfektně připravený, zvýšil učitel hlas na Huberta. Pro boha, zatrnulo Matildě. Ono jde o tu učebnici, co mám v ruce. Ale než se s ní dostala k tabuli, bylo příliš pozdě. Učitel už podal Hubertovi svoji a poručil. Čti! Hubert k němu prosebně vzhlédl.
1: No tak, už se moc těšíme,
0: vykřikl Julek a zlomyslně se šklebil.
1: Ticho!
0: Napomenul ho učitel a rozkřikl se na Huberta.
1: Bude to?
2: Tento prdlivý boj,
0: začal pomalu Hubert a třída zavila smíchy. Hubertův bratr Arnošt se začal hlásit tak vehementně, že málem přepadl přes lavici.
1: Klid!
0: Praštil učitel o katedru a naklonil se k Hubertovi. Buď to přečteš konečně normálně, nebo si mě nepřej. Písmenka mi vždycky před očima tancují jak v manéži. Rozezněl se ozvěnou Matilde v hlavě Hubertův hlas a ona se zoufale rozhlédla.
2: Tento sprdlivý boj,
0: začal Hubert znovu nejistě, ale to už mu přilítla facka, až narazil hlavou o tabuli.
1: Spravedlivý, opakuj to,
0: zařval učitel.
2: Spravedlivý boj,
0: drtil mezi zuby Hubert.
2: Vybojoval na prstě pruský litro pro korálky.
0: Nad lavicemi se rozprskl smích a mezi ním se třepotaly zvednuté ruce.
1: Arnošte?
0: Otočil se učitel do první lavice.
3: Tento spravedlivý boj vybojoval první na světě ruský lid rok před koncem války.
0: Přečetl Arnošt snaživě a vrhl posměšný pohled na bratra. Hubert se zarudlými tvářemi upřeně pozoroval podlahu. V tom se rozlehlo školou zvonění.
2: Vysvobození, pomyslela si Matilda.
1: Zůstaneš tady po škole, dokud tuhle větu nenapíšeš 100krát. Večer zase půjdu za tvým otcem. A ty víš, co to znamená.
0: Zakončil učitel výhružně. Hubert cítil, jak mu po zádech stéká malá kapka potu.

Sotva se třída vyprázdnila, Matilda se k němu rozběhla a bez přípravy ze sebe vysypala. Tu aktovku ti sebral Julek a chce ti ukrást i kolo. Hubertovi jakoby se zorničky protočily do obřích otazníků a Matilda si uvědomila svou chybu. Rychle mu podala dopis. Koukej, to spsal ty. To je nějaký blábol, usoudil Hubert, sotva ho přelétl očima. Matilda ztratila trpělivost. Na tohle nemáme čas. Nemusíš mi věřit, ale to budeš do večera bez kola a taky bez domova. Nebo prostě pojď. Hubert zaváhal. Písmo v dopise bylo opravdu nepopiratelně jeho. Ale i kdyby, jak bychom v tom Julkovi zabránili? Otočil se na Matildu. No, svážeme ho někde v kůlně. Nebo ho taky můžeme poslat vlakem do Brna. Prohlásila rozhodně Matilda, pro kterou už někde za Brnem začínala Antarktida. Nebo mu taky můžu jednu vrazit. Ignoroval její návrhy Hubert. Vrátím mu to, co mi teď provedl ve škole a uvidíš, že už si na moje věci sáhnout nedovolí. Matilda si odkašlala. Není náhodou dost silnější než ty? Hloupější poznámku říct už nemohla. Hubertovi se vzdorně zablísklo v očích a vyrazil ze třídy. Málem zakopl o Arnošta, který seděl přede dveřmi. Co to sakra děláš? Vyjel na něj. Arnošt se nadechl. Huberte, já jsem se ti chtěl, mám důležitější věci na práci. Přerušil ho Hubert. A co mi chce šprt jako ty, mě nezajímá. Arnošt se ho pokusil zadržet, ale Hubert na něj vztekle vyštěkl. Teď dolejzáš, ale předtím ses mohl strhnout, abys mě se svým předváděním schodil. Než tebe, to radši nemít bráchu. Arnoštovi stmavly oči. Pomaličku se otočil a zmizel v jejich třídě.

Nepřehnal si to trochu? Otočila se na Huberta vyčítavě Matilda. Ten uhnul pohledem a rozběhl se ke schodišti. Matilda vyrazila za ním, ale nebyla dost rychlá. Když doběhla na dvůr, srazil už Hubert Julka k zemi takovou ranou, jako by se tím mstil za všechna příkoří světa. Julek se vymrštil a Matilda odhadla, že má maximálně 3 minuty na to, než z Huberta zbyde jenom placka. V tom ji do očí praštil plakát s vypulírovaně rozesmátým chlapcem a nápisem Pionýrský svaz v Jilemnici vyhlašuje soutěž o jízdu legendární Tatrou 603. A pod tím bylo naškrábáno. Výsledky už dnes. Dostala nápad tak geniální, že to snad ani nebylo možné. Vyrobit falešnou odpověď pro vítěze soutěže jí zabralo přesně 2,5 minuty, a to i s váháním, zda je lepší oslovení milý soudruhu či kamaráde. Hubertovi se zrovna na moment povedlo přitisknout Julka k zemi a právě v tu chvíli Hubertovi neviditelná Matilda vsunula do kapsy dopis s vymyšlenou výhrou. Vteřinu na to se Julek na Huberta převalil a zkušeným hmatem ho chytil pod krkem, až Hubert začal rudnout. Celý dvůr se seběhl kolem nich a začal skandovat. Julek, Julek! Hubert sebou ještě několikrát trhnul, ale marně. Jen z kapsy mu vyklouzl bílý papír. Julek si vítězně oprášil ruce a pohled mu sklouzl na dopis na zemi. Psaníčko od maminky, ušklíbl se na Huberta a schýbl se pro něj. Nesahej na to, vyskočil Hubert, ale to už mu Julkovi poskoci skroutili ruce za záda. Milý soudruhu, s potěšením ti oznamujeme, že jsi zvítězil v soutěži o jízdu Tatrou 603. Dostav se dnes v 15.00 do ulice SK Neumana v Jilemnici. Předčítal Julek falešný dopis a oči mu zapláli. Tak, Hubertku, a co abych se, když jsem teď ten vítěznej já, svez v té Tatřičce místo tebe? Cože? Nechápal Hubert a zíral na Julka, který si významně poklepal na hodinky a vyrazil směrem k autobusové zastávce. Dav kluků ho zvědavě následoval. Škoda, že Jilemnice není až někde u Brna, zamumlala vztekle Matilda a sklonila se k Hubertovi. Ten zmateně zhlédl. Myslel jsem, že mi vzal ten dopis, co jsem si napsal sám, ve kterým je to všechno prozrazený. Kde pak? Zavrtěla hlavou Matilda. A když to Hubertovi vysvětlila, rozesmáli se tak nahlas, že nejdřív ani neslyšeli, že učebnice dějepisu začala vyzvánět, že už je čas jít. A ani jednoho z nich přitom nenapadlo, že by dopis, který zapomněli nahoře ve třídě, mohl mezitím vzít někdo mnohem nebezpečnější než Julek.

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Bubanďák.

Láska k dětem, rodina, páni, kéž hýbe světem, když strach se šíří a obchází zdejší, s tím nesmíš se smířit, lepší svět přej si, zbraní je odvaha, láska.

0: Kalif Chasid z Bagdadu seděl jednoho krásného odpoledne na své pohovce. Trochu si zdříml, neboť byl horký den. A vyhlížel nyní po schrupnutí značně vesele. Kouřil dlouhou dýmku z růžového dřeva, tu a tam se trochu napil kávy, kterou mu podával otrok, a vždy, když mu dobře chutnalo, si s potěšením hladil vous. Zkrátka na kalifovi bylo vidět, že je mu velmi blaze. V tuto hodinu se s ním mohlo docela dobře mluvit, protože to býval vždy velmi mírný a laskavý. Proto i jeho velkovezír Mansor ho navštěvoval každý den v tuto dobu. Také dnes odpoledne přišel. Skřížil ruce na prsou, poklonil se svému pánu a povídá: pane, dole pod zámkem stojí kramář a ten má tak pěkné věci, že mě mrzí, že nemám hodně zbytečných peněz. Kalif, který by byl již dávno rád způsobil svému velkovezírovi nějakou radost, poslal svého černého otroka, aby přivedl kramáře nahoru. Otrok byl s kramářem brzy zpátky. Byl to malý, tlustý mužík, tmavohnědé tváře a v rozedraném oděvu. Nesl skřínku, v níž měl rozmanité zboží. Perly a prsteny, bohatě vykládané bambitky, poháry a hřebeny. Kalif i jeho vezír si všechno prohlédli a kalif konečně koupil krásnou bambitku sobě i Mansorovi. Vezírově ženě pak hřeben. Když už chtěl kramář svou skřínku zase uzavřít, zhlédl kalif malou zásuvku a tázal se, zda je tam také ještě zboží. Kramář vytáhl zásuvku a ukázal krabičku s černým práškem a papír popsaný zvláštním písmem, které ani kalif, ani Mansor neuměli přečíst. Tyhle dva kusy jsem kdysi dostal od jistého kupce. Nevím, co obsahují. Jsou vám k službám za nepatrnou cenu. Já přece nevím, co si s tím počít. Kalif, který měl rád ve své knihovně staré rukopisy, třeba že jenom měl číst, koupil spis i krabičku a kramáře propustil. Rád by věděl, co spisek obsahuje, a ptal se vezíra, nezná-li někoho, kdo by to uměl přečíst. Nejmilostivější pane a veliteli, odvětil tento, u velké mešity bydlí jakýsi muž, nazývaný Selim učenec, který rozumí všem řečem. Poruč, ať přijde, snad zná tajemství těch tahů. Učence Selima brzy přivedli. Selime, děl k němu kalif, říká se, že jsi velmi učený. Nahlédni trochu do tohoto spisu, umíš-li ho přečíst. Umíš-li, obdržíš ode mne nový sváteční šat. Neumíš-li, obdržíš 12 políčků a 25 nachodidla, protože pak tě jmenují Selim učenec nadarmo. Selim se uklonil a dlouho pozoroval písmo. Náhle však vykřikl, to je latinsky, o pane, nebo ať vysím. Pověz, co v tom stojí, poručil kalif. Selim začal překládat. Člověče, který toto najdeš, veleb Aláha za jeho milost. Kdo si šňupne prášku z této dózy a k tomu řekne mutabor, ten se může proměnit v jakékoliv zvíře a také rozumí řeči zvířat. Chce-li se opět vrátit ve svou lidskou podobu, nechť se ukloní třikrát k východu a pronese ono slovo. Jsi-li proměněn, chraň se, ať se nezasměješ. Jinak kouzelné slovo zcela zmizí z tvé paměti a zůstaneš zvířetem. Když toto selým učenec přečetl, byl kalif nadmíru potěšen. Poručil učenci přísahat, že o tajemství nikomu nic nepoví, daroval mu krásný oděv a propustil ho. Tomu říkám dobrý nákup, Mansore, jak se těším, až budu nějakým tím zvířetem. Brzo ráno přijdeš ke mně, pak spolu půjdeme do políš, ňupneme si trochu z dózy a budeme tajně naslouchat, co se povídá ve vzduchu a ve vodě, v lese i na poli. Sotva druhého dne kalif Chasid posnídal a oblékl se, již se objevil velkovezír, aby ho podle rozkazu provázel na procházce. Zprvu šli rozlehlými kalifovými zahradami, ale marně pátrali po něčem živoucím, aby zkusili svůj umělecký kousek. Vezír nakonec navrhl, aby šli dále k jistému rybníku. Tam uviděli jednoho čápa, jak vážně přechází sem a tam, hledá žáby a občas si cosi klape pro sebe. Zároveň vysoko ve vzduchu spatřili letět sem jiného čápa. Sázím svůj vous, nejmilostivější pane, pravil velkovezír, že ti dva noháči spolu povedou pěkný rozhovor. Což kdybychom se stali čápy? Výtečně, odpověděl kalif. Ale napřed si řekněme ještě jednou, jak se stát zase člověkem. Správně. Třikrát se poklonit k východu a říci mutabor. A jsem zase kalifem a ty vezírem. Ale jen pro Bůh se neusmát, jinak jsme ztraceni. Kalif za této své řeči viděl, že druhý čáp se jim vznáší nad hlavami a spouští se pomalu k zemi. Rychle vytáhl z opasku dózu, dal si řádný šňupec, nabídl ji velkovezírovi, který si rovněž šňupl, a oba zvolali mutabor. Tu se jejich nohy zcvrkly, stenčily a zčervenaly. Z krásných žlutých pantoflů kalifa i jeho průvodce se staly neforemné čapí nohy, z paží křídla krk vystoupil z ramenou a prodloužil se na loket, vous zmizel a tělo pokrývalo měkké peří. Je, máte hezký zobák, pane velkovezíre, promluvil po dlouhém úžasu kalif. Při vousu prorokově, jak tě živ jsem neviděl nic takového. Co nejponíženěji děkuji, odvětil vezír s úklonou. Ale smím-li být tak smělým, chtěl bych tvrdit, že vaše výsost vyhlíží jako čáp skoro ještě pěkněji než jako kalif. Manzore? Ano, pojďte však, je-li vám líbo, abychom naslouchali svým soudruhům a zjistili, zda skutečně umíme počapím. Tu zaslechli k svému podívení následující rozmluvu. Dobré jítro, paní dlouhonožko, již tak časně na louce?
1: Děkuji pěkně, milá klapzobko, skočila jsem si jen na malou snídani. Je-libo snad čtvrtičku ještěrky nebo žabí stehínko? Ne, uctivě děkuji, nemám dnes vůbec chuť. Přicházím na louku také kvůli něčemu docela jinému. Mám dnes tančit před otcovými hosty a chci zde v tichu trochu cvičit. A zároveň vykročila mladá čápice s podivnými pohyby do pole. Kalif a Manzor za ní úžasle hleděli. Když však stála v malebném postoji na jedné noze a líbezně k tomu vrtěla křídly, tu se oba už nezdrželi a vyrazili ze svých zobáků nezadržitelný smích. To byl zase jednou žert, zvolal kalif, jaký nelze zlatem zaplatit. Škoda, že se ta hloupá zvířata dala naším smíchem zaplašit. Byla by jinak určitě ještě i zaspívala.
0: Teď však napadlo velkovezírovi, že za proměny byl smích zakázán. Sdělil svou úzkost proto kalifovi. Hrom do Mekky a Medíny. To by byl špatný žert, kdybych měl zůstat čápem. Vzpomeň si přece na to hloupé slovo. Já ho ze sebe nedostanu. Musíme se uklonit třikrát k východu a pronést k tomu mu. Postavili se směrem k východu a ukláněli se v jednom kuse, až se jejich zobáky skoro dotýkaly země. Ale běda, kouzelné slovo jim vypadlo z paměti. A třeba, že se kalif v jednom kuse ukláněl a jeho vezír k tomu toužebně volal mu, veškerá vzpomínka na slovo zmizela a ubohý chasid i jeho vezír byli a zůstali čápy. Oba začarovaní putovali smutně po polích. Nevěděli ani zdaleka, co si počít ve své svízeli. Nemohli ze své čapí kůže a rovněž nemohli zpátky do města, aby se dali poznat, neboť kdo by věřil nějakému čápovi, že je kalifem. A i kdyby tomu uvěřili, chtěli by obyvatelé Bagdadu mít za kalifa čápa? Tak se potulovali několik dní kolem a bídně se živili polními plodinami, které však pro své dlouhé zobáky nemohli ani řádně sníst. Ostatně na ještěrky a žáby neměli vůbec chuť, obávali se totiž, že by si takovými pochoutkami zkazili žaludek. Jejich jediným potěšením v tomto smutném postavení byla možnost létat. A tak často zalétali na střechy Bagdadu, aby viděli, co se tam děje. V prvních dnech pozorovali v ulicích veliký neklid a smutek. Avšak asi čtvrtého dne, potom, co byli zakleti, seděli na kalifově paláci a tu spatřili dole na ulici nádherný průvod. Ozývali se bubny a píšťali. Nějaký muž v šarlatovém, zlatem vyšívaném plášti seděl na vyzdobeném koni v zástupu skvělých služebníků. Za ním se hnalo půl Bagdadu a všichni křičeli sláva Mizrovi, panovníku Bagdadu. Tu se podívali oba čápy na sebe a kalif chasid řekl: Tušíš teď, proč jsem začarovaný, velkovezíre? Tento Mizra je syn mého úhlavního nepřítele, mocného čaroděje Kašnura, který mi jednou ve zlé hodině přísahal pomstu. Ale ještě se nevzdávám naděje. Pojď se mnou, věrný druhu, v mé bídě, poputujeme ke hrobu prorokovu. Snad se kouzla na svatém místě zruší. Zdvihli se ze střechy paláce a letěli k Medíně. O pane, vzdychal velkovezír za nějakou dobu, dovolíte-li, už to dlouho nevydržím, letíte příliš rychle a už je také večer, učinili bychom dobře, kdybychom hledali útolek na noc. Chasid vyslyšel prosbu svého služebníka a protože zahledl dole v údolí zříceninu, která by jim snad mohla poskytnout přístřeší, letěli tam. Na místě, kam se pro tuto noc nesli, byl zřejmě kdysi zámek. Krásné sloupy vyčnívaly ze zřícenin. Několik obstojně zachovalých komnat svědčilo o bývalé nádheře domu. Chasid a jeho průvodce procházeli chodbami, aby si našli suché místečko. Náhle se čáp Manzor zastavil. Pane a veliteli, zde vedle to úplně a zřetelně zavzdychalo a zasténalo. Kalif se nyní zastavil také a slyšel zcela jasně tichý pláč,
1: který podle něho zřejmě patřil spíše člověku než zvířeti. Odstrčil dveře zobákem, ale překvapen se zastavil na prahu. Vsešlé malým zamřížovaným okénkem slabě osvětlené komnatě viděl sedět na zemi velikou sovu. Z ohromných kulatých očí se jí hustě řinuly slzy a chraplavě vyrážela křivým zobákem svůj nářek. Jakmile však zahlédla kalifa a jeho vezíra, spustila hlasitý a radostný pokřik a k velikému údivu obou zvolala dobrou lidskou arabštinou. Buďte vítáni, čápi, jste mi dobrým znamením mého vysvobození, neboť mi bylo jednou prorokováno, že prostřednictvím čápů dojdu velikého štěstí. Když se kalif vzpamatoval ze svého úžasu, sklonil dlouhý krk, zaujal půvabný postoj na tenkých nohou a pravil. Sovo noční, podle tvých slov se smím domnívat, že v tobě spatřují družku v utrpení. Ale ach, marně doufáš v záchranu skrze nás, až uslyšíš náš příběh, sama poznáš naši bezmocnost. Sova ho prosila, aby vyprávěl, a kalif začal vyprávět, co už je nám známo. Když kalif přednesl sově svůj příběh, poděkovala mu a řekla: vyslechni také mou příhodu a poslyš, jak jsem stejně nešťastná jako ty. Můj otec je králem v Indii. Já, jeho jediná nešťastná dcera, se jmenuji Lusa. Onen kouzelní kašnur, který vás začaroval, uvrhl do neštěstí také mne. Přišel jednoho dne k mému otci a žádal mě za manželku pro svého syna Mizru. Otec však, který je vznětlivý muž, dal ho shodit ze schodů. Ten bídník se dovedl vetřít v jiné tvářnosti opět do mé blízkosti, a když jsem se chtěla jednou ve své zahradě občerstvit, přestrojen za otroka přinesl mi nápoj, který mě proměnil v tuto šerednou podobu. Omdlela jsem děsem. Donesl mě sem a křičel mi do uší hrozným hlasem. Zde zůstaneš šeredná, dokonce i zvířaty opovrhovaná, až do své smrti, nebo až tě někdo dobrovolně i v této podobě požádá o ruku. To je má pomsta na tobě a tvém pyšném otci. Od té doby uplynula řada měsíců. Osaměle a smutně žijí v tomto zdivu jako poustevnice. Zatímco princezna vyprávěla, kalif se ponořil do hlubokého přemítání. Neklameli mě všechno, pravil, je v našem neštěstí tajemná souvislost. Ale kde najdu klíč k této záhadě? Sova odvětila: o pane, já bych snad věděla, jak bychom se mohli zachránit. Čaroděj, který nás oba učinil nešťastnými, přichází vždy jednou za měsíc do těchto zřícenin. Nedaleko od této komnaty je sál. Tam hoduje s mnoha společníky, už často jsem je potají poslouchala. Vyprávějí si navzájem o svých hanebných činech. Snad potom vysloví čarovné slovo, které jste zapomněli. O nejdražší princezno, zvolal kalif, pověz, kdy přijde a kde je ten sál. Sova se na okamžik odmlčela a pak pravila: nemějte mi za zlé, ale vaše přání mohu splnit jen pod jednou podmínkou, když mi jeden z vás nabídne sňatek. Zdálo se, že čápy jsou návrhem poněkud zaraženi a kalif pokynul svému služebníku, aby s ním trochu vyšel ven.
0: Velkovezíre, řekl za dveřmi, obchod je to hloupý, ale vy byste si ji mohl vzít.
2: Já? Aby mi žena vyškrábala oči, až přijdu domů, že?
0: Jsem k tomu také starý muž, ale vy jste ještě mladý a svobodný a spíše byste mohl dát ruku mladé, krásné princezně.
1: No, o to právě jde, vzdychl kalif a smutně svěsil křídla.
0: Kdo pak ti povídal, že je mladá a krásná? Tomu se říká koupit zajíce v pytli.
1: Ještě dlouho domlouval jeden druhému. Když však kalif viděl, že jeho vezír by raději zůstal čápem, než by se oženil se sovou, rozhodl se konečně, že splní podmínku raději sám. Sova byla velmi potěšená. Doznala, že nemohli přijít v lepší dobu, protože se čarodějové shromáždí pravděpodobně této noci. Opustila z čápy pokoj a dovedla je k onomu sálu a poradila jim, aby se chovali naprosto tiše. Mohli přehlédnout velký sál škvírou, u které stáli. Měl dokola okrasné sloupy a byl skvostně vyzdoben. Uprostřed sálu stál kulatý stůl, hojně pokrytý vybranými pokrmy. Kolem stolu byla pohovka, na níž sedělo 8 mužů. V jednom z těch mužů čápy poznali onoho kramáře, který jim prodal kouzelný prášek. Soused ho vyzval, aby vyprávěl o svých nejnovějších činech. Vyprávěl tedy mezi jiným také příhodu kalifa a jeho vezíra.
2: A jaké slovo si jim uložil?
1: Tázal se ho druhý kouzelník.
2: Velmi těžké, latinské, zní mutabor.
1: Jak to čápy u své skuliny ve zdi uslyšeli, byli radostí takřka bez sebe. Běželi tak rychle na svých dlouhých nohách ku bráně zříceniny, že jim sova sotva stačila. Tam jí kalif pohnutě pravil. Zachránkyně mého i přítelova života, vezmi si mě za manžela jako věčný dík za to, co si pro nás učinila. Pak se však obrátil k východu. Třikrát čápy sklonili své dlouhé krky proti slunci, které právě vycházelo za horami. Zvolali mutabor. Mžikem se proměnili a s velkou radostí z nově darovaného života leželi si pán se služebníkem v náručí, smějíce se a plačíce zároveň. Kdo však popíše jejich úžas, když se ohlédli? Před nimi stála krásná, velkolepě vystrojená dáma. S úsměvem podávala kalifovi ruku. Nepoznáváte už svou sovu? Pronesla. Kalif byl tak nadšen její krásou a půvabem, že zvolal ta proměna v čápa, že byla jeho největší štěstí. Trojice se nyní ubírala pospolu směrem na Bagdad. Kalif nalezl v šatech nejen dozu s kouzelným práškem, ale i svůj váček s penězi. Koupil proto v nejbližší vsi, co potřebovali na cestu, a tak přišli brzo k bagdadským branám. Tam však kalifův příchod vzbudil velký podiv. Vydávali ho za mrtvého a lid byl proto velmi rozradostněn, že má opět svého milovaného panovníka. Tím více vzplanul hněv lidu proti podvodníkovi Mizrovi. Vtáhli do paláce a zajali starého čaroděje i jeho syna. Starého kalif poslal do téže místnosti ve zřícenině,
0: kde bydlila princezna jako sova a dal ho tam pověsit. Synovi však, který otcovu umění nijak nerozuměl, ponechal na vybranou, chceli zemřít nebo si šňupnout. Když zvolil druhé, velkovezír mu podal krabičku. Důkladný šňupec a kalifovo kouzelné slovo ho proměnili v čápa. Kalif ho dal zavřít do železné klece a vystavit ve své zahradě. Dlouho a vesele žil kalif Chasid se svou ženou princeznou. Jeho nejveselější hodiny byly vždy ty, kdy ho odpoledne navštěvoval velkovezír. Tu rozmlouvali často o svém čapím dobrodružství a kalif, když byl hodně veselý, napodoboval velkovezíra, jak vypadal jako čáp. Přecházel vážně prkenýma nohama po pokoji, ovýval se pažemi jako křídly a ukazoval, jak se vezír marně klanil k východu a k tomu volal mu, mu, mu, mu. Toto představení působilo vždy velkou radost princezně paní kalifové. Když však kalif příliš dlouho klapal, kýval hlavou a volal mu, mu, mu, tu si velkovezír vzpomněl, jak jej kalif tenkrát nutil ke sňatku s princeznou sovou. Pohrozil mu s úsměvem, že poví jeho ženě, co se tenkrát projednávalo před dveřmi princezny sovy. Tak. A kalif se mu už nikdy pak nesmál. Věříte?

0: Posloucháte Pohádkové poklady.
1: Byl jeden král a měl dceru. A on ji nemohl žádnej rozesmít. Ona byla vždycky smutná. Tak ten král poudali, kdo udělá, aby se ona zasmíla, že mu ji dej. Tak on byl jeden pastýř a měl syna. Říkali mu Jirka. On poudá. Tatíku, já taky půjdu, jestli bych ji rozesmíl. Já na vás nic nechci, jenom tu kozu. A táta řekli. No tak jdi. Ta koza bůla taková, kdy on chtěl, tak ona každýho držíla. A ten člověk musel při ní postát. Tak tu kozu vzel a šel. A potká jednoho, on měl nohu na rameně. Jirka poudal. Ty, co máš hen tu nohu na rameně? A on. Já, když ji zhundám, tak doskočím 100 mil. A kam jdeš? Já jdu na službu, kdo mě veme? Tak, pojď se mnou. Šli dálejc a potkali zas jednoho. Měl prklínko na očích. Ty, co máš hen tu na očích, prklínko? A on. Já, když to prklínko pozvihnu, tak vidím 100 mil. A kam jdeš? Já jdu na službu, chceš-li mě vzít. Dajou, vemu, pojď teky se mnou. Hušli kůž cesty, potkali třetího kameráda. On měl flaši pod ramenem a místo zandavačky držíl v ní palec. Ty, co jen ten palec držíš? Já, kdy ho vycuknu, dotřiknu 100 mil a co chci, všecko zatřiknu. Chceš-li, vem mě taky do služby. Může tuto bejt tvých čestí a naše taky. A Jirka na to. No, tak pod. Potom přišli do města, kde byl ten král. A nakoupili si na tu kozu pantlu. A přišli na jednu hospodu a ono tam už bylo předpověděno, až takový lidi přijdu, aby jim jíst a pít dali, co budu chtít, že to ten král všecko zaplatí. Tak oni tu kozu samým pantlem ovázali a dali jí do senci šenkýři k opatření. A on jí dal do přístěnku, kde jeho dcery ležíli. On ten hospodský měl 3 dívče a ještě nespáli. Tak ta manka řekla. Ach, kdyby jsem já mohla taky nákej takovej pantl mít. Já půjdu a odvážu nákej z té kozy. Ta druhá dodla kouda. Nechod, on to ráno pozná. Ale ona šla přec. A kdy manka dlouho nešla, řekla ta třetí, takáče. Jdi tam pro ní. Tak ta dodla šla a třepla manku po hřibetu. I pot, nech toho. A už se od ní nemohla odtrhnout. Tak takáče poudá. I poté, neodvažte ty pantle šecky. Šla a třepla do dlu po sukni a už taky nemohla pryč. Musela při ní ostát. Tak ráno on si ten Jirka přichvát a šel pro tu kozu. A ved to všecko pryč. Káči, do dlu i manku. Šenkýř ještě spal. Šli skrze ves a on koukal lichtář z okna. I fuj, poudá, Kačínko, co to, co to? Šel a popát jí za ruku, chtěl ji odtrhnout. A ostál taky při ní. Potom hnal pastýř krávy rejničku a Bejk šoustce okolo u vás a Jirka taky ho ved. Tak potom přišli před ten zámek a oni ven vyšli sloužící. A když takový vece viděli, šli a poudali tomu králi. Ach, pane, hen tu máme takovou podívanou. Už tu byli šelijaký meškary, ale to tu ještě nebylo. Tak tu královo dívčí hnedle vyvedli na ten palác a ona se podívala a zasmíla se, až se zámek otřís. Tak Ičko se ptáli, co je zač. On, že je pastýřovo syn a že mu říkají Jirka. A oni, a že to nemůže být, že je ze sprostýho rodu, že mu tu dívčí nemůžu dát, ale že jim musí něco ještě udělat. On poudá. Co? A oni, že hen tam je studánka, je tam 100 mil. Jestli z ní za minut přinese ten koflík vody, tak tu dívčí dostane. Tak on ten Jirka poudal tomu, co měl tu nohu na rameni. Ty si řek, když zhundáš hen tu nohu, že doskočíš 100 mil. A on, o, to já snadno dokážu. Zhundal nohu, skočil a bůl tam. Ale potom už chybalo maličko jenom. A už by to byl čas, že měl přijít. Tak Jirka řekl tomu druhýmu. Ty jsi poudal, když pozvihneš hento prkínko z očí, že vidíš na 100 mil. Koukni se, co tam dělá. Och, pane, on tam leží. Och, jemináčku, on tam husnul. To bude zle, poudá Jirka. Už tu bude čas. Ty třetí, ty si poudal, kdy hen ten palec vycukneš, že dotřikneš 100 mil. Chutě, třikni tam, hať vstává. A ty podívej se, jestli už se tam hejbá nebo co. Och, pane, už vstává, utírá se, už nabírá vodu. Potom on skočil a už tu bůl. A zrovna včas. Tak potom oni poudali, že jim musí dokázat ještě jeden kus. Že hen tam ve škále je takový zvíře, jednorožec, že jim moc lidí zhubí, jestli je zhladí ze světa, že tu dívčí dostane. Tak on si vzal ty lidi, a do toho lesa šli. Tak přišli k takový smrčině. A ono bůli tři zvířata. A bůli takový lože vyležený, kterak ležíli. Dvě nedělali nic. Ale to třetí hubilo lidi. Tak oni si nabrali kameního a těch jedlových krákorek za nádra a vlízli na dřevo nahoru. A když si ty zvířata lehli, tak oni pustili delů kámen na to jedno zvíře, co bůl jednorožec. A ono to zvíře řeklo tomu druhýmu. Dej pokoj, neštochej mě. A ono poudá, já tě nedělám nic. A zas ze zhora pustili kámen. Dej pokoj, už si mi to udělal po třetí. Vždyť já tě nic nedělám. Tak se popádli a práli se dohromady. A ten jednorožec chtěl to druhý zvíře probodnout. Ale ono uskočilo a on, krak se pruce po něm hnal, tak zarazil tím rohem do dřeva a nemohl ho hnedle vyndát. Tak oni hnedle skočili ze smrčiny dolů a ty dvě zvířata utekly a tomu třetímu, tomu jednorožci, oni husekli hlavu, vzali ji na ramena a nesli ji do zámku. Tu oni v zámku viděli, že Jirka zas ten kousek dokázal. Co prej budem dělat? Snad mu přec musíme tu dívčí dát. Ne, pane, poudá jeden ten služící. To nemůže bejt. Když je sprostej, aby on takovou královskou dívčí dostal. Ale musíme ho ze světa zhladit. Tak on ten král jim řekli, aby vyšetřili jeho řeč, co bude mluvit. Tak bůla tam nájemnice jedna, ona mu poudala. Jirko, s tebou nebude dnes dobře, chtějí tě zhladit ze světa. Tak on poudá, ha, já se nebojím. Kerak mě te přivabůlo 12 let, já jsem jich zabil jednu ranu 12. Ale to bůlo tuto, kdy mu máma hupekli rozpíček, ono mu na něj vlítlo 12 much a on je na jednu ránu zabil. Tak oni, kdy to slyšíli, řekli, jináč ne, než že ho musíme zatřelit. Tak potom si přišikovali vojáky a poudali, že mu udělají parádu, že budou ho vodávat na zámku. Tak ho tam vyvedli a vojáci už do něho chtěli spustit. A on ten Jirka řekl tomu, co místo zandavačky palec drží. Ty si poudal, když vycukneš hen ten palec, že všechno zakřikneš. Chutě, vycukni. Ho, pane, to já snadno dokážu. Tak ten palec vycuk a všecky je zakřík, až byli všecky slepí a žádnej neviděl. Tak oni, kdy už viděli, že jináč není, řekli mu, aby šel, že mu to dívčí dejí. Tak potom mu dali pěkný šaty královský a bula svarba. A já jsem na té svarbě taky bula. Měli tam muziku, zpívali, jídli a pili. Bylo meso, mochůrek a všeho plný košinky a vodičky plný vědra. Dnes jsem šla, včera jsem přišla. Našla jsem meze parezi vejce, praštila jsem je jednomu na hlavu a udělala jsem mu pleš. A má ho do posava.
2: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
0: Chceš si poslechnout další příběhy?
2: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly Rádio Junior.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Je bílý den a na naší lavičce v parku je zpátky celá bleší pětka. Vypadá to, že Renče, Pištovi, Bédovi, Skóčovi a Medě je nejlíp, když jsou pohromadě. Něco mi říká, že do dalšího psího kožichu naskočí společně. Na koho budou mít štěstí? Co myslíte? Poslední bleší pohádka se jmenuje Chyťte zloděje. Snad se vám bude líbit.

Dobrý večer, děti. Je ráno, sluníčko začíná pěkně hřát a pět blech sedí na lavičce v parku. Svá noční dobrodružství už si vypověděli, mlčí, tisknou se k sobě a v hlavičkách mají jen jedinou otázku. Co s nimi bude dál? S těmi pejsky by to ještě šlo, ale ti lidé, s těmi to nejde. Povzdechne si Pišta. Renča i zbytek blešstva přikývne. Lidi jsou fakt divní. Blešák Béda ale nechce, aby jeho kamarádi propadali.

0: z naději. Jedna neúspěšná noc přece není všech dní konec, pomyslí si. A potom to i hlasitě řekne. Žádné reakce se ale nedočká. Pak ho něco napadne. Musíme si najít nějaké zvíře bez člověka, vykřikne. Jenže ani to jeho bleší parťáky nenatchne. Tady? Povzdychne si Skóča a dodá, že na ptáky blecha nedoskočí a kuny smrdí. Potkany na bydlení taky nedoporučuju, ušklíbne se Renča. Kdysi jsem jednoho zkusila a teda smrděl víc než kuna. Blechy se na ní zděšeně podívají. Nastane chvíle ticha. Přeruší jí Pištův návrh, že řešením by mohl být ježek. A Meda ho jemným hláskem doplní, že další možností by mohla být veverka. Béda Pištu a Medu pochválí a nařídí všem, aby byli ve střehu a koukali, jestli neuvidí ježka nebo veverku. Jenže kolem chodí hlavně lidé. Velcí, malí, staří, mladí, sem tam někdo na kole, na koloběžce, s holí nebo se psem. A taky maminky z kočárky. Jedna se pomalu blíží k lavičce. Blechy jí ale nevěnují žádnou pozornost. Ale co to? Běží za ní jakýsi člověk, pán, chlapík, prosmíkne se kolem ní, strhne jí z ramene kabelku a utíká pryč. Maminka se lekne, honit pána ale nezačne, nemůže přece nechat miminko v kočárku jen tak být. A tak se rozkřičí, pomoc, pomoc, zloděj, to zvíře mi ukradlo kabelku. Blechy zpozorní a nejvíc Renča. Ten pán, co sebral kabelku, je zvíře? Renča usoudí, že to je jejich šance. A protože zloděj s kabelkou právě míjí lavičku, skočí. Bédovi sice bleskne hlavou otazník, ale skočí taky. To snad ne, pomyslí si Skóča, jenže jeho nožky už se rozhodly a odrazily. A pak už Pištovi nezbývá nic jiného, než chytit Medu za přední nožku a rychle s ní skočit též. Tak se našich pět blech ocitne na běžícím chlapíkovi s dámskou kabelkou v ruce. Vzadu za nimi stále ještě křičí maminka s kočárkem. Ovšem pozor, v zápětí k mamince z dálky přiběhnou dva policisté s hlídkovým psem. Maminka jim jen rukou ukáže před sebe a policisté se pouštějí do pronásledování zloděje. O tom blechy nemají ani ponětí. Usilovně totiž šplhají po mužových zádech nahoru k jeho čupřině. Není sice zvíře, ale vousů a vlasů má poměrně dost. A blechy mají po těžké noci hlad. Když se dopraví k jeho krku a výš, neudrží se a prakticky ve stejný okamžik se všechny do muže zakousnou. Muž se zastaví, vytřeští oči a zaúpí. A přesně v tu chvíli k němu doběhne policejní pes a v zápětí i policisté a strhnou ho k zemi. Zloděj ze strachu z policejního vlčáka bez hnutí leží. Policisté mu berou kabelku, vracejí ji okradené mamince, zvedají ho, dávají mu ruce za záda a chystají se ho odvést. Zhruba v ten okamžik blechy muže doštípou a blaženě se rozvalí na jeho límci. A to je přesně ten okamžik, kdy si jich všimne policejní pes s očima jako ostříž.
1: Tak moment, zavrčí hlubokým hlasem. Co tady děláte?
0: Než mu stihne Béda vše rozvážně objasnit, Renča a Skóča spustí. Ta paní křičela, že ten pán je zvíře, ukradl jí kabelku, zastavili jsme ho. S tím ovšem policejní pes nesouhlasí. Vrčí, že zloděje zastavil on a že blechy na zadrženém pachateli nemají co dělat. Naprosto ho však zaskočí malá Meda, která směle přehupsne ze zlodějova ramene na vlčákovu hlavu. A jemně řekne, že si myslí, že toho zloděje prostě zastavili zároveň. Pak se mu představí a něžným hláskem se ho otáže, jestli když tedy nemohou být na zadrženém, by nemohli žít na něm.
1: To by asi nešlo. Mimochodem, jmenuji se Arnold,
0: zamručí vlčák. A pak blešce nad svým čenichem vážně vysvětlí, že má pravidelné kontroly na veterině, je často vyčesáván a vůbec policejní pes nemůže mít blechy.
2: Ani kdybychom se stali blechami policejními?
0: Nevzdává se Meda.
1: Před kontrolou na veterině a před vyčesáváním bychom si se

0: Chili, dodá ze zlodějových zad Béda.
1: Nepřipadá v úvahu. Nechci být štípán.
0: Nesouhlasí Arnold.
2: Rozumíme.
0: Povzdychne si Meda. A smutně řekne, že až skupinka policistů se zlodějem dojde támhle k té pouliční lampě, všichni si tedy seskočí. Blechy se začnou chystat k seskoku a hlavičkami se jim honí, jaká je to škoda. Byly by opravdu dobré policejní blechy. A pak to Pišta nevydrží a ještě naposledy se Vlčáka zeptá:
1: a nemůžeme toho mizeru zlodějskýho aspoň za trest ještě jednou poštípat?
0: Arnold se zastaví, policisté se tudíž také zastaví, zvedne nožičku, čůrá a u toho přemýšlí. Následně řekne směrem k blechám.
1: Jo, to by šlo. Já toho syčáka kousnout nesmím, i když by si to zasloužil, ale vy byste mohli. To se mi líbí.
0: Meda mu zdvořile poděkuje a pak ještě něco napadne, taková blešková myšlenka. Poslyšte, Arnolde, a nemohli bychom takhle spolupracovat, že bychom na vás prostě jen bydleli a štípali lidi, jako je tenhle zloděj?
1: Jenom zločince,
0: rázněji doplní Béda.
3: Jenom šlumpy, teda špinavé lumpy,
0: vykřikne Renča.
1: A vy byste byl pouze náš úkryt,
0: šeptne hláskem plným úzkosti Skóča.
1: Naše nosítko a postýlka.
0: Radostně myšlenku ukončí Pišta. Pět blech visí očima na Vlčáku Arnoldovi. Ten se opět rozvážně rozejde po boku svého pána, jako by jejich návrh neslyšel. Pak ale sotva slyšitelně zavrčí.
1: A vážně byste štípali jen darebáky?
0: Ano, slibujeme, odpovídají Arnoldovi zborově blechy.
1: V tom případě souhlasím,
0: štěkne Arnold.
1: Takže vám velím šup šup štípat. A až s tím skončíte, hop na mě. Tu vaši lampu už jsme stejně dávno přešli.
0: Rozkaz, zvolali blechy a jali se plnit svůj úkol. A tak se stalo, že si Meda, Béda, Pišta, Skóča a Renča našli nový domov. Úplně jiný a mnohem lepší, než by si kdy pomysleli. A jeden nejmenovaný městský policejní okrsek se od té doby mohl pyšnit nejen skvělým výkonným policejním psem, ale také spolehlivým a zároveň obávaným policejním blešstvem. Dobrou noc.
4: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
5: Rádio Junior, velká pohádka.
6: Honzo, vstávej. Ne, teď nevolám na Honzíka, který poslouchá Rádio Junior. Honzo, vstávej, tak se jmenuje pohádka, kterou teď uslyšíte. O Honzovi, který je jako každý Honza v pohádce, tak trochu líný, rád leží za pecí a jí buchty. Všichni si o něm myslí, že je taky hloupý. Ale je to pravda? To se dozvíte, když budete poslouchat, a já budu poslouchat taky.

0: Honzo, Honzíčku, vstávej. Slunko se za chvíli vyhoupne na oblohu a ty se pořád objímáš s peřinou.
1: Oh, neznám lepší potěšení, než vyhřátou pec s pěkně natřepanou peřinkou. Patáto.
0: Tak už ať si dole.
1: K tomu čerstvě upečené buchty. Nenašli by se nějaké v troubě?
0: Já ti dám pec, já ti dám peřinu, já ti dám buchty, ty Honzo jeden honzovatej. Tobě jsme s paňmámou uměli vybrat jméno. Už je bílý den a on si leží za pecí.
1: Jméno je jméno, pan táto. Každý Honza je drobátko líný. A ze všeho nejraději má buchty a peřinu.
0: Pokud já vím, tak jde do světa. Vyzraje na draka, osvobodí princeznu a tu nakonec dostane i s polovinou království.
1: Jenomže já princeznu nechci.
0: Ano, tak neříkám, že to musí být hned princezna. Mně by stačilo úplně obyčejné děvče z naší vesnice.
1: Ale pan táto, tuhle písničku slyším každý den.
0: A já ti to dnes říkám naposled. Buď se oženíš a přivedeš dostavení hospodyni, nebo já nevařím.
1: Takovou zelňačku jako vy stejně žádná nesvede.
0: Tady žerty končí. Řekl jsem, nevařím. A hybaj jsme se dolů.
1: Proč hned tak zhurta, pan táto? Víte přece, že to není moje vina. Proč jste mi dali jméno Honza? To vy jste na mě přivolali to válivé neštěstí.
0: Palice jedna mazaná. Ty si myslíš, že já se neumím vyvalovat v peřinách? Umím a rád, ale někdo pracovat musí. Tady máš na cestu 3 groše, k tomu ti přidám pár buchet a to ti povídám. Bez pořádné výslušky a bez nevěsty se domů nevracej.

0: To se lehko řekne, ale kde mám tu nevěstu hledat? Takovou, pro kterou bych z pece skočil, jsem ještě nepotkal. Ach, pan táto, těžký úkol jste mi dal. Na takový by i kouzelný dědeček z pohádky byl krátký.
1: Hej, ty tam! No, co se rozvaluješ na mé louce?
0: Je, dědečku, vy jste přišel.
1: Jaký pak já jsem pro tebe dědeček?
0: Kouzelný přece. Jen jsem na vás pomyslel, už jste se objevil.
1: No, to bys rád od kouzelného dědečka.
0: Ale táta chce, abych se oženil. Pomůžete mi?
1: A co za to?
0: Mám fuzličku pár buchet.
1: S parohem?
0: Taky s mákem a s povidlím. Mm. Vemte si, dědečku.
1: No, ty jsou dobré. No, sladké.
0: Takové buchty jako můj táta nikdo upéct nedokáže. Mm. Už kvůli něm se musím brzy vrátit domů. Vidíte, že mi pomůžete.
1: Já?
0: Spořádal jste moje buchty. Tak teď mi musíte, kouzelný dědečku, dát nějakou dobrou radu.
1: Že já žádný kouzelný dědeček nejsem, jsem nejbohatší sedlák v širém okolí. Mám největší pole, nejbohatší statek a nejhezčí dceru.
0: Co? Vy máte dceru?
1: To pro tebe nerostla. Pro moji Andulku si přijede pán ze zámku.
0: Snědl jste moje buchty.
1: A proto bych ti měl dát dceru? Kdo je pak? Andulku nedostaneš. Jak ti vlastně říkají?
0: Honza.
1: Tak ty jsi hloupý Honza. Tak abys neřekl, Honzo, za ty buchty tě vezmu do služby.
0: Já nehledám službu. Potřebuju nevěstu.
1: Však já tě u sebe dlouho nenechám. Jenom co si vysloužíš nové buchty. Pak půjdeš o dům dál.
2: Chci vdávat, mámo. Slyšíte?
3: Holka, už mě z tebe hlava třeští. To neumíš začít o něčem jiném.
2: Za chvíli se mi vysměje celá vesnice. Dcera nejbohatšího sedláka a ženichové od ní utíkají.
3: Andulko, víš přece, že ti pan táta hledá toho nejlepšího.
2: A tatínkovi nebude nikdo dost dobrý.
1: Copak? Nemůžeš se dočkat vdavek?
2: Jazyk si raději přivázat, než vám něco říkat.
1: Jsi hubatá. Však si o tom i vrabci štěbetají, že naše Anča má pusu pořádně proříznutou.
2: Já spíše slyšela, že její pan táta po lžičce dává, ale po lopatě bere.
1: Ty poslouchej.
3: Vy dva, sotva se uvidíte, hned si vyjedete do vlasů. Ančo, přilož do kamen, ať nám nevyhasnou. A ty, táto, dohlédni na čelátku.
1: Aby se si nezastávala.
3: Myslela jsem, že spěcháš do stodoly počítat zrní.
1: Však je mi v té stodole nejlíp.
2: Pro ty svoje zlaťáky vůbec nikoho nevidí.
3: Taky už zamkni tu svoji štěbetalku. Před tátou máš mít úctu.
2: Všechny nápadníky vyhnal. Jeden mu nebyl dost bohatý, druhý byl zase moc rozhazovačný, třetí líný. Jednoho po druhém vystrnadil, ale že má doma dceru na vdávání, na to úplně zapomněl. Mámo, vždyť si mě nakonec nikdo nevezme. To on všude rozhlásil, jaká jsem hartusice. Uvidíte, že zůstanu na oce.
3: Ale Ančičko, jsi přece nejhezčí děvče z celé vesnice.
2: A kdo to ještě ví?
3: A nejbohatší, uvidíš, pro tebe si přijede pán ze zámku.
2: Jenomže než sem dorazí, bude mi 100 let.
3: Tak víš co? Než se té 100 dočkáš, aby ti nebyla dlouhá chvíle, pomůžeš mi zadělat na buchty.
2: Já?
3: No, a to si myslíš, že zámecký pán si nechce pochutnat na dobrých buchtičkách?
2: Na zámku je upeče kuchař. K čemu bych se já měla učit péct buchty?

0: Antáto, čekám na ty buchty.
1: Celé odpoledne jsem svážel seno.
2: Teď ještě podesteleš dobytek.
1: Tohle jsme si spolu nedohodli. Řekl jste, že si vydělám pár buchet.
2: A pak zameteš dvůr.
1: Vy jste mě rozesmál.
2: Tak se moc nesměj. A dej se do práce.
1: Od rána jsem nic nejedl.
2: Napřed se mlátí a potom se platí.
1: Kdybyste mi po zásluze zaplatil, týden bych z těch peněz nehladověl.
2: Jaké dílo, takový plat. A kdybys snad nevěděl, co s časem, až zameteš dvůr, tak ve stodole čeká hromada dřeva. Hezký srovnej dřívko vedle dřívka.
1: Ale s tím nemůžu být hotov ani do rána.
2: Jen se čiň se, líný Honzo.
1: To jsem strčil hlavu do pěkné omáčky. Jak jsem si mohl takového hrabivce splést s kouzelným dědečkem? Ne, Honzo, tady nezůstaneš. Půjdeš do světa i bez buchet.

0: Tak tobě říkají Honza?
1: Co je na tom k smíchu?
0: V každé pohádce je Honza k smíchu.
1: Mě vyprávěli spíš takové, kde všichni mají Honzu rádi.
0: To budeš asi zdaleka.
1: A jak se jmenuješ ty?
0: Hádej.
1: Bětuška.
0: Kde pak?
1: Katuška.
0: Samá voda, Honzíčku.
1: Ty tady sloužíš?
0: Možná.
1: Já bych tady nesloužil ani chvilku. Sedlák je drž grešle.
0: Tak co tady děláš?
1: Snědl mi buchty. A potom... Potom má prý hezkou dceru. Na vdávání.
0: A ty si myslíš, že by ti jí dal?
1: A proč ne?
0: Třeba je zlá a hádavá.
1: Ty ji znáš?
0: Zná jí celá vesnice.
1: A je opravdu tak hezká. Umí vařit. Umí péct buchty.
0: Buchty?
1: Jestli neumí péct buchty, tak ji nechci.
0: No jen jestli by chtěla ona tebe.

0: tlačí tě noční můra, že nemůžeš usnout.
1: Ta naše holka mě trápí. Roky pomalu přibývají.
0: To už jí tebe zfanfrněla.
1: Abys nakonec nepřebral.
0: Než někomu, kdo má prázdnou kapsu, to dám Anču raději samotnému čertu.
1: Nepřivolávej neštěstí. Ve vsi je přece tolik pohledných mládenců.
0: Nevím o žádném, který by se mi vyrovnal.
1: Nebude si brát tebe, ale tvoji dceru.
0: A moje zlaťáky, moje kulaťáčky.
1: Anča je hezké děvče.
0: Moje zlaťáčky jsou hezčí.
1: Ty peníze ti úplně zatemněly rozum.
0: Jsou můj jediný opravdový poklad.
1: Tak se seber a jdi si za tím svým pokladem.
0: A víš, že máš pravdu? Vždyť já se dneska s nimi ještě ani nepotěšil, já je nespočítal. Co když mi je někdo ukradl?
2: Nebudu tady ani minutu. Andulku mi pan táta stejně nikdy nedá. A kdo ví, jestli opravdu není hádavá a zlá. Zbalím si raneček, za groše od táty seženu něco k snědku, ale kde jsou?
0: Penízky moji, kulaté, jestli pak se vám taky stýská.
2: Pan táta.
0: Jste můj nejvěrnější kamarádi.
2: S kým si to povídá?
0: Konečně. Jste tady. Nikdo o vás neví, kulaťáčici. Jenom já a tma.
2: No ne. Pan táta ukrývá v truhle poklad.
0: Co se to tady blízká? Grošík. A druhý?
2: Moje peníze.
0: A kde jsou dva? Bude i třetí. No jistě. Tady se schovává. Jen pojď ke mně, pojď. Tak, takové štěstí. Mé truhličce vám bude. Jako v bavlnce.
2: Teď už svoje peníze nikdy neuvidím.
3: On zase jmenovat to není. O co stát?
0: Ty jsi polekal, Honzo. Kde se tu bereš? Snad mě nešpehuješ. Viděl jsi něco?
3: Nic, pan táto.
0: Jenom aby. Řekni mi, co jsi viděl.
3: Tmu, pan táto.
0: Víc nic.
3: Kde pak?
0: Tak co tady děláš?
3: Ztratil jsem 3 groše, tak je hledám. Nenašel jste je náhodou, pan táto?
0: Kde bys ty sebral 3 groše?
3: Od táty, na cestu. Nevíte o nich?
0: Čemu by mě byly tvoje groše? Mám svých dost. Kdo ví, za co jsi je utratil?
3: Já to věděl. Já to říkal. Lakomý a ještě k tomu prolány. Kde pak, Honzo? Nikam nepůjdeš. Zůstaneš tady a všechno sedlákovi vrátíš. I z úroky. Až příště přijde spočítat svoje zlaťáky, pořádně ho vystrašíš.
1: Andulko, těsto se musí pořádně vypracovat, jinak se ti buchty nepodaří.
4: To je ale hrozně těžká práce, paň mámo. Od toho hnětení mě bolí obě ruce a tělo už vůbec necítím.
1: Tak ukaž. Dodělám to sama.
4: Sotva stojím na nohou.
1: Proč se to těsto tak divně táhne.
4: Právě.
1: Co jsi tam všechno dala, Andulko?
4: Jenom to, co jste mi poručila.
1: To není možné. Tohle není těsto, ale nejfortelnější lepidlo.
4: Je.
1: Sahni si.
4: Pojď, maminko, ono se to lepí.
1: No.
4: Já mám těsto na šatech, na rukou i ve vlasech.
1: Všechno pokazíš, nic Je. Neuděláš pořádně. Počkej, zadělá si kvásek?
4: Jaký kvásek?
1: Říkala jsem ti aspoň 100krát, že ze všeho nejdříve musíš připravit kvásek. Bez kvásku se ti buchty nikdy nepovedou. Tak, teď abych všechno vyhodila, začala zase od začátku. Tak znovu a ještě jednou. Andul... Ona si klidně usne. Zalepená těstem od hlavy k patě. Jde pak, holka. Ty se nikdy nic nenaučíš. Tebe si doopravdy musí odvést jedině pán ze zámku.

0: co Honza včera viděl. Nenechám tě tady už ani chviličku, truhličko moje. Ještě by mi tě ukradl.
1: To ty skradl, sedláku.
0: Co je to? Kdo je to? Je to někdo?
1: Ukradl si 3 groše, lakomý sedlák.
0: A kde jsi? Kdo jsi? Já tě nevidím. Jaké groše? O čem to mluvíš? Já přece nikomu nic neukradl.
1: Jsi zaslepený svou láskou k penězům. Nikdy si nic dobrého neudělal.
0: Ne, to není pravda. Já jsem vzal do služby Honzu, když neměl kam jít.
1: Honzovi si snědl buchty. Potom si mu nevrátil jeho 3 groše.
0: A odkud to všechno víš?
1: Jsem duch. Honzův ochránce. Každého, kdo by mu ublížil, potrestá. Honza, abys věděl, je tuze mocný a bohatý pán.
0: Pán? Říkáš pán? Já ho nechal zametat dvůr a rovnat dříví. Taková ostuda. Celá vesnice se mi bude smát. Duchu, poraď mi. Můžu to ještě nějak napravit?
1: Ode dneška nebude Honza spát ve stodole na sámě.
0: Jistě, že ne, kde pak ve stodole? Ne, ve stodole ne, páň má mu u stele v parádní světnici.
1: A v posteli, ať ho čeká pěkně natřepaná peřina.
0: Ano, s nejjemnějším peřím, duchu.
1: A jíst bude jenom buchtičky.
0: Ano.
1: Co tvoje andulka vlastníma rukama upeče.
0: Ano. Co jsi to povídal?
1: Že tvoje andulka bude péct pro Honzu buchty.
0: Tak to nevím, já to nevím.
1: Chceš snad říct, že andulka buchty nepeče?
0: Ne, moje andulka je pracovitá, buchty peče každý den, víš? Jenom nevím, jestli bude mít zrovna zítra čas. Duchu, nemohly by ty buchty být radši od naší paň mámy?
1: Kde pak? Jedině od andulky, jinak je stejný.

0: Leda přes mou mrtvolu. Kdo to kdy viděl, aby nějaký přivandrovalec spal v naší parádní světnici?
1: Pod peřinou, maminko.
0: A ještě k tomu pod peřinou, řekla jsem ne. A to je moje poslední slovo.
1: Ale já si to přeju.
0: Měj rozum. Za chvíli by se nám vysmála celá vesnice.
1: Já ti svěřím tajemství, ale někomu ani muk. Honza není obyčejný Honza. Honza je pán, je bohatší než my.
0: Honza je přece Honza, jenom se na něj podívej. No,
1: ženská jedna hloupá, řekl jsem, že je pán a podle toho se k němu budeš chovat. Usteleš mu v parádní světnici a Andulka mu napeče buchty.
0: Co? Co mu napeče?
1: Buchty!
0: Ty jsi viděl, že by naše Andulka někdy něco upekla?
1: Tak se to naučí. Andulko, kde jsi?
2: Co pak, pan táto? Snad nehoří.
0: Ještě něco horšího. Tatínek chce, aby Honza spal v naší parádní světnici.
2: Čeledín?
0: A ty mu máš napéct buchty.
2: Honzovi?
0: Jo. Vždyť to povídám. Našemu pantátovi se v hlavě spletlo páté přes deváté.
2: Nesu ti ty buchty, Honzo.
3: Tak ty nejsi děvečka. Ty jsi Andulka. Tak jaká jsi? Zlá nebo hádavá?
2: Kdo ví, čím si tatínka očaroval?
3: Kdybych ti to řekl, třeba by ses se mnou taky zasmála. Ale teď se pochlup. Pekla si je sama?
2: Jak pan táta přikázal.
3: No, tak to si dám líbit. No, nejsou sice jako malované.
1: Auweis, vždyť jsou jako kámen. Takové bych u nás doma nedal ani slepicím. Já chtěl buchty.
2: Však na ně hledíš.
1: Nevěděl jsem, že u vás místo buchet nabízíte balvany.
2: Balvan je tu jenom jeden. A to jsi ty.
1: Co jste řekla?
2: Že jsi balvan. A nevychovanec. A nadutý měchýř. A nafoukaný měch. Ty nevíš, že já jsem dcera nejbohatšího sedláka ze vsi.
1: Která místo buchet peče balvany. Jsi nemehlo.
2: Cože?
1: Rozmazlená líná Andula.
2: Tak abys věděl. Já žádné buchty péct nemusím. Pro mě si přijede pán ze zámku a odvede mě odtud. A tebe nechci ani vidět.

0: Nešťastná, vždyť ty chodíš jako tělo bez duše. Co pak se ti přihodilo?
1: Ale...
0: Už ani o vdavkách nezačínáš.
1: Řekl mi, že peču buchty jako balvany.
0: Kdo?
1: Honza.
0: Oh, tak odtud vítr fouká. Honze ti líbí, viď?
1: Honza? Ani nápad.
0: To mě se zamlouvá. Je veselý, pohledný, za práci umí vzít. To by byl ženich pro tebe.
1: Je chudý. A ještě k tomu nafoukaný.
0: Kdo ví, jestli není bohatší než my všichni dohromady.
1: Honza, vždyť má jen jednu košili.
0: Co na tom sejde? Poslouchá ho i pan táta. A to nebude jen tak.

0: duchu. Jsi spokojený duchu.
1: Zařídil jsi to dobře, sedláku. Pod peřinou se Honzovi spí líp než ve stodole.
0: Myslíš, že mi odpustil?
1: Odpustil by, jenže pořád nedostal ty buchty.
0: Ne, Andula je nenapekla?
1: Něco napekla, ale buchty to nebyly.
0: A co mu ta nezvedená holka přinesla?
1: Kamení.
0: Kamení?
1: S tvarohem, povidly a mákem.
0: Tak ona mě bude vodit za nos, já jí ukážu. Duchu, spolehni se, duchu, Honza od Anduly buchty dostane.
2: Jou.
0: Tak ty si z vlastního táty budeš dělat dobrý den, co? Nazbírá v potoce kamení a podstrčí Honzovi místo buchet.
2: Pan táto, přestaňte, už dost.
0: Tak ty si myslíš, že já se to nedozvím?
2: Já vám vůbec nerozumím, pan táto.
0: Hned se půjdeš Honzovi omluvit a napečeš buchty sladké a vonavé. Jinak se těš, co jich schytáš.
2: Táto,
3: necháš je. V hlavě se ti všechno plete.
0: Ty se do ničeho nepleť. Kdo ví, jestli se ta úroda nezrodila ve tvojí hlavě.
3: Prozradíš mi konečně, co tě tak rozčertilo.
0: Poručil jsem, abyste Honzovi přinesli buchty, které Anča napeče. Místo toho jste mu podstrčili balvany z potoka.
3: To ti řekl Honza?
0: Proč Honza?
3: Tak odkud to víš?
0: Celá vesnice si o tom zpívá posměšnou písničku.
3: Nebudu se divit, když si brzo budou zpívat o tobě. Nasadil jsi zbláznovskou čepici.
0: V našem stavení se pánem já. A já poručím, aby Andula upekla buchty a odnesla je Honzovi.
2: Nikdy.
0: Cože ne, ne, já ti to poručím.
2: To raději od vás uteču.
0: Tak utíkej rychle, nebo tě dohoním s rákoskou.
3: Nikam utíkat nebudeš, Andulko. Zůstaneš doma a napečeš buchty. Jsi přece hodná a poslušná dcera.
0: No, proto.
3: Holka, tady mi něco nehraje. Než přišel Honza, i mě odpočítával každý krajíc. A teď cizímu člověku jen tak pro nic za nic podstrojuje. V tom něco vězí. Jenom kdybych přišla na to, co. Andulko, pojď. Jdeme péct ty buchty.
2: Vy mi pomůžete, maminko?
3: Řekni mi, jak Honza pozná, že si je nepekla ty? Zadělám těsto a ty se na mě budeš dívat.

0: Nesu ti ty buchty, Honzo.
1: Tentokrát se povedli.
2: A voní. Jsou jako malované. Takové ani náš pan táta nesvede. Anduličko, že ty jsi mě posledně chtěla jenom vyzkoušet. Na jazyku se sami rozplývají. Jsou to ty nejsladší buchty, jaké jsem kdy ochutnal. Že oni jsou z lásky pečené.
1: Říkal jsi, že jsem nemehlo.
2: Jenom jsem tě škádlil.
1: Rozmazlená líná andula.
2: Žádná andula. Andulička. Kuchařka, co peče ty nejsladší buchty. A když se usmívá, má ty nejveselější oči, jaké jsem kdy viděl. Andulko, tebe bych si chtěl přivést domů.
1: Kvůli těm buchtám?
2: Kdepak? Kvůli tomu úsměvu.
1: Jenže já tě, Honzíčku, nechci. Když se mi buchty nepovedly, hned si běžel žalovat pan tátovi. A teď, když se tvůj jazyček olizuje, zpíváš docela jinou písničku. Třeba jsem líná, třeba rozmazlená. Za to ty, Honzo, si pořádně zmlsaný. A já žádného mlsného ženicha nechci.

0: Co v tom asi vězí? Což o to? Honza se mi líbí a Andulce taky padl do oka. Ne nadarmo pláče nad těmi svými balvany. Ale co se na něm zalíbilo pantátovi? To mi nejde na rozum.
1: Hej, duchu, už se všechno napravil.
0: To je pantáta.
1: Andulka peče buchty, on zaspí v parádní světnici. Duchu, no, už jsi mi odpustil.
0: S kým si to povídá?
2: Máš hodnou a hezkou dceru, sedláku. Honza si na buchtách moc pochutnal, ale...
1: No, co ještě?
2: Ještě mu něco dluží.
1: Já na mou duši nevím.
2: Jen si vzpomeň.
1: No, já nevím.
2: Ty tři groše, co jsi našel a co ti nepatří, musíš mu je vrátit.
1: Já, že bych měl někomu něco dát?
2: A vrátíš mu je i z úroky. Místo 3 grošů mu jich dáš hned 300.
1: Chceš mě ožebračit, to je přece celé mění, tomu dát nemůžu.
0: Jestli jsem si tohle nemyslela, ten Honza je nejenom pohledný, ale i mazaný. A já vím taky své, a co vím, to nepovím.
3: A k těm penězům mu vystrojíš svatbu.
1: Kdo jsi zase ty?
3: Jsem duch, ochránce tvé dcery. Nařizuji ti, abys dal Andulku Honzovi za ženu.
1: Ale to přece nejde, to paň máma nikdy nedovolí. A Andulka třeba Honzu nebude chtít.
3: Co by nechtěla? Chce se přece vdávat.
1: A co když Honza nebude chtít Andulku? To bude ostuda, celá vesnice se mi vysměje.
4: Já ho nechci.
5: Konec řečí, vezmeš si Honzu a basta.
4: Honza má radši buchty než mě.
6: A Andulka se zase nemůže dočkat, až si pro ní přijede zámecký pán.
4: Moje buchty by nedal ani slepicím.
6: Prý jsem nadutý měch.
4: A já rozmazlená Andula.
6: A nafoukaný měchy.
0: Konec čertění. Máte se rádi? Máte?
4: Paní maminko.
6: Paní mámo.
0: Je vás radost poslouchat, oba. Táto, vyplať Honzovi, co mu náleží, jenom se neošívej. Jsou to jeho peníze. A ty se, Andulko, chystej na svatbu.
6: Kde pak, paň mámo? Dokud Andulku neukážu tátovi, nebude ze svatby nic.
0: Svatá pravda, Honzíku. Andulko, připrav si raneček a hybaj s Honzou do chalupy.

0: to je všechno, Honzíku?
1: Chaloupka jako klícka, Andoličko. Je tady čisto, teplo a všichni se v ní mají rádi.
0: A kde budeme spát?
1: Za pecí.
0: Za pecí? A kde budeme jíst?
1: U stolu přece. A přestaň konečně s tím vyptáváním. Chalupa není statek. Raději se dej do práce.
0: Do jaké práce, Honzo?
1: Táta je ještě na poli. Než se vrátí, upečeš mu buchty.
0: Já?
1: A ať jsou stejně sladké jako ty, co jsi upekla pro mne.
0: No, tady je teď každá rada drahá. Jak to jenom paň máma dělala, že jí těsto pod rukama samo vyrůstalo. Snad budu mít aspoň jedenkrát trochu štěstí.

0: Teď nám nastanou zlaté časy, táto. Chystejte zástěru, chystejte vařečku. Mé Andulce to všechno můžete předat bez obav.
1: Nepak, vždycky jsem říkal, že Honza je jméno pro chytrého kluka. To víš, děvče, pro mužského zástěra není. V každé pořádné chalupě se žena točí kolem plotny a muž se stará, aby měla v kamnech čím zatopit. Jsem moc rád, že jste si s Honzíkem tak padli do oka.
0: Pochlub se, Andulko, co jsi pro nás připravila. Celou cestu pan tátovi vyprávím, jak sladké buchty umíš upéct.
1: Dobrými buchtami si nás koupíš oba.
2: Když já nevím, pan táto.
0: A copak? Ještě nejsou upečené? Voní v celé chalupě.
2: Voní. To ony voní.
1: Ale no tak nestyď se, děvče, mě nebude vadit, jestli se nějaká trošku připálila.
0: Andulce, ani nápad. Moje Andulka se v pečení vyzná.
2: Sám jsi o to řekl, Honzo. Tak, tady je máte.
1: No tak, že by byly zrovna jako malované, to tedy nejsou.
2: Já vím.
1: Tamhle ta je šišatá, vidíš? Tady ta hranatá. No, ale co? Když je s ním, bude mi to jedno. Hlavně, že budou dobré. Auhajs, Honzo. Andulko, no to nejsou buchty.
0: Ale balvany, Andulo.
2: Já jsem se opravdu snažila.
0: Ze mě si žerty tropit nebudeš, ze mě ne.
2: Ne, Honzo.
0: A před mým vlastním tátou.
1: Honzo, počkej.
0: Já ti věřil, ne. Já se tebou chlubil, já tě vychvaloval.
2: Honzo, prosím tě, ne.
0: Dostaneš, co zasloužíš. Ne. Abys věděla jednou provždy, že ti nejsem pro legraci.
1: Honzo, kdo to kdy viděl, aby muž chtěl vyplácet rákoskou vlastní ženu?
0: Jestli nebude péct buchty, tak ji nechci.
2: A jestli se ještě jednou na mě rozpřáhne, tak ho nechci taky.
0: To bych si dal, líná Anča.
2: To bych si pomohla, mrsný Honza.
1: Tak dost, už vás nebudu poslouchat. Honzo, naštípat dříví a rychle. Tak. A ty si, Andulko, utři nos. Než se Honza vrátí, musíš mi něco povědět.
2: Co pak, pan táto?
1: Poslyš, máš toho mého kluka opravdu ráda.
2: To mám.
1: I když je takový hr.
2: Když on se umí někdy i usmát, pan táto.
1: Oh, já vím, když mu nekručí v břiše.
2: To je právě ono. Pan táto, já se ty buchty do smrti nenaučím. Snažila, ale vždycky z toho nakonec byly jenom balvany.
1: Víš co, Andulko, když říkáš, že máš Honzíčka ráda, tak já tě naučím, na co u vás doma tak trošičku zapomněli. Budeme vařit spolu, ale musíš být trpělivá.
2: Budu, pan táto.
1: A musíš mě poslouchat?
2: Ano, pan táto.
1: A žádné odmluvání?
2: Jazyk si přivážu.
1: A když na tebe houknu, žádné slzy. Pamatuj, že to bude jen a jen pro tvoje dobro.
0: Co říkáte, pan táto? Nepřehnal jsem to trošičku?
1: A řekl bych, že pořádně.
0: A myslíte, že mi Andulka odpustí?
1: To nevím, Honzo.
0: Proč mě tahá za nos?
1: Má tě ráda, Honzíku.
0: To vám řekl.
1: Jenom jestli ji máš rád ty.
0: A proč myslíte, že jsem ji k nám přivedl, táto?
1: No kvůli buchtám přece.
0: A vy tomu věříte?
1: Ale o mě nejde, Honzíku. Andulku to trápí. Myslí si, že máš buchty radši než ji. To víš, kde se o lásce pochybuje, tam se ani práci nedaří.
0: Vždyť já bych Andulku nedal ani za všechny buchty, co jich na světě je.
1: Mně to nevyprávěj. Uvěřit ti musí Andulka.

0: povedli se, pan táto. Zase se mi povedli.
1: Vidíš, když jsi trpělivá a pracuješ s láskou, všechno dobře dopadne.
0: Pan táto, já mám takovou radost. Kdyby tady byla paní máma, nevěřila by vlastním očím. A všechno je to jenom díky vám.
1: No, ale...
0: Já musím rychle za Honzou. Musím mu ty buchty ukázat. Co myslíte? Budou se mu líbit.
1: Určitě.
0: A budou mu chutnat.
1: Vždyť to jsou ty nejsladší buchty na světě.

0: Nechaj se, povedli se. Pekla jsem je úplně sama, jenom já, rozumíš? Ochutnej je, Honzíku.
1: Andulko, můžeš mi to odpustit?
0: Nejprve je ochutnej.
1: Až řekneš Honzo, já se už nezlobím.
0: Ano, řeknu, až ochutnáš moje buchty.
1: Neochutnám, dokud to o tebe neuslyším.
0: A já nic neřeknu, dokud ty buchty nesmíš.
1: Já ale nechci žádnou buchtu, Andulko. Já chci přece tebe.
0: Opravdu?
1: Jakože se Honza jmenuju.
2: No konečně. Konečně. Už jsem se bál, že se kvůli těm buchtám nikdy nedomluvíte. Však já si ještě na ty vaše hlavy dubové pořádně posvítím. Andulko, Honzíku, myslím, že můžeme chystat svatbu.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Říkali, že jsem rachotina, co má to nejlepší už za sebou. Ještě se uvidí, přece jak kovadlina.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Jaké je to být neviditelný? To se dozvíme v pětidílném rozhlasovém seriálu Hubertův tajný plán. Napsala Kateřina Součková, režie v roce 2019 Izabela Šenková, účinkuje Veronika Lazorčáková.

0: Matilda se tajně vplížila do školníkova bytu a objevila tam předměty, které jí zázračně přenesly v čase o 60 let zpátky k nám do horního zákoutí. Zná moji budoucnost. Prý dnes Julka zraním kamenem tak, že budu muset navždycky utéct z domova. To všechno proto, že mi ukradl kolo. On, ne šprt Arnošt, jak tvrdí Matilda. Takhle věcně a s mnoha chybami začínal Hubertův dopis, který měl sloužit jako důkaz, že se to všechno doopravdy stalo. Matilda ho tiskla v ruce, jak letěla z horního zákoutí do školníkova bytu do Prahy a přemýšlela nad svým plánem. Když najde ve školníkově bytě učebnici dějepisu, která jí kouzlem dokáže přenést do momentu, než vůbec Hubertovi kolo ukradnou, dokáže třeba všechno změnit, krádeži zabránit a Hubert pak nebude muset utíkat z domova. Ucítila na tváři tvrdou podlahu školníkova bytu a otevřela oči. První, co uviděla, byl motýl vyšitý na koberci. A hned to druhé byla školníkova bota, která mu stála na křídle. Vyděšeně vzhlédla. Ocitla se pod obrovským psacím stolem, na němž školník právě co si usilovně hledal. V tom něčím bouchl o stůl, až nadskočila. Pak si spokojeně zabručel a odšoural se na chodbu. Matilda vystřelila spod stolu a chtěla se vrhnout do hledání. Jenže na psacím stole ležela učebnice dějepisu pro pátou třídu, jako by ji tu někdo zrovna nachystal. Zdálo se jí to podezřelé, ale nemohla ztrácet čas a tak po ní rychle natáhla ruku. Svět se jí znovu rozsypal do vířících kostiček a ty se pomalu protahovaly, až se proměnily ve starobylé školní lavice. Dovnitř místnosti padalo oknem ranní slunce a osvětlovalo černobílý portrét neznámého prezidenta, který studeně pozoroval třídu plnou dětí. Tak, a teď ještě přijít na to, co tu mám změnit, pomyslela si Matilda a pokusně zamávala nejbližšímu chlapci před obličejem. Ani nemrkl. Pořád jsem tu pro všechny neviditelná, oddechla si a očima hledala toho jediného, který ji vidět mohl. Hubert ale stál zrovna zády k ní, u tabule, se sklopenýma očima.
1: Já jsem ji opravdu nezapomněl. Ztratila se mi celá aktovka, vysvětloval učiteli zarudlému zlostí.
0: Ztratila? To mi chceš tvrdit, že šla sama na výlet? Vyštěkl ostře učitel, který v mládí sloužil jako voják a ve stáří se za to rozhodl pomstít celému světu. Výrostek v zadní lavici, v němž Matilda poznala Julka, vyprskl smíchy a ukázal klukovi vedle, co si pod lavicí. Zvláštní, pomyslela si Matilda. Rozběhla se k němu a nezbylo jí než doufat, že si holčička ve třetí lavici nevšimla, že jí úplně sám od sebe spadl na zem penál. Julek schovával na klíně aktovku, jež docela určitě nepatřila jemu. To je to, s čím Hubert potřebuje pomoct, zajásala v duchu Matilda a pokusila se ji Julkovi vykroutit. Ale marně. Chlapec sice překvapeně nakoukl pod lavici, ale stisknul ji ještě pevněji. Takže, když už si měl tu drzost přijít bez učebnice, jsi jistě perfektně připravený, zvýšil učitel hlas na Huberta.
1: Pro boha, zatrnulo Matildě. Ono jde o tu učebnici, co mám v ruce.
0: Ale než se s ní dostala k tabuli, bylo příliš pozdě. Učitel už podal Hubertovi svoji a poručil. Čti! Hubert k němu prosebně vzhlédl.
2: No tak, už se moc těšíme,
0: vykřikl Julek a zlomyslně se šklebil.
2: Ticho!
0: Napomenul ho učitel a rozkřikl se na Huberta.
2: Bude to?
1: Tento prdlivý boj,
0: začal pomalu Hubert a třída zavila smíchy. Hubertův bratr Arnošt se začal hlásit tak vehementně, že málem přepadl přes lavici.
2: Klid,
0: praštil učitel o katedru a naklonil se k Hubertovi. Buď to přečteš konečně normálně, nebo si mě nepřej.
1: Písmenka mi vždycky před očima tancují jak v manéži. Rozezněl se ozvěnou Matildě v hlavě Hubertův hlas a ona se zoufale rozhlédla.
2: Tento sprdlivý boj,
1: začal Hubert znovu nejistě, ale to už mu přilítla facka, až narazil hlavou o tabuli.
2: Spravedlivý, opakuj to,
1: zařval učitel.
2: Spravedlivý boj,
1: drtil mezi zuby Hubert.
2: Vybojoval na prstě pruský litro pro korálky.
1: Nad lavicemi se rozprskl smích a mezi ním se třepotaly zvednuté ruce.
2: Arnošte?
1: Otočil se učitel do první lavice.
2: Tento spravedlivý boj vybojoval první na světě ruský lid rok před koncem války.
1: Přečetl Arnošt snaživě a vrhl posměšný pohled na bratra. Hubert se zarudlými tvářemi upřeně pozoroval podlahu. V tom se rozlehlo školou zvonění.
2: Vysvobození, pomyslela si Matilda. Zůstaneš tady po škole, dokud tuhle větu nenapíšeš 100krát. Večer zase půjdu za tvým otcem. A ty víš, co to znamená.
1: Zakončil učitel výhružně. Hubert cítil, jak mu po zádech stéká malá kapka potu.

Sotva se třída vyprázdnila, Matilda se k němu rozběhla a bez přípravy ze sebe vysypala. Tu aktovku ti sebral Julek a chce ti ukrást i kolo. Hubertovi jakoby se zorničky protočily do obřích otazníků a Matilda si uvědomila svou chybu. Rychle mu podala dopis. Koukej, to spsal ty. To je nějaký blábol, usoudil Hubert, sotva ho přelétl očima. Matilda ztratila trpělivost. Na tohle nemáme čas. Nemusíš mi věřit, ale to budeš do večera bez kola a taky bez domova. Nebo prostě pojď. Hubert zaváhal. Písmo v dopise bylo opravdu nepopiratelně jeho. Ale i kdyby, jak bychom v tom Julkovi zabránili? Otočil se na Matildu. No, svážeme ho někde v kůlně. Nebo ho taky můžeme poslat vlakem do Brna. Prohlásila rozhodně Matilda, pro kterou už někde za Brnem začínala Antarktida. Nebo mu taky můžu jednu vrazit. Ignoroval její návrhy Hubert. Vrátím mu to, co mi teď provedl ve škole a uvidíš, že už si na moje věci sáhnout nedovolí. Matilda si odkašlala. Není náhodou o dost silnější než ty? Hloupější poznámku říct už nemohla. Hubertovi se vzdorně zablísklo v očích a vyrazil ze třídy. Málem zakopl o Arnošta, který seděl přede dveřmi. Co to sakra děláš? Vyjel na něj. Arnošt se nadechl. Huberte, já jsem se ti chtěl, mám důležitější věci na práci. Přerušil ho Hubert. A co mi chceš prt jako ty, mě nezajímá. Arnošt se ho pokusil zadržet, ale Hubert na něj vztekle vyštěkl. Teď dolejzáš, ale předtím ses mohl strhnout, abys mě se svým předváděním schodil. Než tebe to radši nemít bráchu. Arnoštovi stmavly oči. Pomaličku se otočil a zmizel v jejich třídě.

Nepřehnal si to trochu? Otočila se na Huberta vyčítavě Matilda. Ten uhnul pohledem a rozběhl se ke schodišti. Matilda vyrazila za ním, ale nebyla dost rychlá. Když doběhla na dvůr, srazil už Hubert Julka k zemi takovou ranou, jako by se tím mstil za všechna příkoří světa. Julek se vymrštil a Matilda odhadla, že má maximálně 3 minuty na to, než z Huberta zbyde jenom placka. V tom ji do očí praštil plakát s vypulírovaně rozesmátým chlapcem a nápisem Pionýrský svaz v Jilemnici vyhlašuje soutěž o jízdu legendární Tatrou 603. A pod tím bylo naškrábáno. Výsledky už dnes. Dostala nápad tak geniální, že to snad ani nebylo možné. Vyrobit falešnou odpověď pro vítěze soutěže jí zabralo přesně 2,5 minuty, a to i s váháním, zda je lepší oslovení milý soudruhu či kamaráde. Hubertovi se zrovna na moment povedlo přitisknout Julka k zemi a právě v tu chvíli Hubertovi neviditelná Matilda vsunula do kapsy dopis s vymyšlenou výhrou. Vteřinu na to se Julek na Huberta převalil a zkušeným hmatem ho chytil pod krkem, až Hubert začal rudnout. Celý dvůr se seběhl kolem nich a začal skandovat. Julek, Julek! Hubert sebou ještě několikrát trhnul, ale marně. Jen z kapsy mu vyklouzl bílý papír. Julek si vítězně oprášil ruce a pohled mu sklouzl na dopis na zemi. Psaníčko od maminky, ušklíbl se na Huberta a schýbl se pro něj. Nesahej na to, vyskočil Hubert, ale to už mu Julkovi poskoci skroutili ruce za záda. Milý soudruhu, s potěšením ti oznamujeme, že jsi zvítězil v soutěži o jízdu Tatrou 603. Dostav se dnes v 15.00 do ulice SK Neumana v Jilemnici. Předčítal Julek falešný dopis a oči mu zapláli. Tak, Hubertku, a co abych se, když jsem teď ten vítěznej já, svez v té Tatřičce místo tebe? Cože? Nechápal Hubert a zíral na Julka, který si významně poklepal na hodinky a vyrazil směrem k autobusové zastávce. Dav kluků ho zvědavě následoval. Škoda, že Jilemnice není až někde u Brna, zamumlala vztekle Matilda a sklonila se k Hubertovi. Ten zmateně vzhlédl. Myslel jsem, že mi vzal ten dopis, co jsem si napsal sám, ve kterým je to všechno prozrazený. Kde pak? Zavrtěla hlavou Matilda. A když to Hubertovi vysvětlila, rozesmáli se tak nahlas, že nejdřív ani neslyšeli, že učebnice dějepisu začala vyzvánět, že už je čas jít. A ani jednoho z nich přitom nenapadlo, že by dopis, který zapomněli nahoře ve třídě, mohl mezitím vzít někdo mnohem nebezpečnější než Julek.

dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistíme, co v nich jde. Pak

Rádio Junior.

Afriky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš, aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když víš,

0: tak už to v životě chodí. Nedá se nic dělat. Musíme odum dál.
1: Radio Junior.

tihle lidojedi, začínám se obávat o své bezpečí, neboť každou chvíli něco tady kvílí, neboť každou chvíli něco z džungle

uniká. Tyhle zvuky podivné mi nějak nesvědčí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí. Neboť každou chvíli něco z džungle.

0: hadem žízní hynu, v puse ani slinu. V batohu mi zbejvá jen paštika zaječí.
1: A k tomu každou chvíli něco tady kvílí.
2: K tomu každou chvíli něco zžungí.

Goloběžka, Golo, Golo, Goloběžka, ta by stála za pokus. Kolojízda, poloklus, dospělí to neocení, pro ně koloběžka není. Nemáte však poněti,

Adalah se para plata.